zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previd,

se mi snívá, že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: Tak možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuješ, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču, a hezky se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková napodobněná skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy začnou třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělával pod názvem Ledu v kotlet z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice. Jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krajím tak rychle teď.
0: No, takhle. Občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme. Ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku. Je tam něco, co použiješ za surovinu nově, nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme je vepřový vývar nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podléváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to, nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou. Půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku.
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrajíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
1: Samozřejmě pepř. Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom je ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A Patríku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
3: To je zelí.
2: To je
1: zelí. Bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá?
2: Ano. To se bez tak jako pak uvařuje, víš? Ta se protáhne. Tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce. Ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty 3 lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme. Dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každýho takhle

0: kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo.
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
0: A ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
0: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
0: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To zelené.
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
0: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejvíc zatáhnout a pak to takhle vzít.
1: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
0: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
0: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
0: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
0: Můžou se opít, ale já je neopíčám. Protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zpora, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
0: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
0: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
0: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišťu. Jo, taková by to byla ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jížky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
0: Ano, a budeme mít šlupáče k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst.
0: No, já teda to doufám, ochutnej.
2: Pomalit.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 7. 77.
0: Ale Patriku, víš, co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchané zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
0: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kameraman, ten má od Jana Hlačeka na to, tak zabrzdí.
2: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
0: Tak si to vychválíme, viď.
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
0: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý. Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: V téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný, trvanlivý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale ten hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá lecos poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Naďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Janí.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
2: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak v květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
2: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě, kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
2: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
2: Jo, to je ta chalupa, ano, ano.
3: A proč se tomu říct?
2: Tak říká. Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom si ji pak odjeli, že jo?
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
2: no,
0: nebo?
2: No já si myslím, že jsou hrozně fajn a člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
2: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš. Ježišmane, no ze zelím, no. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
4: Jejda.
2: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala verzi na segedinský guláš, no jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule. A my jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takové jako ledvinky, jo, něco jo, jako jo, na jsou ledvinek. A jsme si řekli, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
2: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i se známými osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food picnic do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

O Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají během selských slavností každý rok v létě i samotní obyvatelé Holešovic, kteří jsou všichni v tradičních lidových oděvech.

0: Tak milí posluchači, abychom viděli, jak to tady v Holešovicích žije, tak jsem tady potkala úžasného muže v kroji, který se jmenuje Radek Maxa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to máte za kroj, pane Radku?
1: Máme kroj, aby jsme byli hlavně oddělení od těch ostatních účastníků, aby bylo vidět, že jsme tady místní a že tady pořádáme a mohli se na nás obrátit s jakýmakoliv prosbama, informacema, žádostma.
0: Takže z vás, obyvatel Holešovic, tady stávají turističtí průvodci. Mimochodem, co děláte v civilním povolání?
1: V civilním povolání se věnuju stavařině, mám na starosti stavební firmu.
0: Žijete tady v Holešovicích? Jak se tady žije mimo tady ty slavnosti? Protože teď je to všechno krásné, nadýchané, ale jak vypadá tady běžný život?
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi náma je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Ale to je ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiný lidi obdivujou, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní, co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hleďte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil, takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa. Já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Jihočeské Holešovice dnes tvoří celkem 23 památkově chráněných statků s klenutými vjezdy a ony překrásné chalupy s malovanými štíty, o kterých jsem se zmiňovala. Jak se v nich ale žilo původním obyvatelům a kdo vlastně byli oni původní obyvatelé? Velké štěstí selských slavností je, že na nich potkáte spousty etnografů a jedním z nich byl letos i Jan Kuča. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a z jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny. A tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holešovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holešovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo, tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: se to prolínalo, ale tady jsme měli vlastně ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná, ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byly jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku a zrovna v těch jazykových ostrovech, tak tady právě ty ostré barvy, to znamená taková sitě červená, taková rumělková nebo taková fuksiově fialová, tak ta byla velice oblíbená.
0: Proč?
1: Obliba obyvatelstva. Prostě ono totiž na Blatech se našívaly na to široké hedvábné stuhy s květovaným vzorem. A na tom tmavém podkladu oni krásně vypadali. Navíc se většina té sukně zakryla širokým fjertochem, který byl vyšíván, a to vyšívání ani nebylo to nejdůležitější, ještě důležitější byla aplikace z korálků a z flitrů barevných, které to vlastně celé jako oživily.
0: Tak my se teď s Janem Kučou, etnografem, půjdeme podívat na závěr vystoupení souboru Doudlebán. Moc děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Jihočeský soubor Doudleban na selských slavnostech v Holešovicích vystupuje pravidelně a pravidelně přijíždějí také jeho vedoucí Vlasta Doležalová a Jan Šimánek, který je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem Doudlebanu.
1: Začnu, pane Jine, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit Doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
2: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký, je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži. A byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržela svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla naopak velmi bohatá, a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jiti na Blata, jiti do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem jižní Čech staly České Budějovice, Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor, a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny? Protože my jsme si říkali, jak vlastně Důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Už jsme vnes ty naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí Důdlebanů. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se Důdlebané

0: lišily od těch jiných jeho českých regionů.
1: Ten náš kroj na Důlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje Blatského, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj v té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, kdežto všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na vyšívku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaný pavým brkem, což byly vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás se hodně formaní lezilo se do těch Rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze. Takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě móda formanů, kterou pak převzali ty doudlepští sedláci.
0: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že doudlepský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Doudlepsku?
2: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěru, které se říká fjertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka, a za mě bych řekla, že nejhezčí je na tom to, že se vlastně dědí po těch generacích, v těch rodinách, že některé části našeho kroje možná na první pohled působí třeba trošku omšele, ale opravdu to není, že by se to nechalo nově ušít, ale někdo to má po těch babičkách nebo maminkách a maminky ještě po svých maminkách, tak to si myslím, že je takové naše dědictví, že si na tom hodně zakládáme.

0: Pan Ladislav Chyňava Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech, Domažlicích a teď jsme tady v Holašovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudlebana vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudleb, pocházím z Doudleb ze Straněn a vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straněny? Co je krásné na Doudlebech a na Straněnech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii a řeka Malše tam protejká kolem takového ostrohu a jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije, ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil, no když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holašovicí?
1: Tak v Holašovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holašovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jeho českým dudáctvím? Jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala.
1: Dudy jsou laděny nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nima hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější jihočeská dudácká píseň podle vás?
1: No, samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne?
0: To je... Opravdu?
1: Určitě, to je nejznámější jihočeská písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme, Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holašovicích, rodák z Doudleb a také z obce Straněny. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holašovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Ta způsobila v Holašovicích takové nadšení, že jsem nemohla nevyspovídat i její členy. A stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Babouci? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Babouci, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali. No a po chalupě jim říkali Babouci a ten název se drží až do dnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend. Našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce. Snažíme se předávat tu energii našim fanouškům. Oni nám to zase oplácí tím, že na nás chodí a že s námi zpívají. A v tom je asi to kouzlo vlastně té naší kapely. No.
0: No a já se na to kouzlo pořád snažím přijít, protože vy neuvěřitelně hrajete, všichni tady žijí, jako by je polil člověk živou vodou. Jak vlastně fungují Babouci? Jak to vlastně děláte?
1: Jsme amatérská kapela, protože každý máme ještě zaměstnání, neděláme jenom tu muziku nebo ty babouky, ale každý chodí ještě do práce. A pak jste se ptala, v čem spočívá to kouzlo té kapely. Asi je to možná tím, že dodržujeme ten styl, který byl od samého začátku, od roku 1868 se nic nezměnilo a my vlastně používáme ten styl, kdy si zpíváme sami celá přední řada a nemáme žádné solové zpěváky a prolínáme to souličky, klarinetu, křídlovek a bas křídlovek. A možná také je to tím, že my neskracujeme ty písničky naše jsou to příběhy ze života, jsou to lidové písničky, které skládali obyčejní lidé, dělníci, zemědělci, a proto se to možná také tomu publiku líbí, že to není nic umělého, ale že je to právě ze života a že každý si tam najde to své. Jsou tam i spousta zamilovaných písniček o lásce, o zrzelých láskách, o těch dělnických profesích, jak jsem říkal, a to je možná to kouzlo. A když se to prováže tou lidovou muzikou, těmi krásnými soly, které si téměř všechny skládáme sami, tak se to asi těm lidem líbí. No.

0: Já se ještě zeptám tady pana Křídlovkáře, mistra Křídlovkáře Václava. Jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přinese život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a, no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme shodou okolností nastoupili ve stejném roce, Mašek nastoupil o několik měsíců dříve. A já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně v Babouci fungují, kdo dělá ty aranže, jak se scházíte? Protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se týče vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost a opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor, jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky rarita, že je tam stálá sestava v té kapele už několik desítek let. My máme v podstatě stabilní kádr a samozřejmě je to znát na té kvalitě té muziky, že ty lidi jsou sehraní, že jo. Stačí, když se na sebe podíváme a už víme, co se bude dít, takže to je další věc, která zapadá do té mozaiky, proč ta kapela jako šlape a je oblíbená.
0: No, co k tomu dodat? Děkuji úžasným mužům tady z kapely Babouci, nejstarší jihočeské dechové muziky, jejímu kapelníkovi Tomáši Staňkovi. Díky a naslyšenou.
2: Já také děkuji za rozhovor a přeju vám vše dobré.
0: A také Václavu Novákovi, Křídlovkáři. Díky a naslyšenou.
1: Já se taky loučím a přeju všem krásný den.

0: A to je z dnešního folklorního notování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích téměř všemilí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda? Tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méně cenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
3: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co to období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
1: Paní Janato.
2: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
1: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
2: 68.
1: A vám, Iveto?
3: 63.
1: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
2: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? A oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. Zašla jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
1: Ale to asi není ta typická krize.
3: A to je naprosto přesně, co se děje. Protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakujou v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi. Začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, byla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi tou generací X a Y je 30 let, života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
2: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
4: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním. Zatím čím je ten strach z té smrti a z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30, 40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
2: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
3: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku z vašeho pohledu, koučky, prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme, ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v Elpidě, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinují, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já a jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučatama v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne, ne, ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když bude babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako, no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohleto jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on, jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
2: To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
1: A jak se to dělá, aby to nebylo konflikt?
2: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělí děti. Že jo? My se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradný a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Jana, to co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
1: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství.
1: No.
3: Protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátce v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám, a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně co. Já to mám to takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak já si nedělám vysloveně plány.
2: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, je, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je, a koukat, kudy to povede dál, a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
1: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
2: Já jsem nadšená, že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
1: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
1: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nemocnice v Domažlicích do října postaví parkoviště pro 80 aut. Záchranné stanice pro volně žijící zvířata letos přijali rekordní počet živočichů. Žena u restaurace v Moskvě odpálila po domácku vyrobenou výbušninu. Zemřeli 3 lidé. Dnes čekejte polojasno až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Pěkné nedělní ráno přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Nové parkoviště pro 80 aut buduje nemocnice v Domažlicích. Odstavná plocha bude sloužit zaměstnancům. Díky tomu se navýší kapacita na centrálním parkovišti i pro pacienty. Náklady jsou 2,5 milionu korun a hotovo má být do října. Následovat budou ještě drobné úpravy u vchodu do nemocnice, říká mluvčí Jiří Kokoška.
2: Chceme zamezit, aby auta vyjížděla na chodník přímo před hlavní vchod, proto tam budou nově osazeny sklopné sloupky, zajišťující bezpečný pohyb chodců. Zároveň ale vytvoříme podél chodníku 3 místa pro rychlé vystoupení a nastoupení pacientů. Sanitky a zásobování budeme odklánět k jiným vchodům do nemocnice.
0: Úpravy mají být hotové do konce letošního roku. Na zámku v Boru u Tachova mají novou expozici původní zámecké knihovny. Vrátila se tam po více než 80 letech. Založili kníže Karel z Levensteinu a doplnil jeho syn Alois. Po válce byla sbírka knih zabavena a uložena v depozitáři Národního muzea. Teď ji má zámek zapůjčenou na 5 let, říká kastelánka zámku Galina Mariana Kortanová.
3: Máme tady kolem 1000 knih, pocházejí hlavně z 18., 19. a počátku 20. století. Z největší části je to katolická literatura, jsou tam misijní knihy. Ty knihy se nachází ve dvou velkých skříních, je tam okolo 25 polic a některé knihy máme umístěné i ve dvou řadách.
0: Zámek v Boru můžete navštívit denně, kromě pondělí. Rekordní počet přijatých zvířat letos zatěžuje záchranné stanice po celém Česku. I kvůli extrémním teplotám už ošetřili přes 22 tisíc zvířat. Podle ochránců přírody jim ale komplikuje práci také dlouhodobé podfinancování a nedostatek zaměstnanců. Ministerstvo životního prostředí připouští zpoždění letošních dotací a připravuje změny, které by stanicím umožnily získávat část peněz předem. Při večerním výbuchu poblíž italské restaurace v centru Moskvy zemřeli 3 lidé, víc než 20 utrpělo zranění. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TAS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení se do restaurace snažila vnést neznámá žena. Člen ostrahy ji v tom ale zabránil. Oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být jeden z hostů. Motiv činu zatím není známý. Podle ruského servisu BBC se v restauraci v tuto dobu měla konat soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil. Sport. Fotbalisté Plzně ztratili body i ve druhém zápase nové sezóny Šance ligy. Po prohře s Libercem znovu na domácím stadionu ztratili vedení s brněnskou Zbrojovkou, se kterou remizovali 1-1. Trenér Viktorie Martin Hyský po utkání mluvil o tom, co by týmu mělo pomoct k lepším výsledkům.
4: Je potřeba se soustředit na sebe a možná se zamyslet nad tím, abychom posílili ještě ten kádr, který tady momentálně máme. To je jedna z věcí a druhá, mluvím o tom pořád, je potřeba pracovat, je potřeba zase trénovat, připravit se na další zápas a nevěšet hlavy rozhodně. Počasí.
0: Dnes čekejte polojasno až oblačno, na Šumavě se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 22 až 25, vár bude mírný severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biopředpověď na stupni 2, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně nemáme ze silnic v plzeňském kraji hlášené žádné dopravní komplikace. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ne- neděle 2. srpna máme 5 minut po 5. hodině. Vstáváte s Českým rozhlasem Plzeň. Dobré ráno vám přeje Nikola Valová. Už za chvíli nabídneme další díl seriálu Tajemství technických památek. Tentokrát nás zavede k poslední zachovalé lesní toaletě v karlovarských lázeňských lesích. Hned po písničkách od Anika a kapely Olympic, tedy přibližně za 6 minut.

0: technických památek. Technických památek.
1: V seriálu Tajemství technických památek tentokrát zamíříme do karlovarských lázeňských lesů. Právě tam je možné najít historickou, více než 100 let starou lesní toaletu, kterou nechali obnovit lázeňské lesy a parky. K zařízení se vypravil redaktor Josef Šorfa.
2: Cesta k poslední dochovalé lázeňské lesní toaletě není úplně snadná. Vede z okraje Karlových Varů za lázeňským centrem od parkoviště Kome směrem na Vítkovu horu po žluté turistické trase a zároveň po vycházkové cestě číslo 15. A po necelé půl hodině cesty je třeba na odbočce u dřevěného sloupku se stříškou z téhle cesty odbočit nahoru doprava. Po levé straně v dálce prosvítají domy v Karlových Varech. Na dohled nějakých 50 metrů od té odbočky už je lázeňská toaleta vidět. Je to v podstatě luxusní kadibudka na kamenném základu.
3: Jak stará je zhruba?
4: Konec 19. začátek 20. století, opravdu okolo toho roku 1900.
2: Poznamenává Jan Charvát z kanceláře architektury města Karlovy Vary. Zelená bouda, zhruba metr a půl široká a stejně tak i dlouhá, je stlučená z prken. Pod sedlovou stříškou uloženou na ozdobných trámech jakýsi pokus o výzdobu. Část prkének ve dveřích chybí. Dveře jde otevřít, stačí pootočit malé prkénko na hřebíku. Toaleta je nefunkční, byť tu zbyl pozůstatek sedátka, dokonce i se spodní částí prkénka, podepíranou zhruba 5 cm vysokým ocelovým pásem. Spodní část samotné toalety chybí, je tady vidět pouze díra v podlaze. V horní části nechybí jak vepředu, tak vzadu otvor o průměru nějakých 15 cm. Jan Charvát míní, že tohle odvětrání mohlo být dostatečné.
4: Asi tam ten smrad se moc dlouho nevyskytoval, s tím, že ale jsme přece jenom v lese, takže tam toho čerstvého vzduchu je spousta.
2: Můžu zavřít a toaletní budku obejít. Tady z té zadní části je jasné, že za tou budkou z prken, kde spáry překrývají svislé laťky, je jakási šachta. Jde o zděný základ, cihelné zdivo se z části rozpadá a je evidentní, že budku nikdo ani provizorně nevyužívá. Jak to bylo v minulosti s odklízením biologického odpadu, připomněl Jan Charvát.
4: Za kadibudkou je velká díra, k ní vedou schody, pracovník přišel a byl zaměstnán k tomu, aby kadibudky vybíral.
2: Budka je v současné době neprovozuschopná, ale to by se v budoucnu mohlo díky dotaci na obnovu lázeňských památek změnit.
4: Kdyby se to už opravovalo, stejně by se to vlastně uklízet muselo.
2: Poznamenává Jan Charvát z kanceláře architektury města Karlovy Vary. Lesní toaleta pod Vítkovou horou nad Karlovými Vary není žádný zázrak lázeňské architektury. To už je hezčí nedaleký skromný dřevěný přístřešek Beethovenův altán.

0: Přesto se dá říci, že ti návštěvníci a návštěvnice lázní, kteří ji na dlouhé procházce objevili a využili, patřili v Karlových Varech k těm nejšťastnějším. Od lesní toalety v karlovarských lázeňských lesích pod Vítkovou horou Josef Šorfa, Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes čekejte polojasno až oblačno, na Šumavě se mohou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vát bude mírný severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biopředpověď na stupni 2, tedy střední zátěž. Takové počasí nás čeká v neděli 2. srpna, posloucháte Český rozhlas Plzeň, kde za chvíli budeme mluvit o jedné z podob záchrany života. Řeč bude o transplantacích orgánů.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Za 7 minut bude 17:30, ladíte Český rozhlas Plzeň. Lékaři v Česku loni transplantovali skoro 1000 orgánů. Počet takových operací dlouhodobě roste. Nejčastěji pacienti dostanou od dárců ledviny, játra a srdce. Právě nové srdíčko zachránilo život malé Toničce z Děčínska. Dostala ho pár měsíců po narození a dnes jsou jí 4 roky.
1: Toňo, pojď sem.
2: Na hřišti v pražském Motole jsem s Petrou Vrbkovou. Vy teď sledujete Toničku, ta jezdí na odrážedle, má růžový klobouček.
1: Dneska jsme byli na odběrech, na kontrole, protože Tonička před 14 dny byla v nemocnici, že měla chřipku, takže chodíme teď na kontrolní odběry co týden, aby se zjistilo, jestli hladiny léků jsou v pořádku.
2: Ta diagnóza Toničky se jmenuje dilatační kardiomyopatie. Srdce nezvládá stahovat a pumpovat krev do těla, což vede k selhání.
1: U nás to bylo akutní. My jsme s Toničkou přijeli jako s normálním miminkem. Odjížděli jsme bez miminka, který bylo na jipce v umělém spánku.
2: Tonička přišla. Ahoj Toni, chceš si jít k nám sednout? Ty máš na šatičkách srdíčka. Symbolický vzor?
1: Má ráda, no. Máš ráda srdíčka, Toňo?
3: Já mám ráda panenky.
2: Máš ráda panenky?
3: Jo.
2: S dlouhými vlásky?
3: Jo.
2: Kolik jich tak máš, těch panenek?
3: Jenom víc.
2: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky, zvonil vám budík, je to potřeba přesně dávat.
1: To je sirup, to jsou imunosupresiva. Ty imunosupresiva a léky na cholesterol bere už jenom ráno a večer bere už jenom imunosupresiva. Takže z toho, kdy jsme dávali léky opravdu xkrát denně, tak už jsme opravdu jenom na tady té hladině, což je super.
2: Je zvyklá.
1: Bere léky v podstatě automaticky.
2: Jaká má Antonie omezení po transplantaci?
1: Musí se mít často ruce, často luxujeme, vytíráme, máme dezinfekci u umyvadla, takže vždycky, když si umyjeme ruce, tak si ještě dezinfikujeme. Nesmí do kolektivu většího, v zimě hlídáme, aby se nedostala mezi moc lidí. V létě je to všechno lepší a chodíme vlastně do lesní školky.
2: Je důležitý ten malý kolektiv.
1: A hlavně, že jsou venku. No.
3: Ještě taky.
2: Chceš, aby mamka šla s tebou si hrát na hřiště?
3: Babo.
2: Teď si bereš modré houpátko a neseš si ho někam do stínu. Fyzicky je na tom Tonička dobře?
1: Velice dobře. Je hrozně moc rychlá a neúnavná.
4: Toňo, pojď sem.
3: Mami.
2: Tonička říká, zkus mě mami chytit. Ona je rychlá, opravdu.
3: Jedeme na měsíc.
1: Jedeme na měsíc, jsem je raketa, viď, nějaká.
2: Jak má vlastně Tonička velkou tu jizvu? Já vidím v dekoltu, že začíná.
1: Můžeme ji ukázat odsuď, podsuď.
2: Od dekoltu po pupík zhruba.
1: No. Tak nějak, no.
3: Počkej na mě.
2: Toni si teď sedla na sochu zvířete. Toni, víš, na čem sedíš? Je to hroch. Dárcovství je samozřejmě anonymní, u toho srdíčka je jasné, že to byl zemřelý malý dárce. Víte nějaký věk?
1: Říkali, že to srdíčko bylo větší, než by úplně chtěli, ale nedalo se čekat. Tenkrát jí byly 4-5 měsíců, že já nevím, o kolik mohlo být dítě starší, no, podle mě možná přes rok. Tak pojď, sjeď to.
2: Proměnilo vás to?
1: Já jsem vždycky všechno jako hrozně plánovala a teď se snažíme žít každý den, být šťastný za to, co je. Se snažíme být šťastný, no.
2: Říká Petra Vrbková, maminka 4leté Toničky po transplantaci srdce. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ve Strážově na Klatovsku zítra otevřou novou ordinaci. Praktického lékaře se tam podařilo zajistit po 6 letech, kdy ten předchozí odešel do starobního důchodu. Lékařka bude ve Strážově ordinovat každý den. Ve Škoda Sport Parku v Plzni vzniklo nové multifunkční hřiště, nahradilo původní asfaltové. Lidé si na něm můžou zahrát badminton, basketbal nebo hokejbal. Sportovní vybavení si navíc můžou půjčit v novém kiosku. Školáci v Kašperských horách budou mít novou výukovou a naučnou zahradu. V části před školou bude trvalá výsadba a naučná tabule. Ve druhé části prostor pro praktickou výuku. Hotovo by mělo být do začátku školního roku. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů, vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Fotbalisté plzeňské Viktorie zaváhali i ve druhém kole šance ligy. Po úvodní porážce 1-3 s Libercem tentokrát remizovali před svými fanoušky s nováčkem Zbrojovkou Brno 1-1. A ještě počasí, dnes bude polojasno až oblačno, na Šumavě se mohou vyskytovat ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni neprojedete Reslovou ulicí v úseku od křižovatky s ulicí Jagiellonskou až k Americké. Dělníci tu pracují na inženýrských sítích. Přejeme vám šťastnou cestu bez komplikací.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl šesté, krátké zprávy pro vás měla Kateřina Ezeldin Dudáková. Pokud právě vstáváte, tak vám přejeme hezké ráno. V neděli 2. srpna vám hraje Český rozhlas Plzeň, jak jinak než písničky, které nestárnou. Teď například od Václava Neckáře.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Herec Miroslav Donutil nás zavede do tajů českého herectví a svých vojenských zážitků.
2: Zeptám se, jestli má někdo nějaký živý dotaz. Prosím.
3: Jakým způsobem jste trénoval ten stav, který se jmenuje takzvaně obrna huby, a předváděl jste, jak mluvili někteří herci, když nemohli mluvit?
2: Já si myslím, že to je jenom praxe. Je to otázka naučit se nebo nenaučit. Vždycky, když jsme byli na provázku, režisér Schörhofer nám říkal, podívej se, herec musí umět zahrát buzeranta, ožralýho a koktavýho. To jsou základy české komiky. Podle toho jsme se všichni chovali. Nedávno jsme dotočili u firmy Multisonic písničky z balady pro banditu v úplně novým hávu v aranžmá Petra Maláska. Je to vlastně generačně nový pohled na baladu pro banditu a na písničky z tohoto slavného muzikálu. A tam jsem v některých písničkách pískal pasáže. Karel Wagner, který tu desku produkoval, mi říkal, tím si připravil o práci jednoho našeho významného člověka, který se pískáním živí. Protože ne každý umí pískat. Já jsem říkal, já jsem to taky neuměl. A jak ses to prosím tě naučil, se mě ptal Karel Wagner. Říkám jednoduše, za mnou stál Zdeněk Pospíšil, režisér divadla Na provázku a řekl, jestli tam nenapískáš, tak tě zabiju. Takhle jsme se to naučili. Čili tady to bylo to nejjednodušší, naučit se takzvanou obrnu huby. To není problém. Nakonec každý z nás to v životě aspoň jednou, dvakrát zažije. A víte sám, že to, co zažijete, je možno zakódovat do paměti a odvodit to od té zkušenosti potom v praxi použít. A jenom otázka toho, do jaké míry to umíte nebo neumíte použít. A když to umíte, no, tak je výsledkem toho, to, že tu obrnu potom opravdu jako...
4: absolvoval vzorně připraven vojenskou katedru vysoké školy do funkce sběrače ranění základní vojenskou službu.
2: No to vás musím zklamat, já jsem neabsolvoval žádnou základní vojenskou službu, protože jsem dostal modrou knížku a díky natočení filmu Černí baroni a tankový prapor jsem ji teprve doabsolvoval potom. No. Protože tam jsem poznal tolik vzácných uniformovaných lidí, že mám pocit, že mi to plně vynahradilo dvouletý pobyt na vojně. Mezi jinými jsem tam potkal třeba člověka, který velel tankodromu, kde jsme točili ten tankový prapor, to byl Slovák a ten byl tak neuvěřitelně ctižádostivý a tak neuvěřitelně ponořený do toho. On dokonce se nebavil s nikým jiným než s Romanem Skamene, který v tom filmu měl hodnost majora.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 1. srpnovou neděli čekejte polojasno až oblačno. Na Šumavě se mohou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty dnes vystoupají k 27 až 30 stupňům, na horách k 22 až 25 stupňům Celsia. Vár bude mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biopředpověď na stupni 2, tedy střední zátěž. Dobré ráno vám přeje Český rozhlas Plzeň.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Za 9 minut bude 6 hodin, do nedělního rána vám hraje Český rozhlas Plzeň. V dnešních Hvězdných návratech se můžete těšit na známé scénky. Tentokrát v nich uslyšíte takzvaného nahrávače jednoho našeho slavného komika. Spolupracoval léta s Felixem Holcmanem. Na začátku mu pomohl v kariéře, ale nakonec se rozešli. Takový byl ve zkratce umělecký život Františka Budína. Obšírněji to vezme Patrik Rozehnal a přidá řadu slavných dialogů této dvojice. Vše nabídneme ve Hvězdných návratech, které začínají jako obvykle hned po 16. hodině.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Vysoké teploty můžou snižovat účinnost některých léků. Průměrná hrubá mzda v Plzeňském kraji, včetně prémií a odměn, byla loni 50 589 korun. Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje zcela odstaví jadernou elektrárnu Pax. Dnes čekejte polojasno až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezké ráno u poslechu zpráv přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Během veder by lidé měli dbát na správné skladování léků. Ideální je co nejchladnější, ale suchá místnost, případně co nejnižší místo v pokoji, třeba na dlažbě, kde se drží teploty nižší. Pokud by léky někdo měl delší dobu uchovávané ve špatných podmínkách, měl by je odnést do lékárny k odborné likvidaci. Vážná zdravotní rizika po jejich požití sice pravděpodobně nehrozí, lék ale může mít sníženou účinnost. Pokračuje Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory.
2: Běžné tabletové formy, většina léků, co se běžně používá, chronických léky na tlak, na cholesterol, tak ty tuto teplotu vyšší nějakou dobu vydrží. Ale čípky, masti, gelové kapsle, spíš jako se to technologicky může rozhodit, můžou být i některé účinné látky, které se prostě teplem rozkládají.
0: Průměrná loňská hrubá měsíční mzda mužů v Plzeňském kraji činila 55 300 korun, o 9 600 korun víc než u žen. Průměrná hrubá mzda v kraji tak byla 50 589 korun, meziročně o 7% vyšší. Vede Praha s přibližně 65 500 korunami a 50 000 ještě překročili Středočeský, Jihomoravský a Královéhradecký kraj, uvedla plzeňská pobočka Českého statistického úřadu. Opuštěná zimoviště kočovníků zkoumají v Kyrgyzstánu archeologové z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Spolupracují přitom s tamní akademií věd a univerzitou. Cílem je vytvořit záznam o tradičním způsobu života kočovníků v podhůří Pamíru, říká vedoucí českého týmu Pavel Vařeka.
3: V těch údolích si budovali tábory, vlastně zimoviště, kyšlaky a tam provádíme povrchový průzkum, nějaké fotografie z dronů a mapy, fotoplány a tak dále, ale provádíme i sondáž, takže se díváme i pod podlahy domů a mapujeme ten tradiční způsob života před kolektivizací, jak ti kyrgyzští kočovníci žili, jak byl jejich hospodářský systém, takže tam provádíme i vykopávky.
0: Maďarsko dnes poprvé za téměř půl století provozu zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pax. Uvedl to včera pozdě večer premiér Péter Maďar s tím, že se tak stane v důsledku dalšího poklesu hladiny Dunaje. Jaderná elektrárna čerpá z řeky vodu pro chlazení. Za současný pokles hladiny může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder. Sport. Fotbalisté Plzně ani ve druhém kole šance ligy nevyhráli. Doma remizovali se Zbrojovkou Brno 1-1. 100% naopak zůstávají Slavia a Teplice. Ty zvítězili v Liberci 1-0. Obhájci titulu porazili domácí Baník Ostrava 4-0. Historicky první bod v nejvyšší soutěži získal Artis Brno, když vyhrál v Uherském Hradišti se Slováckem nerozhodně 1-1.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte polojasno až oblačno, na Šumavě se mohou vyskytnout ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 22 až 25. Vár bude mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biopředpověď na stupni 2, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech platí uzavírka ulice 5. května, silničáři tu rekonstruují most. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Aktuálně. aktuální zprávy skončily téměř 5 minut po 6. hodině. Dobré ráno vám přeje Nikola Valová. Ladíte Český rozhlas Plzeň a jeho ranní program. Před sezónou vyhlásili mistrovské ambice po úvodních dvouligových kolech a domácích zápasech, ale mají v tabulce jediný bod. Plzeňští fotbalisté jsou v krizi a brněnské zbrojovce remízu na západě Čech navíc vystřelila letní posila právě z Viktorie. Detaily vám přineseme už za chvíli.

6 hodin 11 minut neděle 2. srpna. Dnes slaví svátek Gustav, což je jméno švédského původu, které se vykládá jako opora Gotlandianů. K jeho známým nositelům patří scénárista Oplustil nebo již zesnulý herec Heverle. Narozeniny 2. srpna slaví filmová dokumentaristka Olga Somerová, první maďarský kosmonaut Bertalan Farkas, americký herec, scénárista, režisér a producent Kevin Smith a basketbalista Jiří Zídek. Všem Gustavům i narozeninovým oslavencům přejeme krásnou neděli. S vámi je Český rozhlas Plzeň.

0: Na Šumavě se mohou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vád bude mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biopředpověď bude na stupni 2, tedy střední zátěž. Bylo 6:45, posloucháte Český rozhlas Plzeň.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Fotbalisté Plzně se v úvodu nové sezóny dál trápí. Po prohře s Libercem ve druhém kole šance ligy znovu na domácím stadionu remizovali s brněnskou Zbrojovkou 1-1 a někteří fanoušci Viktorie po utkání skandováním žádali konec trenéra Hiského.
1: Já respektuju diváky a samozřejmě vnímám, co křičí. Mají na ten svůj názor absolutní právo, ale mě to nezlomí. Já věřím cestě svojí, vím, co tomu dávám, co tomu obětuju, vím, jakým směrem jdu a nechci z toho směru uhnout. Věřím, že může být úspěšný, takže se soustředím na tým. Nechci tu energii ztrácet někde kolem.
2: Řekl po remíze se Zbrojovkou plzeňský kouč Martin Hiský. Viktoria před sezónou vyhlásila útok na mistrovský titul už po dvou kolech, ale na úřadující šampiony ze Slávie ztrácí 5 bodů. Západočeši přitom v duelu s Brňany od 14. minuty po trefě Kabonga vedli. Po změně stran ale srovnal hráč, kterého Plzeň v létě s lehkým srdcem do Zbrojovky prodala. Útočník Daniel Vašulín stejně jako před týdnem při výhře nad Spartou proměnil samostatný nájezd.
3: Daniel Vašulín jde úplně sám na Vigeleho, Vašulín pálí a to bude gól!
4: Teď jsem šel jako 2 zápasy sám na bránu, no. Musím říct, že hodně dlouho se mi to nestalo. Posledního půl roku jsem toho moc nenahrál a mám obrovskou motivaci do tady té sezóny. Dokázat, že ty góly budu dávat a věřím, že to bude pokračovat a že nebudu úspěšný jen, ale budeme úspěšný jako tým.
2: Přeje si kanonýr Zbrojovky Daniel Vašulín, o kterém na pozápasové tiskové konferenci mluvil i jeho bývalý trenér z Plzně.
1: Ten jeho půl rok tady se mnou nebyl úplně nejšťastnější. Já bych si hrozně moc přál, aby se mu tady dařilo, aby dával góly, ale on měl drobný zdravotní problémy, které mu nedovolili úplně projevit to, co v něm je. Nebylo to poprvé, co byl v Plzni, prostě hrát za Plzeň je mnohem složitější, než hrát za ostatní týmy a nikoho se nechci dotknout.
2: Prohlásil Martin Hiský, zatímco Viktoria má po dvou domácích zápasech v ligové tabulce jediný bod, nováček ze Zbrojovky navázal na výhru nad Spartou a ve Štruncových Sadech obral dalšího favorita. Z Plzně Lukáš Michalík, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nové parkoviště pro 80 aut buduje nemocnice v Domažlicích. Odstavná plocha bude sloužit zaměstnancům. Díky tomu se navýší kapacita na centrálním parkovišti i pro pacienty. Náklady jsou 2,5 milionu korun a hotovo má být do října. V Kralovicích na severu Plzeňska začali s přístavbou nových dílen základní praktické školy. Stavbaři nejdřív zbourají staré dílny, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Na jejich místě následně postaví nové moderní zázemí. Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky, konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávali na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. Lázníme v Česku, chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo taky po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidé v gastroprovozech. Přesně před 82 lety nacisté hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětimi 2 Březinka. Evropa si proto dnes připomíná Den romského holokaustu. Česká tenistka Daria Vidmanová si poprvé v kariéře zahraje o titul na okruhu WTA. 23letá rodačka z Moskvy postoupila v Memphisu do finále. O trofej si Vidmanová utká dnes večer s ruskou Liutovovou. A dnes bude zataženo až polojasno, na Šumavě se mohou vyskytnout ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dávejte pozor na dálnici D5 směrem na Prahu. Na 117. kilometru auto srazilo zvěř. Projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl sedmé skončily krátké zprávy Českého rozhlasu Plzeň. Začíná nám první srpnová neděle a ta nedělní rána bývají či pro některé stále jsou ve znamení posobotní kocoviny. My jsme se zeptali dětí, co podle nich kocovina znamená. Co nám řekli, uslyšíte v následující půl hodině.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: co je to kocovina?
1: Pěkná volovina.
2: Nějaký alkohol, něco jako medovina.
3: Nemoc, je to od koček.
4: Když třeba kočka něco provede nebo a potom třeba, když se někoho nakazí a nakazí třeba nějakého člověka.
5: Nějaká nemoc.
6: To připomíná jako nějaká nemoc z kočky.
7: Rýmo.
8: Může to být alergie na kočky.
9: Třeba nějaká alergie třeba na plišáky nebo na peřiny nebo na prach.
10: Jaký jídlo?
11: Kocouří bobek.
12: Že se někdo jako opil?
13: Když se někdo večer opije, tak ráno ho bolí hlava, to je kocovina.

0: počasí.
1: Neděle bude polojasná až oblačná. Na Šumavě se mohou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty se dostanou ke 30 stupňům, na horách pouze k 25 stupňům Celsia. Vát bude mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biopředpověď na stupni 2, tedy střední zátěž. Čeká nás celkem příjemná neděle 2. srpna a pokud ještě váháte, jak s ní naložíte, tak vám třeba pomůžu v rozhodování. Za okamžik vám totiž přinesu přehled tipů pro volný čas. Počkejte si.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Na plzeňskou náplavku na Mži můžete zajít s dětmi shlédnout loutkové divadelní představení Zlatá ryba. Klasická ruská pohádka o všemocné carevně širého moře, chudém rybáři a ženě, co si přála víc a víc, tam začíná v 15 hodin. Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje zahraje koncert od 15 hodin v Národním muzeu v přírodě v Selském dvoře u Matoušů na Bolevecké návsi v Plzni. Koncert se koná v rámci 11. ročníku letních kurzů interpretace lidové hudby českých regionů. Řídí Dalibor Bárta. V Bezdružicích pokračuje od 10 do 18 hodin akce Bezdružické parní léto. Hlavním bodem je jízda zvláštních vlaků v úseku Bezdružice-Cebiv na místní dráze z Pňovan do Bezdružic. Vlak složený z historických dvounápravných dřevěných vozů táhne parní lokomotiva Kafe Mlejnek. Koncert 6. ročníku Plaského Varhaního podzimu proběhne v 18 hodin v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Plasích. Účinkuje varhaník Adam Viktora a sopranistka Gabriela Inbenová. V Kašperských horách pokračuje pouť Panny Marie Sněžné. V kostele svaté Markéty se koná v 10 hodin slavnostní poutní mše, následuje tradiční setkání harmonikářů Šumavy ve 14 hodin na náměstí. A v 15 hodin pak v kostele Panny Marie Sněžné proběhne požehnání poutníků s hudebním doprovodem. To byly tipy pro volný čas Českého rozhlasu Plzeň. Pokračuje náš nedělní program a za pár minut vám přineseme další aktuální zprávy.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda.
2: Český rozhlas
0: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ve Strážově na Klatovsku zahajuje provoz nová ordinace praktického lékaře. V Břasích na Rokycansku pokrývá přes 70% elektrické spotřeby obecního úřadu vlastní solární elektrárna. Při pádu letadla z turisty na jihu Peru zemřelo všech 13 lidí na palubě. Dnes čekejte zataženo až polojasno s teplotami do 30 stupňů. Pěkné nedělní ráno přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Ve Strážově na Klatovsku je po 6 letech opět praktický lékař. Ordinaci tam otevírá mladá lékařka, místní rodačka. Potřebné zázemí pro ně za zhruba 4 miliony korun zrekonstruovalo město v bývalém zdravotnickém středisku. Pokračuje starosta Josef Rousek ze Sdružení nezávislých kandidátů.
2: V souvislosti s otevřením nové ordinace jsme zainvestovali do veškerých veřejných prostor, do prostor ordinace, čekárny, sesterny, sociálního zázemí a zároveň jsme postavili novou výtahovou plošinu, aby ten přístup sem nahoru byl bezproblémový i pro i mobilní občany.
0: Lékařka bude ve Strážově ordinovat každý den. Přes 70% elektrické energie pro obecní úřad v Břasích na Rokycansku nově pokrývá vlastní fotovoltaická elektrárna. Umístěná je na střeše úřadu. Obec plánuje rozšíření solárních panelů na další obecní budovy. Aktuálně získala dotaci na fotovoltaiku pro místní základní školu a jídelnu. Popisuje další rozvoj nezávislý starosta Miroslav Kroc.
3: Chceme pokračovat i na dalších budovách, protože obec má přes 40 budov a v současné době jsme uspěli s dotací i na budovu základní školy a jídelnu, takže v příštím roce budeme dělat fotovoltaické panely i na tyto dvě budovy.
0: Je světový týden kojení. Lékaři při této příležitosti připomínají, že mateřské mléko snižuje u dětí riziko alergií, astmatu nebo obezity a pomáhá chránit je před infekcemi. Podle ministerstva zdravotnictví je při propuštění z porodnice plně kojených až 80% dětí. Do 6 měsíců věku už jen 15 až 20% uvádí UNICEF. Podle laktačních poradky nechce mnoho žen v kojení pokračovat. Často jim v tom ale brání zdravotní nebo jiné obtíže. V Peru se zřítilo malé turistické letadlo při přeletu nad archeologickým nalezištěm na Skalines. Zemřelo všech 13 lidí na palubě, 11 cestujících a 2 piloti. Letadlo startovalo z letiště ve městě Pisco a několik minut poté s ním kontrolní věž ztratila spojení. Z dosud neznámých příčin se zřítilo krátce po 13. hodině místního času na pole. Podle místních médií měli na palubě být turisté ze Španělska, Itálie a Německa. Tuto informaci ale zatím úřady nepotvrdily. Sport. Daniel Křetínský se největším akcionářem fotbalového West Hamu nestane. Český miliardář a majitel Sparty měl původně koupit 16% akcií londýnského klubu od spolupředsedkyně Vanessy Goldové. Ta ale v prohlášení uvedla, že svůj zhruba čtvrtinový podíl prodá konsorciu vedeném Amandou Stavelyovou. Křetínský tak ve West Hamu dál drží 27% klubu.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte zataženo až polojasno, na Šumavě se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 22 až 25, vár bude mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, aby o předpověď na stupni 2, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Máme hlášenou nehodu z dálnice D5. Osobní auto srazilo zvěř na 117. kilometru směrem na Prahu. Projíždějte tury se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krát Hlídce po 7. hodině pokračuje nedělní program Českého rozhlasu Plzeň. Skončila další etapa modernizace plzeňského parku Chvojkovy lomy. Lidé si mohou odpočinout na nové terase s velkými slunečníky a lavičkami. Obvod opravil i schodiště a chodníčky. I tomu se dnes budeme věnovat v následující půlhodině. Od mikrofonu vás zdraví Nikola.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle, 2. srpna. Svátek má opora Gotlandianů, nositele jména švédského původu Gustav. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Měnová reforma proběhla v Rakousku-Uhersku v roce 1892. Zlaté tehdy nahradila koruna. V kurzu jeden zlatý za 2 koruny. Dodnes díky tomu říkáme 10 koruně 5. 10 korun bylo prostě 5 zlatých. Průkopník moderní taneční hudby, legendární muzikant, skladatel, kapelník, zpěvák a herec, R.A. Dvorský zemřel přesně před 60 lety v roce 1966. Bylo mu 67. Rodným jménem se jmenoval Rudolf Antonín, ale jelikož se narodil ve dvoře Králové nad Labem, říkal si Dvorský. Na první medaili jsme na loňské olympiádě v Paříži čekali až do 7. dne. Nejdřív zazářilo družstvo šermířů.
3: Ještě paní násko.
4: Ty brďo, ale je to napínavý, je to...
2: Kordisté nejdřív senzačně porazili francouzské mušketýry a získali v malém finále bronzové medaile.
3: Češi jsou bronzoví!
4: Olympijská
3: medaile pro české kordisty.
2: O několik hodin později rozehráli finálový duel blondýnka Kateřina Siňaková se svým tehdy asi týden bývalým Tomášem Macháčem.
5: Zlato je doma! Nakonec to dopadlo!
2: Číňané vzdorovali až do super tiebreaku. Ale pak se naplno mohli Katka s Tomášem radovat z olympijského zlata.
6: Jsem rád, že jsem to zvládnul po boku s Katkou, protože je to něco, co úplně se neděje každý den a je to prostě nádherný pocit a budeme to mít doma, takže je to krásný.
7: Já jsem udělala strašnou věc.
2: Paní Hnátková z okresního Přeboru má dneska kulatou 80. Herečka Jaroslava Pokorná.
7: Pepit byl do fotbalu blázen, to víš.
2: A já přeju hezkou neděli. We'll be right back.

0: počasí.
1: Počasí teď podrobněji probereme s meteoroložkou Janou Adamovskou. Krásné ráno. Jaké můžeme dnes venku čekat podmínky?
2: Dobré ráno. Tak dnes už bude počasí téměř bez srážek a postupně bude slunečněji. Teď je na obloze ještě většinou hodně oblačnosti, až zataženo. Na Šumavě se objevují i mlhy a méně oblačnosti je na severu a severozápadě. Během dopoledne nám ta oblačnost bude pomalu od severozápadu ubývat. Na tom severozápadě může být i polojasno, na jihovýchodě spíš oblačno a na Šumavě se mohou výjimečně objevit přehánky. K večeru nám pak oblačnost bude ubývat výrazněji. Dnešní ráno je i chladnější, ale teploty se liší. Na Tachovsku je 12 stupňů, po Šumaví 18 a dnešní odpolední teploty pravděpodobně zůstanou pod tropickou třicítkou. Maxima očekáváme do 29, na horách do 25 a teď nám vane jen slabý vítr a během dne se rozfouká mírný severovýchodní až východní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Počasí na neděli přiblížila meteoroložka Jana Adamovská. Moc krát děkujeme a přeji hezkou neděli.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Do 7:30 posloucháte Český rozhlas Plzeň. Opravená terasa s pevnými slunečníky a lavičkami zdobí plzeňský park Chvojkovy lomy. Druhý městský obvod dokončil další etapu proměny parku, který vznikl v 70. letech v místě bývalého kamenolomu. Celá terasa bude navíc večer nasvícená a svítit bude i keramický maják, který v parku stojí už 30 let.
1: Byla kompletně vyměněna železobetonová deska, vytvořili jsme nové terénní schodiště s betonovými lavičkami.
2: Co v parku vzniklo nového, popisuje architekt Jan Jiran, který se na realizaci podílel.
1: Udělali jsme nové zábradlí ve stylu rozbouřeného moře. Ten styl toho moře se tady v tom parku otiskuje ve více věcech z rekonstrukce z 90. let. Navrhli jsme tady takovýhle stínící deštníky, které mají vlastně připomenout původní venkovní divadlo od pana umělce Miloslava Hrubce, které bylo odstraněno v roce 2015 a původně bylo umístěno v místě toho amfiteátru.
2: Na těch slunečnících jsou zelené střechy.
1: Pro nějaký obecný ochlazování toho prostředí jsme si vědomi toho, že jsme tady vytvořili stejně jako bylo v minulosti, ale znovu vytvořili vlastně velkou betonovou plochu, která je schopná se přehřívat a chtěli jsme eliminovat to přehřívání.
2: V noci bude terasa navíc osvětlená.
1: Jak maják, slunečníky, tak spodní hrana terasy nad jezírkem je osvětlená jedním spínačem, to při nějakým setmění sepne všechno najednou a potom zase se to někdy ukončí, takže všechny tady ty tři prvky by měly svítit společně.
2: Podle místostarostky druhého plzeňského obvodu Evy Trůkové z ODS se má ještě v létě napustit jezírko kolem mohutné vrby před terasou.
3: Vodní prvek bude napuštěn, ale v rámci rekonstrukce byla vytopená celá strojovna, tak to bude napuštěný někdy během měsíce srpna.
2: Obvod chce ale v úpravách parku pokračovat.
3: Trápí nás kulturní scéna. Je tam krásný netopír, takže musíme vyměnit sezení, aby lidem bylo dobře, když sem přijdou za zábavou. Dětský herní prvek potřebujeme vyměnit, no a dát sem asi víc kytek, protože já sama jsem kytková, když to tak řeknu, a jenom očima, když přijdete do parku a vidíte krásné rozkvetlé louky, se prostě uvolníte.
2: Současná etapa modernizace stála obvodní radnici kolem 9 milionů korun. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje. Turisté, pozor! Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: S námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ve Strážově na Klatovsku zítra otevřou novou ordinaci. Praktického lékaře se tam podařilo zajistit po 6 letech, kdy ten předchozí odešel do starobního důchodu. Lékařka bude ve Strážově ordinovat každý den. Ve Škoda Sportparku v Plzni vzniklo nové multifunkční hřiště. Nahradilo původní asfaltové. Lidé si na něm můžou zahrát badminton, basketbal nebo hokejbal. Sportovní vybavení si navíc můžou půjčit v novém kiosku. Školáci v Kašperských horách budou mít novou výukovou a naučnou zahradu. V části před školou bude trvalá výsadba a naučná tabule. Ve druhé části prostor pro praktickou výuku. Hotovo by mělo být do začátku školního roku. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů, vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Fotbalisté plzeňské Viktorie zaváhali i ve druhém kole šance ligy. Po úvodní porážce 1-3 s Libercem tentokrát remizovali před svými fanoušky s nováčkem Zbrojovkou Brno 1-1. A dnes bude zataženo až polojasno, na Šumavě se mohou vyskytnout ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dávejte na 117. kilometru dálnice D5 ve směru na Prahu. Osobní auto tu srazilo srnu. Projíždíte tudy opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7:58 je s vámi Český rozhlas Plzeň. V našem vysílání přijde na řadu mimo jiné další díl seriálu Můj kraj. Tentokrát vám přiblížíme osobnost plzeňské rodačky, herečky Růženy Šlemrové. Hned po písničkách.

0: seriál o rodácích a osobnostech západu Čech.
1: Rodačka z Plzně Růžena Šlemrová patřila ve 30. letech k nejobsazovanějším filmovým herečkám. Účinkovala ve více než 60 filmech a třeba, že jí byly souzeny především vedlejší role, zahrála si po boku Vlasty Buriana, Oldřicha Nového, Huga Háse nebo Jaroslava Marvana. Po jejich stopách se Roman Stupka vydal s Tomášem Bernhardtem z Národopisného muzea Plzeňska.
2: Růžena Šlemrová se rodila jako Pšto Machová 10. listopadu 1886 v Plzni v Tylově ulici 36. Její otec Bedřich Mach byl tady profesorem na CK Reálném gymnáziu a byl synem Josefa Macha, soukromníka, rolníka z Dolních Štěpánovic někde pod Krkonoši. Takže poměrně zdaleka. A poměrně zdaleka byla i Růženina matka Terezie, rozená Hajková. Její otec byl komisář nebo podle některých záznamů také respicient finanční stráže v Bechyni.
3: V roce 1908 byl Růženin otec přeložen do Prahy a rodina se usídlila na Královských Vinohradech. Rozhodně netrpěla nouzí a tak Růžena mohla soukromně studovat herectví u Otýlie Sklenářové. Záhy se začala objevovat v prvních němých filmech. Vrchol její kariéry však přišel až po roce 1930 s nástupem filmu Zvukového. Za 15 let se objevila ve více než 60 snímcích. Většinou jí byly svěřovány role energických, temperamentních dam z vyšší společnosti. Zahrála si s Oldřichem Novým, Hugem Házem nebo, jako ve filmu Katakomby, s Vlastou Burianem.
4: Doktore, vy milujete Nastu? To už mění situaci. Teď ovšem vaše jmenování doporučovat nemohu. Nikdo víc nepotřebuje dobrého tajemníka jako Nastě. Děkuji vám, pane Bormane, nevíc vás by, abych provedla jistě nějakou...
5: Koninu.
4: Vy jste opravdu originál.
5: Řekl jsem snad něco nesalonního.
4: Ne, pravdu jste řekl. Lepšího tajemníka si váš šéf vybrat nemohl. Doprovodíte mi k mému manželu?
3: S králem komiků si Růžena Šlemrová zahrála i v nezapomenutelném filmu Anton Špelec Ostrostřelec. K filmu měla blízko i proto, že se provdala za Roberta Šlemra, producenta a spoluzakladatele filmových ateliérů Hostivař.
6: Před 25 lety jsem byla velmi chudá. Moje maminka byla vdovou po lékaři a někdy jsme ani nevečeřeli. Můj ženich se tenkrát pro mě byl zrovna tak, jako vy nyní pro Karlu. Milili vás Karla tak, jako já tenkrát milovala jeho, budete velmi šťastní.
3: Tolik ukázka z filmu Lízin let do nebe. Po roce 1948 Růžena Šlemrová už tolik příležitostí ve filmu nedostávala. Přeci jen její role dam z vyšší společnosti se do budovatelské kinematografie 50. let příliš nehodily. Zůstala tak velkou filmovou hvězdou především 30. a 40. let a dlouho byste hledali film, ve kterém by v těchto letech neúčinkovala. Zemřela 23. srpna 1962 v Praze. Z Plzně Roman Stupka, Český rozhlas.

0: počasí.
1: V neděli 2. srpna očekáváme polojasno až oblačno. Na Šumavě se mohou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 a 30 stupni a na horách mezi 22 až 25 stupni Celsia. Vát bude mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biopředpověď na stupni 2, tedy střední zátěž.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Kvíz spolu budou plnit František Budín a Felix Holzmann.
2: Podívejte se, pane, to, co vy tady dáváte, to nejsou ty pravé soutěžní otázky.
3: No jo, to víte, vybírat si nemůžete již od ceny,
2: ale
3: jo?
2: Vybírat, to musí být taková soutěžní otázka, kde ten soutěžící tou odpovědí musí dokázat určité vzdělání, vědomosti. To se můžete zeptat třeba na něco z odvětví kultury, kdo napsal operu Traviata nebo...
3: Tak dobrá, tak mi to třeba hned řekněte.
2: No a co?
3: No tohle, kdo napsal ty Traviata.
2: Traviata.
3: Tak mi to hned řekněte teda.
2: No prosím, jako otázku?
3: Ne, jako odpověď mi to řekněte.
2: Opera Traviata je od Giuseppe Verdiho.
3: Od koho?
2: Skladatel Giuseppe Verdi.
3: Jo?
2: No ovšem.
3: Víte to určitě?
2: Samozřejmě.
3: Není to od Picassa?
2: To se Picasso byl malíř.
3: To je malíř, ano. Teď ho měl oni malovat kuchyň.
2: Ale ten nemaloval žádné kuchyně.
3: No ne, on mi to dělal jako fušku.
2: Vy si to pletete, to je francouzský akademický malíř Francouz.
3: Francouz, máte pravdu, on mi to sám říká, si vzpomínám.
2: Co, vy jste se znal s Picassem?
3: Se znám, já jsem do Picassovým, ano.
2: A vy umíte francouzský?
3: Francouzský dovedu, perfekt.
2: Ano, parlez-vous français?
3: Co říkáte?
2: No ptám se, parlez-vous français?
3: A víte, že ani nevím?
2: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
3: No dovedu, perfekt, vám říkám francouzsky.
2: Tak když umíte perfekt, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
3: Otec?
2: Ano.
3: Myslíte francouzsky?
2: No, francouzský otec.
3: Francouzský otec, jo. No tak otec, ty ví, abych vám řekl francouzský otec.
2: No.
3: A vy to nevíte, tohle?
2: Tak já to vím.
3: Ale on to nemusím ani říkat, jo. Když
2: to vy to víte?
3: Co, samozřejmě, tak otec, francouzský otec?
2: Le père.
3: Le père, správně, le père. Le père. Ano, je vidět, že jaký dobrý to je francouzský, ne?
2: No a co matka?
3: No tak tady se vede dobře, děkuji.
2: Ale ne, jak se řekne francouzský matka?
3: Jo, francouzský, aha. No matka tedy francouzský matka?
2: No tak otec le père.
3: Le père.
2: Matka.
3: Matka le père-ka.
2: La mère.
3: A jo, la mère.
2: La mère.
3: La mère.
2: Tak otec le père.
3: Le père.
2: Matka la mère.
3: La mère.
2: Dítě.
3: Dítě malér.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. V červenci na silnicích v Plzeňském kraji zemřel jeden člověk. V Evropské unii začínají platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Dnes čekejte zataženo až polojasno s teplotami do 30 stupňů. Další aktuální zprávy pro vás má Kateřina Ezeldin Dudáková. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů, vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale mohou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
3: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
2: V červenci zemřel při dopravních nehodách na silnicích v Plzeňském kraji jeden člověk. V loni ve stejném období byly nehody bez obětí. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 10 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK. V červenci se stalo 464 nehod, což je o 112 víc než loni. Při haváriích byli 4 lidé těžce zraněni, 180 lehce. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem a nepřiměřená rychlost. Ve Škoda Sportparku v Plzni vzniklo nové multifunkční hřiště, nahradilo původní asfaltové. Lidé si na něm můžou zahrát badminton, basketbal nebo hokejbal. Sportovní vybavení si navíc můžou půjčit v novém kiosku. Pokračuje za realizátorskou společnost Pavel Číha.
4: Ty povrchy jsou komplet nové. Starý povrch se dal pryč a udělal se vlastně komplet skladba a ten povrch, který tady je, tak asi jako lepší povrch na venkovním sportovišti není. Je to v podstatě to, co vidíte na atletických dráhách, je to jako velice podobný. Nazveme to polyuretanovým povrchem. Ten povrch je, řekl bych, nechci říct, že je věčný, ale ta jeho životnost je poměrně vysoká.
2: Dnes začínají platit některá ustanovení unijního aktu o umělé inteligenci. Nově budou muset chatboti a další interaktivní AI systémy upozornit uživatele, že jednají s umělou inteligencí a ne s člověkem. Také obrázky a videa upravené nebo vygenerované umělou inteligencí budou muset být speciálně označené. Evropská unie tak chce bojovat proti takzvaným deepfakes, kterým ale někteří uživatelé věří, že jsou skutečné. Sport. Juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční triumf v short tracku. Další Češka Lucie Grohová byla osmá. Zvítězila domácí závodnice Anja Grossmanová. Počasí. Dnes čekejte zataženo až polojasno, na Šumavě se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 22 až 25, vanemírný severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biopředpověď na stupni 2, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Jen jedním jízdním pruhem projedete na 119. kilometru dálnice D5 směrem na Plzeň. Silničáři tu opravují vozovku. Projíždíte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Aktuální zpravodajský servis Českého rozhlasu Plzeň skončil 4 minuty po 8 hodině. Krásné nedělní ráno vám přeje Nikola Valová. Pokud právě snídáte, tak vám přeji dobrou chuť a zeptám se, jak dlouho byste podle svého názoru vydrželi bez jídla. Právě na tuto otázku, jak dlouho se dá přežít bez jídla, odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny.

0: prvek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes očekávejte polojasno až oblačno, na Šumavě se mohou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 30 stupni, na horách mezi 22 a 25 stupni Celsia. Vár bude mírný severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biopředpověď na

0: stupni 2, tedy střední zátěž. Český rozhlas Plzeň, s Českým rozhlasem Plzeň jsme se vydali do Železné Rudy, kde si připomněli 20-leté výročí partnerství se sousední Bavorskou Rudou. Slavnosti nabídly zábavu, hudbu i oslavu sousedských vztahů. Více vám povíme v reportáži už po písničkách.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Té, co snídá, dospíval Jiří Korn a my se s Českým rozhlasem Plzeň přesuneme do Železné Rudy, která žila od pátku tradičními slavnostmi. Do města v srdci Šumavy dorazily stovky místních lidí, turistů i německých sousedů. Součástí programu totiž bylo i připomenutí 20. výročí partnerství s nedalekou Bavorskou Rudou.
1: Železnorudské náměstí zaplnila dechovka z Bavorska Eisensteiner Blumsy. A mezi stovkami návštěvníků se bavil i pan Radek Sklatov.
2: Já jsem tady dělal kousek na hotelu na Železné, na Husově stráži, takže asi 10 let, takže na tu Železnou Rudu jsem jezdil pravidelně. A je to tady vždycky pěkný a prostě rád vzpomínám na ty léta.
1: Atmosféru si pochvalovala i Daniela Šibíková.
3: To město má velkou historii a lidi by si měli připomínat takhle ty události a vracet se do těch starých míst. A jsem ráda i právě takhle přes hranice, že se sem vrací Němci.
1: Pořádání takhle velké akce se ale neobejde bez komplikací. Pokračuje nezávislý místostarosta Železné Rudy Filip Broš.
4: Jako každý rok vždycky se vyskytnou nějaké komplikace, takže to se vyskytly, zase nás trošku pozlobilo počasí, kdy nám pátek zapršelo, ale nakonec to dopadlo dobře. Vzhledem k tomu, že ten program se každý rok mění, obměňujeme ho, doplňujeme účinkující, je to trošku náročný a není to nikdy to samý.
1: Hlavním tématem letošního ročníku bylo 20leté partnerství s přeshraniční Bavorskou Rudou, říká nezávislý starosta Železné Rudy Filip Smola.
5: Pro nás Bavorská Ruda je vůbec ten nejbližší partner, kterého máme, protože všechna česká města jsou od nás vzdálená, můžu říct desítky kilometrů, a Bavorská Ruda de facto s námi sousedí úplně přímo, takže pro nás jsou to opravdu nejbližší přátelé, kamarádi. My tady žijeme v jednom údolí a když ty problémy řešíme společně, tak je vyřešíme vždycky lépe, než kdybychom je měli řešit sami. No a v rámci těch 20 let úzké spolupráce jsme jim dnes přidali takové symbolické hodiny, které ukazují, že čas není to nejdůležitější, ale že je důležitý ten společně strávený čas a ty společně strávené vzpomínky, zážitky a všechno, co jsme společně prožili.
1: Přeshraniční spolupráce obou měst pokračuje i v běžném provozu. Společně řeší například dopravu, turistický ruch nebo integrovaný záchranný systém. Z Železné Rudy na Klatovsku Pavel Hala, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Nové parkoviště pro 80 aut buduje nemocnice v Domažlicích. Odstavná plocha bude sloužit zaměstnancům. Díky tomu se navýší kapacita na centrálním parkovišti i pro pacienty. Náklady jsou 2,5 milionu korun a hotovo má být do října. V Kralovicích na severu Plzeňska začaly s přístavbou nových dílen základní praktické školy. Stavbaři nejdřív zbourají staré dílny, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Na jejich místě následně postaví nové moderní zázemí. Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky, konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávali na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo taky po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidé v gastroprovozech. Přesně před 82 lety nacisté hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim 2 Březinka. Evropa si proto dnes připomíná Den romského holokaustu. Česká tenistka Daria Vidmanová si poprvé v kariéře zahraje o titul na okruhu WTA. 23-letá rodačka z Moskvy postoupila v Memphisu do finále. O trofej se Vidmanová utká dnes večer s ruskou Liutovovou. A dnes bude zataženo až polojasno, na Šumavě se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z Nýřan. V Sokolovské ulici se srazila dvě osobní auta, nikdo se nezranil. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly naše krátké zprávy. Ladíte Český rozhlas Plzeň, který vám hraje písničky, které nestárnou a mají stále grády. To byl takový oslý můstek, kterým vás chci nalákat na nadcházející slovíčkaření, kde vám za chvíli právě toto úsloví mít grády rozebereme. Snad se mi to povedlo. Hezké nedělní.

0: slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Má to grády. Tatínek radostně usedl ke stolu, na kterém byl talíř s kouřícím gulášem. Pozor, trochu to pálí, řekla starostlivě a trochu i omluvně maminka. Nedbaje varovných slov, tatínek lačně pozřel první sousto, následně otevřel ústa a mávaje před nimi dlaní zasyčel. To má grády. Opět jsem tedy využil literatury, abych demonstroval význam tohoto úsloví. Tak tedy má to sílu, má to šťávu, má to úroveň. Ale co jsou to vlastně ty grády? Kruce si opět vezmeme etymologické slovníky a zjistíme, že prapůvod je v latinském slově gradus, neboli stupeň. Čili říci má to grády, znamená, je to o stupeň výš než normálně. Odtud i sloveso gradovat, tedy prakticky přidávat stupně. Slovo k nám přišlo přes němčinu v 19. století. Po roce 1948 se trochu stáhlo, protože plíznělo příliš měšťácky. Dnes se ale opět hojně užívá.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň máme opět meteoroložku Janu Adamovskou. Hezké ráno. Já jsem včera během procházky kolem Boleveckých rybníků pěkně zmokla. Hrozí nám něco takového i dnes?
2: Dobré ráno, tak dneska nehrozí, počasí bude téměř bez srážek, maximálně na Šumavě si výjimečně může objevit nějaká ta přeháňka. Co se týče oblačnosti, máme teď na obloze většinou hodně oblačnosti, ta oblačnost začne pomalu od severozápadu ubývat, takže na severozápadě může být polojasno, na jihovýchodě oblačno a k večeru se pak vyjasní. Co se týče teplot, tak maxima budou stoupat k 29 stupňům, na horách bude až 25 a bude nám foukat mírný severovýchodní až východní vítr.
1: V příštím týdnu by se měly vrátit velmi vysoké teploty, je to tak?
2: Ano, teploty se budou postupně zase zvyšovat. Zítra bude až 35, na Plzeňsku může být až 36, potom v úterý naměříme až 39 stupňů a potom ty teploty pomalu, velmi pomalu půjdou zase dolů.
1: Říká meteoroložka Jana Adamovská, děkuji za výhled a přeji vám hezký zbytek víkendu.
2: Naslyšenou, hezkou neděli.
1: Tak dnes to vypadá na ideální podmínky vyrazit ven, takže si počkejte na naše nedělní tipy pro volný čas. Přineseme vám je hned po písničce od Pokáče.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, republice ocel.
3: Tipy pro volný čas.
4: Na plzeňskou náplavku na Mži můžete zajít s dětmi shlédnout loutkové divadelní představení Zlatá ryba. Klasická ruská pohádka o všemocné carevně širého moře, chudém rybáři a ženě, co si přála víc a víc, tam začíná v 15 hodin. Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje zahraje koncert od 15 hodin v Národním muzeu v přírodě v Selském dvoře u Matoušů na Bolevecké návsi v Plzni. Koncert se koná v rámci 11. ročníku letních kurzů interpretace lidové hudby českých regionů. Řídí Dalibor Bárta. V zámeckém areálu v Chanovicích můžete dnes naposledy shlédnout výstavu Olgy a Jana Kurzových, souznění paličkované krajky a fotografie. Výstava je otevřena od 10 do 16 hodin. V Bezdružicích pokračuje od 10 do 18 hodin akce Bezdružické parní léto. Hlavním bodem je jízda zvláštních vlaků v úseku Bezdružice Cebiv na místní dráze z Pňovan do Bezdružic. Vlak složený z historických dvounápravových dřevěných vozů táhne parní lokomotiva Kafemlejnek. Koncert 6. ročníku Plaského varhanního podzimu proběhne v 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Účinkuje varhaník Adam Viktora a sopranistka Gabriela Ejbenová. V Kašperských horách pokračuje pouť Panny Marie Sněžné. V kostele svaté Markéty se koná v 10 hodin slavnostní poutní mše, následuje tradiční setkání harmonikářů Šumavy ve 14 hodin na náměstí. V 15 hodin pak v kostele Panny Marie Sněžné proběhne požehnání poutníků s hudebním doprovodem.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, republice ocel.

0: se 9. hodina, kde vám Český rozhlas Plzeň přinese další aktuální zpravodajský servis. A po něm vás zvu k poslechu pořadu Otázky Tondy Procházky, ve kterém vystoupí herci Ivana Chýlková a Zdeněk Žák. Přeji vám krásnou neděli a taky úspěšný začátek pracovního týdne. Zase příště se na vás těší Nikola Valová.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: V Česku chybí v lázních pracovníci na různých pozicích. Horšovský Týn dokončil opravu 3 rybníků a připravuje revitalizaci dalších. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, jeho provoz není ohrožený. Dnes čekejte zataženo až polojasno s teplotami do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Ezeldin Dudáková. Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo taky po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
2: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
1: Horšovský Týn na Domažlicku dokončil opravy rybníků v místních částech Kocourov a Dolní Metelsko. Odborná firma rybníky odbahnila a opravila hráze. V Oplotci pak obnovila plášť místní vodní nádrže. Jak říká starosta Horšovského Týna Josef Holeček z ODS, už teď se s cílem lepšího hospodaření s vodou v krajině připravuje obnova dalších vodních ploch ve správě města.
3: V současné době projekčně připravujeme rybník v Podhají, což bylo bývalé koupaliště, to je docela velký rybník, a pak další menší rybníky jako v části obce Podrážnice a Lasce, ty projekčně připravujeme a pustíme se do realizace tohoto díla.
1: Na spolufinancování využívá město dotaci Ministerstva zemědělství na obnovu malých vodních nádrží a rybníků. Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hekři. Ústav o tom informoval na síti X, podle něj útok neovlivňuje chod instituce, ani neohrožuje citlivá data, laboratorní výsledky nebo jeho provoz. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. Do svých domovů by se dnes ve francouzském departmánu Gironde měli vrátit další evakuovaní obyvatelé. Hasičům se v posledních dnech podařilo dostat požár nedaleko Bordeaux pod kontrolu. Zpátky se díky tomu mohlo vrátit už přes 210 tisíc lidí. Kvůli vysokým teplotám a větru zůstává velmi kritická situace v departmánu Var u Středozemního moře, kde jsou nasazeni mimo jiné i čeští hasiči. Sport. Plzeňští fotbalisté mají po dvou kolech nové sezóny šance ligy jediný bod. Po prohře s Libercem, tentokrát znovu doma, remizovali s brněnskou Zbrojovkou 1-1. Domácí dostal do vedení ve 14. minutě Kabongo. Za hosty srovnal po změně stran Vašulín. Někteří nespokojení fanoušci Viktorie po utkání žádali skandováním konec trenéra Martina Hiského.
4: Já respektuju diváky, já samozřejmě vnímám, co křičí, mají na ten svůj názor absolutní právo, ale mě to nezlomí, já věřím cestě svojí, vím, co tomu dávám, co tomu obětuju, vím, jakým směrem jdu a nechci z toho směru uhnout, věřím, že může být úspěšný, takže se soustředím na tým, nechci tu energii ztrácet někde kolem. Počasí.
1: Dnes čekejte zataženo až polojasno, na Šumavě se mohou vyskytnout ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 22 až 25. Vanemírný severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biopředpověď na stupni 2, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta se srazila na trase Merklín-Horušany na jižním Plzeňsku, na místě je policie, a dvě vozidla se střetla v Sokolovské ulici v Nýřanech. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Otázky Tondy Procházky.
5: Dobrý den, úctivá poklona, zdravím posluchače Českého rozhlasu a zdravím tady i vás v kulturním domě Jekátyla, nebo to divadlo Jekátyla, kulturní dům, že?
6: Divadlo.
5: Divadlo Jekátyla. Divadlo Jekátyla, jak v Plzni. Vy jste se opičili po Plzni, že jo? Ne. No já jsem se dočet, že mýto bylo povýšeno na město Františkem Josefem I. Že jo, no. A všem nedočet jsem se, proč se jmenuje mýto mýto. Zřejmě by se dalo říct, že to asi tady se vybíralo zřejmě nějaké mýto, nebo se ještě vybírá, nevím. To se dozvíme, až nás zkásnete, až budeme opouštět mýto. No, je málo hereček, které umí jaksi všechny žánry takzvaných muzických umění. Od, já nevím, muzikálu přes drama, zpěv, tanec. Ať tu herečku obsadíte do čehokoliv, do hudební komedie nebo do Shakespeara, nikdy nesklame. Je to prostě velká herečka. Já přesně nevím, kolik měří, ale velká je určitě, to se přesvědčíte sami. Ivana Chýlková.
7: Dobrý den.
5: Ježíš, mě to zmizelo. Dobrý.
7: Jsi řekl hezký úvod. Jo. Když budu mít depresi, tak tě zavolám.
5: No. To, víš, kdo měl ještě takhle velký, kdo měl takhle jako... Ty máš dlouhé ruce.
7: Ty myslíš, že bych sem dlouhá, budu mít krátké ruce, nebo jak jsi představoval?
5: Takhle dlouhé ruce měla Jana Brejchová. A Jan Verich jednou řekl o Brejchovi: Brejchová, vy máte tak dlouhé ruce, že kdybyste stála nahoře na Václaváku, tak si v klidu můžete koupit chlebíček v koruně. Tehdy ještě byla, víš, tam dole ta koruna.
7: Já se omlouvám, že jsem v kabátě, je tady hrozná zima, ale třeba se tak rozehřím, že se odhodím.
5: Určitě, no. Jo. Já když hraju, tak nevnímám vůbec.
7: Tak já nehraju tady.
5: Jsem na jevišti. No, prosím tě, ty jsi vlastně z Prahy teda, že jo? Ale...
7: Teď jsem z Prahy už posledních 40 let, ano.
5: Jo, ale jasně, když jsi se jako narodila v Praze a pak najednou jsi ocetla ve Frýdku Místku.
7: Ano.
5: Jak jsi tam vzala najednou?
7: No, já jsem se narodila v Praze, protože naši tam studovali.
5: Jo, ty jsi narodila studentům.
7: Jako ano. No a potom jsme se přestěhovali za tatínkem, který je z Frýdku Místku.
5: A tatínek byl tam nějak zase...
7: No tam v Frýdku Místku, tam se narodil on. Ano, tam se narodil on, takže maminka se podřídila jako správná žena.
5: Ano.
7: A šli jsme do Frýdku Místku.
5: Šli jste do Frýdku Místku.
7: Ano.
5: No a co, jak dlouho tam byla, nebo co tam, jak to tam...
7: Ve Frýdku Místku jsem byla, no protože oni potom ještě studovali dál, tak mě vlastně první roky jsem byla u dědečka a u babičky. A asi ve 4 letech, to už dostudovali, jsme se přesunuli do Frýdku Místku. A byla jsem tam tak do 14 let. Od 14 let do 18 jsem byla v Ostravě, kde jsem studovala konzervatoř.
5: Aha.
7: No a v 18 jsem vyrazila do Prahy.
5: Takhle.
7: Ano.
5: Ty jsi tam v Ostravě byla i jako pak v angažmá, nebyla jsi tam?
7: Ne, nebyla jsem tam v angažmá, ale hráli jsme tam v divadle jako ty komparzy a takové ty menší role a tak.
5: A jo.
7: Ano. Až pozveš dalšího hosta, tak zrovna s ním jsem vystupovala. Do něho jsme byli všechny zamilované. Ještě... Velmi, ale
5: vážně?
7: Intenzivně. Opravdu intenzivně.
5: Tak to je úplná náhoda, že jsme se tady takhle... Ale to ještě nesmíme prozrazovat.
7: Ne.
5: To ještě nesmíme prozrazovat. Dobro, takže ty jsi studovala teda v Ostravě. A já vím, že ta Ostrava je takový zvláštní. Jak to tam vlastně jako divadelně žije, člověče? Mně totiž přijde, že třeba já nevím, Brno furt se tak vůči Praze tak jako vymezuje, furt se tak hádají, ale ta Ostrava žije úplně svým životem tam, ne? Nějak.
7: Já vůbec nevím, protože vzhledem k tomu, když jsem odešla, tak vlastně potom...
5: Šlo dolů.
7: Úplně dolů. Stalo se to úplně nezajímavým městem. Ne, já nevím, já tam nejezdím, já tam nemám rodinu, tam vlastně není nikdo, takže já tam nemám žádný kontakty jako směrem na Ostravu.
5: Jasný.
7: Já tam jezdím tak často asi jako ty. hrát.
5: Jo. No ne, ale jako tehdy, když tam, jak to tam žilo.
7: No tehdy jsem já měla pocit, že oproti Frýdku Místku je Ostrava úplný tepající velkoměsto. Že to je úplná náhra. No tak ve Frýdku Místku, i když jsem byla malá, ale to mluvím o tom v roce, jako v 70. letech, jo? Protože dneska už je to tam úplně jiný. Ale já jsem měla pocit, že tam se člověk narodí, rozmnoží a umře.
5: Ve Frýdku Místku.
7: Ano, že tě tam nic nečeká. Tam byly Válcovny plechy a Slezan. Tam nebyla žádná kultura, tam nebylo nic. A potom si jel dvě, teda dobře, jsou tam Beskydy, tak si jel dvě stanice vlakem, byl si v Beskydech, ale to mě jako úplně tak nenaplnilo, jako no, chápu, co no. Jsem od života očekávala.
5: Jasně, jasně, jo? Jasně.
7: Možná jako v důchodovém věku to může být fajn courat po horách, ale když máš život před sebou, tak se ti jako, jasně, nebo mě nechtělo moc.
5: Jasně. No a tak si pak si teda šla do, ale ty jsi šla rovnou do Prahy, ty jsi byla ještě v Činohráku, ne? Nebo v Ústí
7: jako,
5: nad Labem, nebo?
7: Jako odkud jsi šla do Prahy? Já jsem z Ostravy šla studovat do Prahy, ano.
5: Jo, takhle, ty máš damu.
7: Já mám 8 let herecké výuky, prosím.
5: Jo, takhle.
7: Ano.
5: A kdo tě učil na damu?
7: Na damu mě učil pan Přeučil, Toníček Hart, Miláček, ano, a Regina Rázlova.
5: Regina Rázlova?
7: Ano.
5: Spolužáci, jaký tam byli?
7: A Jitoška Asterová, Karel Roden, Eva Holubová, Vilma Cibulková, Veronika Žilková, Pavel Vítek.
5: Tak sami to takový docela?
7: To je náš ročník.
5: To je docela dobrý, no.
7: No, zvlášť dívky.
5: Zvlášť dívky?
7: Ano.
5: Jasný. A ty jsi byla vždycky jako nadaná teda pěvecky, samozřejmě. Ty jsi zpívala si s tím nějakým žentourem tam, nebo ve sklepě, v divadle. Jak ses tam dostala?
7: Ty teda opravdu šaháš hodně daleko.
5: No já, ale už je ti horko, víš?
7: Už mi horko. Tak se skupinou žentour jsem zpívala, prosím tě, to píšu všude, není to tak, byla jsem s nima na dvou vystoupeních, protože my jsme jako absolventské představení hráli popfestival,

0: On totiž nemá otázky, které si připravil. Já ty odevzdal daňový poradkyni.
1: Počkej, já ty to
0: motáš. Ty to chceš to říct sám, jo?
1: Ne, já to řeknu.
0: Řekni to.
1: Víte, co mi se stalo? No. Já, když jsem sem jel, tak jsem měl dvě složky. V jedné složce jsem měl faktury za čtvrté čtvrtletí DPH a v košířích jsem do schránky to hodil své daňové poradkyni. Přijedu do mýta, zaparkuju tady, vytáhnu si druhou obálku, kde jsem měl připravené otázky tady pro ty dnešní hosty a zjistil jsem, že mám s sebou ty faktury a ty otázky jsem hodil do té schránky.
0: Čili my teď tady budeme, prosím vás, dělat společně daně.
1: Takže já, a teď to, ona mi to poslala na WhatsAppu a já to nemůžu přečíst. Takže proto tady.
0: A můžu... Ale my ti dáme čas, pořádku, přečti si to, zvětši si to.
1: Já to, počkej, já potřebuji jiný brejle.
0: Máme času dost.
1: Ne, počkejte, co já tady mám za otázku? Na tu Ostravu jsem se tě ptal. Frýdek místek jsme probrali.
0: Ano.
1: Teď to tady dál nevidím, čověče. Dám mu takhle, jo.
0: Tak ti to blbě ofotila asi, ne?
1: No strašně. To dál, počkej, co tady je? Tato, no to už nevidím. No to je jedno. Pojď se. Tak dalším naším hostem. Takhle, kdybyste něco se chtěli zeptat vy naši hostů, klidně můžete. Jo, jednak máte tu možnost a jednak mě zachráníte. Protože já vlastně žádný otázky nemám. Respektive mám. Jo, vlastně tak jsem se chtěl zeptat, jak se máš. My jsme se dlouho neviděli.
0: No, neviděli, no.
1: Že jo?
0: No. Ty mi připomínáš někoho, opravdu ne, nebudem se takhle bavit. Já se mám výborně, děkuji za optání. A ty?
1: Já se mám, no tak blbě, ale dobře to snáším. No. Dalším naším hostem je herec, s kterým jsem ještě donedávna, jak bych to řekl, no hrál, no, kreríroval divadle Bez zábradlí. Zdeněk Žák. Ahoj, Zdeňku.
2: Dobrý den.
1: Ano, bezva. Zdeněk Žák, prosím tě, Zdeňku. No, my jsme byli spolu v divadle Bez zábradlí. Ty, to je vlastně...
0: Bez zábradlí.
1: Bez zábradlí,
2: ano. No, my se známe díl teda. Jako
1: no, my se známe, Ježišmarja, my se známe...
2: Ze školy.
1: Ze školy, ale co? Jak tady Ivana říkala, že statovala tam někde...
0: Divadle Petra Bezruče.
1: Divadle Petra Bezruče.
0: Tak Zdeněk tam hra, tam se hrála taková inscenace, jak se jmenuje, ten autor, to je jedno. Jmenuje se... Jmenuje se Equus.
1: Equus, ano.
0: A my jsme tam...
1: Šefr.
0: Ano, Šefr. No, to bylo to A my jsme tam hráli koně.
2: No jo.
0: No, my jsme tam hráli koně.
2: Co koně, ale já jsem ji viděl poprvé na jevišti vlastně Ivanu v takový pohádce. Protože to divadlo Petra Bezruče hrálo vždycky dopoledne pro školy a večer hrálo pro dospělí. A já tam jsem si sednul jednou na to představení jako pro školy a hrála se nějaká pohádka a tam se najednou jako setmělo, boďák se rozsvítil a z jedné strany vešla Ivana... dlouhá holčička, asi 14-letá nebo 15-letá, měla měsíček takovej ze staniolu.
0: Takhle jsem, takový kolo, to jsem koulela, že jo?
2: Jako měsíc a řekla, jsem měsíček. A zase odešla. Tak jsem viděl Ivanu poprvé tam.
0: Já se tvá písnička, ne? A já se ji pamatuju.
2: No já už ne.
0: Jsem měsíček a v široširém okolí. Já fandím lidem, seč mi síly do... To je neuvěřitelný. Tohle si pamatuju, ale abych se naučila teď text, je problém. No.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho...

0: Pokračují otázky Tondy Procházky. Tentokrát jsme v Mýtě na Rokycansku s Ivanou Chvílkovou a Zdeňkem Žákem.
1: Zdeňku, já jsem jednou šel takhle po nábřeží, to už jsme byli spolužáci, ty jsi už hrál, statoval v Národní divadle, no, a ty jsi mě zastavil a řekl, prosím tě, nemáš večer čas? A já pomluvím, že jdu do menze na večeři a pak nevím. Prosím tě, nám tady vypadá jeden herec v Národní divadle, my tam děláme v Starohlavý ženě takový sbor těch lesních duchů.
2: Lesní duchy, no.
1: Lesní duchy. Nemohl bys tam zaskočit? A já jsem se, že to je sranda. A než jsem se nadál, tak jsem byl v Národní divadle v kostýmu, v nějakým hadrech. Ty jsi mě chyt za ruku.
2: Ano.
1: A odstl jsem se na jevišti. Národní divadle, poprvé jsem byl vůbec poprvé v Národní divadle a rovnou na jevišti. Stál jsem tam vedle Hrušinskýho a vedle Petra Kostky a takovejhle herců. A ty jsi řekla, dělej všecko, co já. Hupi dupi přes
2: ty... Hupi dupi přes ty hory.
1: Hupi dupi, a ty jsem tam tak skákal.
2: A on taky hupi pchal.
1: Já jsem nevěřil vlastně. Já jsem nevěřil vůbec vlastním očím. Takhle ty jsi mě tam nějak jako...
2: Někdo onemocněl a...
1: Ano.
2: My jsme nesehnali, nenahlásilo se to, ka bude průser, no tak...
1: No, to se nepoznalo v těch hadrech, nikdo nikoho nepoznal, jo?
2: No.
1: To byl vždycky takový, to byla taková zajímavá hra, že když tam někdo si z těch hupy-dupy, nás tam bylo víc těch dětí, nebo těch žáků, pozval nějakého rodinu, že jo, my jsme tam každý měl jednu větu, tak oni všichni dali ty svý věty tomu jednomu, aby ty rodiče nebo... Přišli, jo.
3: Že má velkou roli.
1: Že má velkou roli. A to vím, že vždycky ty herci, jo, čekali, že to přijde zprava, a tebe ta přišla zleva. Vždycky Petr Kostka vždycky koukal a tenhle. Prosím tě, Ivano, ty jsi vlastně taková etablovaná herečka ve Studiu 2. A tam jste všichni, je vám tam dobře. Já vím, že vždycky někoho třeba řeknu, hele, nechtěl bys mě všem tady hrát a tohle. On říkal, nezlob se, já... Teďka jsem ve Studiu 2, jsem tam spokojený.
3: Tam je to hrozně fajn.
1: Mám hezký peníze a nepotřebuji nic dělat.
3: No. Tak to není to jenom o penězích, ale je to i o tom...
1: No ne, že...
3: No je to tam hrozně příjemný. Jako Michal Hrubý, který vede to divadlo, tak ho vede opravdu s láskou. Nedělá divadlo pro peníze, ale dělá to s obdivu k hercům. Prostě miluje divadlo. Miluje divadlo, všecko kolem divadla, takže tam je jediná nevýhoda, co bohužel je, že je tam šíleně titulů, šíleně. Aha. A on se hrozně nerad zbavuje těch inscenací.
1: Protože má reprízovost.
3: Tako pro mě ano. Jako máte novou věc, zahrajete ji třeba dvakrát. No, to je šíleně...
1: Měsíčně.
3: No, to je strašně málo.
1: No to jo.
3: No, to je strašně málo. Ale to je jedno. Jinak, ale jsme tam rádi, tak teď jsme řekli, tak jsme budeme jezdit na zájezdy, ať si to aspoň zahrajeme. Ale tak to tak funguje, ale je tam šíleně titulů. Takže, ale všichni tam jsou hrozně rádi a všichni se tam hrozně rádi vracejí. No ale tím, že tam hraju vlastně jenom dvakrát měsíčně, tak jsem dostala tady, když jsme zkoušeli producenty, tak tam jsem se seznámila s Rudou Kubíkem a Ruda Kubík, to je herec a textař, píše texty Hanse Křížkovi a ještě jiným.
1: Já ho znám, ten dobrý.
3: Ty jsi ho režíroval.
1: Jo.
3: Ano, on tam hrál.
1: Ano.
3: A ten právě mi tehdy dával číst hru, kterou napsal asi 3 roky předtím, jmenuje se to S Oskarem se nerozvedu. A dával mi to tehdy číst, jestli bych to nechtěla hrát. A já jsem říkala, Rudo, prosím tě, jako dobrý, ale ta hra je o stárnoucích herečkách za Zenitem. A jako mě 40, jako co blbneš? No mi říká, to zahraješ. Já říkám, a proč bych měla hrát jako starší? Nejsme na Damu. Ty neznáš žádnou herečku 60 nebo 70 plus? Tak si musí, tak když někoho neseženeš, tak prostě to pak budem dělat, ale opravdu si musíš počkat 20 let. No, a on počkal.
1: Toto uteklo, co?
3: On počkal, prosím vás, a už to, teď jsme to hráli v předpremiéře, no, takže...
1: A kolik tam máš kousku teda, mimochodem?
3: Kde?
1: V tom Studiu 2.
3: Tohle hrajeme ale v divadle na Fidlovačce.
1: Jo.
3: Tohle hrajeme v divadle na Fidlovačce. No moc tam toho nemám.
1: Nemáš tam.
3: Ne.
1: No dneska je to tak, že vždycky herec byl spjatý s některým divadlem, jako za našich let, ale teď vůbec neplatí, no. Teď...
3: No, protože teď vlastně budu mít premiéru a od příštího pondělí začínám zkoušet v Ungeltu.
1: Ježiš.
3: No.
2: To bylo divadlo jako
3: se taky těším.
2: Člověk byl uplutý v jednom divadle a, no.
1: Ty
2: a
1: jsi byl prostě nedostal se
2: ani na představení kam jinam. Vlastně.
1: No. Nebyl jsi v realistickém divadle někdy?
2: Byl jsem taky, no.
1: Byl
2: taky.
3: Kolik jsi tam byl?
2: Asi přes 10.
1: Nekecej.
3: No.
1: Já tam hostoval taky. Já tam dělal i kulisáka, i jsem tam hostoval.
2: Ale ty jsi tam byl ještě, než jsi šel na Damu, ne?
1: Během Damu jsem chodil jako tam...
2: Takže já tam nebyl během Damu, až po Damu.
1: Až po Damu.
2: Až po Ostravě vlastně.
1: Prosím tě, a tak ty mě řekni něco o té Ostravě. Ty jsi tam byl 4 roky, ne?
2: Nebo jak... 4 roky jsem tam byl, no.
1: No a jak to tam jako žilo, prosím tě?
2: No
1: tam...
2: ale Ostrava byla nádherná.
1: No!
2: Tak zaprvé jsem byl mladší. To je úžasná věc. Prostě svět patřil, no, prostě. A ta Ostrava byla takový stát ve státě, protože...
1: Ano, to bylo tak
2: horníci,
1: jako...
2: oni si určovali, co chtějí, protože byli protěžovaní, že jo, tím jako socialistickým státem, tak kdo byl horník, to byl někdo. Ty brali veliký peníze a vlastně si tam určovali, co chtějí. A i to divadlo tam mělo takový repertoár, že to se hrálo, co se hrálo v Praze, tak to se hrálo tam taky. Jo, takže prostě tam jako i ta kultura byla. Já vím, ty jsi říkala, že se tam nelíbilo, ale...
3: Ne, já jsem nemluvila o Ostravě, já jsem mluvila o Frýdku Místku. Já jsem říkala, že když jsem pak přišla do Ostravy, že jsem měla pocit, že jsem úplně někde... Tam bylo fantastické.
2: Na Vláčeka za 20 minut je v Beskydech, prostě v Lůně.
1: No to bylo právě to, co tě nic neříkal, ne, Beskydy, co máš zase Beskydy.
3: Ale on byl starší o mnoho než
1: já. On byl starší. No. A ty jsi potom se vrátil, ty jsi chtěl do Prahy, nebo někdo tě objevil, nebo...
2: Ne, já jsem z Damu šel...
1: Ty jsi Pražák,
2: dělat,
1: jo?
2: No, já jsem Pražák, jsem tam šel dělat prostě on ještě bydli, s jednou kamarádkou, jsme tam šli
3: on
2: dělat.
3: On bydlel u Václaváku, žil?
1: Ano, já vím,
3: Krakovský,
1: no, já vím.
2: Krakovský.
1: No jasný, já vím,
2: že... No tam jsme dělali konkurs a dostali jsme se do divadla Petra Bezruče a pak jsme šli ještě do Státního. A potom já za 4 roky odešel po vojně do Prahy.
1: Jo.
2: No, protože jsme tam hráli takovou nádhernou hru. No, Equus. Vlastně tam...
3: No, Equus, no, byl fantastický. Byl
2: Nová utrpení mladého Vertra a potom Equus a byl tam... ředitel realistického divadla, viděl to, tak mě...
1: Buchvaldek, ne, tehdy byl. To byl dobrý ředitel, čověče.
2: Výborný ředitel, výborný člověk, no.
1: Výborný člověk, no.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Otázky Tondy Procházky. Dnes s Ivanou Tílkovou a Zdeňkem Žákem.
1: No prosím tě, já si pamatuju, jednou jsme byli v realistickém divadle na nějakém večírku a ty se tam nějak... Já jsem byl u toho, když se s kamarádil s Jorgou. To si pamatuju. S Jorgou Kotrbovou.
2: To je jeho první manželka.
1: Však já vím, že jo.
3: Já to říkám lidem, jo, že ty to víš.
1: Ještě řekni to jednou do mikrofonu. Tak...
2: Ano, já to říkám lidem.
4: Já to říkám. On by to možná došel, že jo, ty bys tomu došel.
1: Že to byla tvoje manželka?
2: No, tak
1: no já vím, že to byla tvoje manželka, když máte spolu dítě, ale to byla moje první partnerka na jevišti.
2: Aha. Takhle.
1: Já jsem se s ní líbal. A pak jsem na tom večírku najednou koukal, že se s ní líbáš ty. Po nějaký premiéře. No. To mě trošku zmátlo. Vy jste se tam nějak... A pak jste najednou, pak jste se dozvěděl, že spolu žijete.
4: No to pak to jde rychle.
1: Pak to šlo rychle. No. A Jorga byla fajn, ne? Ona měla ráda koně, že jo?
2: Equus.
1: Equuň. No.
4: Tak ten Equus, ten už byl pop, to už bylo jako tohle. Jo, měla ráda koně a vůbec zvířata. My jsme se vzali...
2: Ale ty že... taky ne, máš hrozně rád zvířata. No,
4: takže jsme měli doma akvária, želvy. A potom, když teda jako nám to v manželství nevyšlo, tak si ještě pořídila aligátora. Takže tam nechala si postavit takový obrovský akvárium. A v tom byl aligátor. A teď no, ten aligátor rost, že jo, on byl nejdřív takhle veliký, a pak rost.
1: Jak to aligátoři dělají?
4: No, asi už měl 2 metry. To akvárium se furt zvětšovalo, to dělali ze zoologické zahrady, prostě ty chlapy. A teď se to muselo čistit. A já jsem tam přišel na návštěvu, jako jsem si přišel pro dceru, a najednou koukám, tam bylo odevříno, dcera stála na tom akváriu, měla v ruce mokrý ručník, takhle byla nahrbená a najednou skočila do toho akvária, ten aligátor po ní chňapnul, ona ho chytila do toho ručníku, mu takhle omotala pusu, klekla si na něj a zařadala, mami, dělej! A máma prostě lopatou čistila akvárium a tohle, už ho neudržím, pak vyskočila aligátor zase cvak úplně vedle, jo. No šílený. A teď si
1: představte. Kdybyste viděli Ivanu, vy to posluchači rozhlasovi nevidíte, ta žasné.
2: Já jsem vyděšená.
1: Tady by si mohla sundat ještě něco, tak to udělá.
2: Měli odebrat to dítě,
4: teď
2: to není možný.
4: Si představte, že ten aligátor jednou umřel, jo.
2: Jako on pořád s ní bydlel?
4: No, to bylo v bytě.
2: Já vím, a on s ní pořád bydlel, oni ho nedali pak do zoo, když byl tak obrovský.
4: Ne, ten byl obrovský.
2: A kolika let se dožil?
4: No, takových asi 15.
1: Ježišmarja.
4: 15 let, to už byl prostě stařec takovej nevrlej, jo.
1: Šmarja. To už ho pak udržela, ne?
4: Co, on žral filé,
2: bez zubej.
4: Jo.
1: Bez zubej.
4: Stravoval se filé prostě, filé dostával pořád. A jednou přijeli...
1: To sežral
4: jednou
1: si
4: přijeli
1: to
4: z dovolený. A aligátor byl mrtvej. A teď...
2: A on zemřel na hlad?
4: Jorka měla jednu dceru, tak její...
1: Jednou zapomněla sundat ten ručník.
2: No nevodil je na dovolenou, tak třeba pošel.
4: No ne, no prostě on byl krmený, tohleto, a najednou prostě, když přijeli, tak byl mrtvej.
1: No,
4: a stářím. Kluk od dcery, co s ním chodila, tak ho zabalil do takový obrovský tašky, jo. A teď ale on se nevešel do popelnice.
2: To měli pohřbít, ne?
4: Takže no, oni nevěděli prostě, co s ním. Tak ten kluk prostě ho vzal a podtah ho k Mánesu, oni bydleli v Myslíkoví.
2: A hodil ho do Vltavy?
4: Cože?
2: A hodil ho do Vltavy?
4: No.
2: Ne.
4: A u Mánesa, jak jsou ty dva jezy pod Mánesem? Pod tou výstavní
1: síní. Já jsem si ztratil jednu kamarádku.
4: Tam ho šoupnul do Vltavy. A teď si představte, že za 500 let, to už to tady bude úplně jinak vypadat, že jo, tak půjdou tyhle ty archeologové a oni tam najednou
1: Krokodýl.
4: Najdou pod Málesem, ten už bude zbořený, tam najdou kostru aligátora.
2: A třeba odplaval někam, jako víš, jako proudem.
1: Najdou ten aligátor a kostru Lachtana Gastona.
4: No prostě, a budou si říkat, jak to tady vypadalo úplně jinak, jo. Protože my si myslíme, že tady najdeme kost, že to tam bylo, ne, to tam bylo odplavený. My vlastně nevíme, jak to tu vypadalo. Jo, my se jenom dohadujeme.
1: No, jasný. No. Iváno, prosím tě, pojďme se vrátit k
2: takovou
1: umění.
2: Historku nemám teda.
1: Ne, ty máš, já si tě pamatuju, ty jsi vlastně velice brzo začala být jako známá filmová herečka. Já si tě pamatuju z filmu Dobré světlo, ne, jsi točila s Kachyňou.
2: Ano, s Kachyňou.
1: No, já jsem s Kachyňou dělala dva filmy, bylo to fajn. A s Karlem Heřmánkem, tuším.
2: Ano, ne? S Karlem Heřmánkem, který jsme potom tady se Zdeňkem hráli v divadle Bez zábradlí, Šizgala lásku. Hráli asi 13 let, viď?
4: Láska, no.
2: No.
4: 13 let se to hrálo.
1: Přesně si to Zdeněk nevěděl, že přijedeš dneska. Se mě ptal, kdo bude ten další host. Já jsem říkal, Ivana Chilková. A on udělal, ne, on tak zařval radostí.
2: No a já jsem právě říkal, protože pro mě je vždycky důležitý, s kým.
1: Ano.
2: To jako vždycky, když jsem byla malá, tak jsem si vždycky mladá, tak jsem si říkala, Ježišmara,
1: přece jsi nikdy nebyla malá, že jo?
2: Ne, co byla. Než jsem se dostala do téhle výšky, byla jsem malá, představ si. Byla jsem i miminko.
1: Určitě, já vím. Já tomu skoro
2: ale
1: nevěřím.
2: Ne, já jsem chtěla, teď no, tak nevím, co jsem chtěla říct.
1: Že jsi 13 let, že jste spolu hráli.
2: Ty jsi tak nekoncentrovaný, já to
4: no,
2: úplně mateš. No 13
4: jsme hráli Šizgala
2: ano,
4: lásku.
2: Ano, ale já chtěla říct něco jiného. No, nevím ale co, bohužel.
4: Tam docházelo, já jsem...
2: No, potom
4: se to tam jako dodalo do toho, pak už se to hrálo i s tím, ale Karel neměl nějak svůj den a seděl na lavičce.
1: Dobré světlo jsme se bavili.
4: Seděl na lavičce a Ivana mu skočila do klína, jo. A teďko jako říká, já tě miluju. A furt se takhle šla níž a on ji furt držel. A tak to bylo narežírovaný, jo.
1: No,
4: a pak ji zase zvednul. A teďko bylo představení, jedno představení a Ivana jako, já tě miluju. A ten Karel šel s tím pořád takhle dolů a nejednou to řekl, Ivano, já už tě neudržím. Ivana spadla dolů a zase se mu... A pak už se to tam nechalo, protože to lidi krásný, zařvali. Já to taky mám rád, tyhle ty scizováky takový, ale...
1: No ne, ale já se ještě vrátím k tomu Dobrému světlu. Kachyňa byl fajn režisér, že jo?
2: Ne, já jsem, už vím, co jsem chtěla jo? říkat. Já jsem chtěla říct, že když jsem byla mladá, což jsem pořád, ale mladší, tak jsem si vždycky říkala, že je hrozně důležitý, co člověk bude dělat, v čem bude hrát. A tohle si už dávno nemyslím. Dneska si myslím, že je nejdůležitější s kým.
1: Ano, to je jasný.
2: Nejdůležitější. A to jako mladá člověk, to člověk jako neví. Protože vy s těma lidma trávíte jako svýho života, že jo? Takže když budete s nějakým blbcem, no tak se přece nebudete jasný. Dobrovolně s nějakým blbcem.
1: Určitě. Ne, to jsem udělala radost, že jsi říkala, že na tyhle ty besedy nechodíš, ale že když jsi věděla, že tady budu, takže jsi ano. To vzala. Tak to jsem... Tak to říkala.
2: Říkala.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho.

0: Pokračují otázky Tondy Procházky. Našimi hosty jsou Ivana Chýlková a Zdeněk Žák.
1: To je úplně nejhorší hrát s někým třeba a vy se nenávidíte, jo?
2: No, to je strašný.
1: Třeba musí být hrozný, když to byli manželé a teď po rozvodu, ale nějakým hrozným, jo? A teď spolu musí hrát milence, jo? No, to musí být šílený. To si nedovedu tohleto představit.
3: No, no a také ještě se vrátím k těm bijáčkům. No ty si potom, že poměrně brzy dostávala různý ceny,
4: ano,
3: ne?
4: Ano.
3: Čas sluhu nebo...
4: No za hodně. Já jsem tak jednu dobu pořád všechno sbírala, ano. A to je dobrý.
1: Jsi Oscary.
3: No, Oscary...
4: No, teď jsem dostala. Jak hraju v tom... S Oscarem se nerozvedu na Fidlovačce.
3: Jo, to tě vidím na plakátech, no.
4: No, ano, tak... Já jsem prosím vás tolik Oscarů, já jsem nedostala žádného Oscara a ten večer jsem dostala mnoho Oscarů. Takže já jsem jediná herečka, která je držitelkou Oscarů, prosím tě. V Čechách ne lvů, to je nic, Oscary mám.
3: Však to je dobrý, ale...
4: No jasně.
3: No. A Zdeňku, dostal ty si nějaké ocenění někdy?
1: Dostal jsem jednou na Dnech kultury NDR. Za nový utrpení mladého Wertera. S Ostravou jsme byli v činoherním klubu, jsme to hráli. A tam jsem dostal za hlavní roli, protože to byla NDRácká hra, tak Plensdorf to napsal, tak za tuhle tu hru prostě jsem dostal ocenění. Ale v té době jsem byl na vojně, to mě pustili z vojny, ale musel jsem ten diplom a takovej jako odznáček jsem přivezl na posádku. Tady do Plzni, v Plzni jsem byl na Borech. U tankového pluku, tak tam jsem to musel odevzdat a tam byly vždycky takový síně slávy, tak to tam potom viselo, že...
4: Tak v mladém věku a už síně slávy.
1: Za mladýho Wertera dostal ocenění
4: a zůstalo to tam?
1: Tady v Plzni. Jo. No, já nevím, jestli ty kasárna ještě existují.
3: Ty tam, tady už asi nejsou vůbec žádný kasárna v Plzni. Já mám pocit,
1: byli že... Slovany?
3: Nejbližší kasárna, co tady má Bundeswehr. Tak to smysl, to je mimo naší hranice. Ty jsi tady byl na vojně.
1: Na vojně v Plzni. No,
4: ale to je hrozně zajímavý, protože většinou, když byl někdo z Prahy, tak ho posílali někam na Slovensko, že jo, co nejdál.
3: No, no,
4: jsi měl nějakou
3: protekci? Ty jsi nahlásil, že jsi v Ostravě. Ne?
1: Já jsem šel z Ostravy.
4: Tak to je.
3: No a já jsem byl v Plzni taky na vojně, protože já jsem skromně říže.
4: A
3: oni mě poslali na druhou stranu. No. Prosím tě, když ty jsi tady byl, ty máš takovou tu bezvanou historku, jak jsi mě jednou vyprávěl.
1: No to bylo po škole.
3: Já už jsem tady hrál.
1: On už tady hrál. On byl voročník níž vlastně, Toníček. Voročník níž ode mě. A já jsem sem nastoupil na vojnu. Tak se říkal, co já tady budu dělat, já tady nikoho neznám. Říkám, no mám tady vlastně, je tady divadlo, tak byl tady Ivan Gýbl, Nechutný, že jo.
3: Ano.
1: Pak ty jsi tady byl. No. Věra Večková tehda, ta slavná star tady prostě. A já jsem, protože věděli, že jsem herec na té vojně, tak mi jednou přidělili takový 4 romský kluky, abych je vzal do divadla, jo. Měli jsme 5 lístků, bylo to na, ježiš, Cesta do Ameriky a ne Mládenec, Josef Kajetán Tyl to byl.
3: Bez tvrdých žen, bez, no tak něco, já nevím.
1: No prostě,
3: Tyl, no.
1: No. A já se říká, tak výborně, kluci, já vás provedu po divadle, já tam mám výborného kamaráda, jmenuje se Toníček Procházka a tohle on nás tam provede, takže uvidíte divadlo ze zadu, ze předu a už ti uvidíte to představení Bernádera. A šel jsem se podívat tam, tady v divadle jako do klubu, neznal jsem to tam, tak jsem se říkal, kde je tady klub? A je tady Toníček Procházka? Jo, ten sedí v klubu. Jenomže to jsem nevěděl, že Ivan Gýbl se rozvádí. A ten, kvůli komu se rozvádí, je Toníček Procházka, jo. Takže jsem šel takovýma točitýma schodama dolů a najednou proti mě vylítnul Toníček. Nazdar, co tady děláš? Já říkám, no já se jdu podívat na představení a jenom se dělá, počkej, pak se uvidíme a zdrhnul.
3: On mě totiž, Ivan mě furt pronásledoval a vždycky mě tloukl. A jedině, kde jsem byl bezpečí, bylo na jevišti.
1: A já jsem...
3: Tam na mě nemohl a jinak v zákulisí jsem se musel pohybovat rychle.
1: A já je neviděl 2 roky, ty kluky, jo, a tak tu ještě níž a vylítnul úplně rudej Gýbl, jo. a říká, kde je ta svině? A já říkám, no, kdo? Procházka! Jo, říkám, no, tady pro... A já ani nevím ti, jestli to byl vole, někdo tady proběh. Teď jsem věděl, já jsem říkal, to je něco strašného. Tady je kladík! A zase zmizel. No a tak pak jsme se setkali v klubu.
3: No tak pak skončilo představení, si na mě zase čekal, já jsem zase prolít kolem no, to bylo a za mnou zase kýbe. No,
1: tak já jsem nevěděl ty kluky, abych do tohohle toho bral. Jako.
3: Prosím tě, já jsem se chtěl ještě zeptat, vaše děti jdou teda ve vašich jako stopách, ne? Nebo Ivano, synátor hraje, ne?
4: Ne, nehraje, nehraje.
3: Ale píše hudbu?
4: Nepíše, nehraje, ne.
3: Nekecej.
4: On hrál jenom asi, když mu bylo 14-15 let.
3: Prosím tě, hrál v tom seriál. Bonnie a Clyde? Já jsem ho režíroval.
4: To není můj syn. To
3: je pozor, asi... vy to máte ano, takhle.
4: Ano. Honza se rozmnožil po vícero, já pouze jednou.
3: Jo, takhle. No, tam se dostal, nechtěl jsem moc se o tom bavit a vlastně...
4: No a přitáhl se to, takže jsme se... tady.
3: Takže
4: no,
3: to je vlastně, ale ty to jsi byla s Karlem Rodenem předtím.
4: A ten nemez, s tím nemezme žádný dítě, toho jsem vůbec nepleť. Ale bavíme se o dětech.
3: O dětech.
4: A s tím jsem, s Karlem jsem žádný děti neměla.
3: Aha.
4: On zase rozmnožil třikrát, pak se dozvěděl, že vlastně čtyřikrát, to se dozvěděl v pozdějším věku.
3: Jo, to
4: ano, ano. A já jenom jednou. Já jenom jednou.
3: Takže aha,
4: pokud
3: takže
4: se bude
3: bavit
4: o mém dítěti,
1: co
4: o mém dítěti, tak ten hrál ve 14 letech v takovém seriálu Gimple se to jmenovalo.
3: Aha.
4: A musím říct, že to byla největší star z naší rodiny, protože ať jsme šli kamkoliv, tak holky... Byste, to jste možná viděli v nějakých amerických B-čkových, C-čkových filmech, jo? Ty úplně šíleli. Jako takhle řvali, takhle debilně. Nebo stáli u baráku. A když jsme šli, tak oni... Tak já jsem sedl do auta, vždycky se rozjeli a on... Takhle jim zamával.
3: Tak si,
4: no a teď jako...
3: Tak ten, si řekl, že to dělat
4: ne,
3: nebude.
4: Ne, on řekl, že opravdu ne, že to zkusil, že to
3: kvůli
4: stačí.
3: Kvůli tomuhle, jako že by
4: ne,
3: se...
4: Ne, kvůli tomuhle, ale říkal, hele, herce může být vždycky, v nejhorším. No, takže on dělá úplně něco jiného.
3: Takhle. Takže s tím, kým jsem zkoušel, to je syn Honzy,
4: Honzy
3: Krause.
4: Ano.
3: Honzy a Krauzový. Janu.
4: Ano, ano.
3: Jo,
4: ano.
3: Tak už jsem doma. Já se v tom nevyznám. Víš,
4: ty jsi jako... myslel, že mám tak staré děti, ty jsou stejně starý jak já skoro.
3: Ne, nevím.
4: Kdo je... Jako tomu bude 50, hele, co děláš, když jsem měl v 10 dítě, nebo co?
3: No. Nevím, ve Frýdku
4: místku. No ne, místku. Ve Frýdku místku už vůbec ne. Já nevím, jak zůstala ve Frýdku chodí? Místku, tak jsem stará pana, čověče.
3: No
4: já jsem vůbec nebyla typ Frýdku místku. Opravdu ne.
3: Ty jsi převyšovala Beskydy a nebyly tam... nebyly tam...
4: V té době ještě ne.
3: V té době, jo. No tak počkej, ale teď se nepletu. Ty máš taky různý děti s různýma ženama,
4: no,
3: ale...
4: No tak vidíš, no.
3: Zdeněk.
4: No ano, říkám,
3: ty
4: tak
3: máš Jorgu Kotrbovou.
1: Ano.
3: To dvě. Není herečka, je? Ne.
1: No hele, ta s tím koketovala. Julča koketovala, jakože bude herečka. Dokonce jsme spolu hráli na divadle, ale to bylo strašlivý. Ta hra se jmenovala Miláček.
3: Aha.
1: A ona hrála dceru tam jedný jako jedný mojí milenky na jevišti. A já jí vozil se mi na zádech, jo. A přitom se musel mluvit. A teď bylo nějaké představení, a ona jako na mě vyskala tohleto a já jsem mluvil s tou milenkou, mluvím a teďko tohleto a teď jsem tam něco poplet a Julča to hned zaregistrovala a do toho mýho mluvení mi najednou začala říkat, to jsi to zase poplet, viď? Ty jsi to zase poplet, tati. A před těma lidma všema, Janka.
3: No jasný, dítě.
1: Vlč.
3: Dítě upřímný.
1: Ale poplet to, že jsi to poplet, no. Jo. To byla Julča.
3: No ale Zuzkou jsem hrál.
1: Z druhého manželství. Mám dceru, ta se jmenuje Julie. A...
4: Zase Julie?
1: Ne, Julie, Julianka.
3: Já teď říkám Zuzana. Oni jsou hluchý oba. Zuzana, říkám, Zuzka. S tou jsem hrál.
1: Zuzanka, no režíroval to je herečka, ta už.
3: No to je krásná holka. Ta byla snad nějaká princezna, hrála v nějakém seriálu, nebo v pohádce,
1: ve filmu. Když draka bolí hlava, ale...
3: No říkali, že to je nejpěknější princezna za posledních, já nevím, 60 let, nebo...
1: To já nevím, no.
3: Já
1: je,
3: to čet.
1: Je hezká, no, protože...
3: Pěkná.
1: No má hezkou maminku, no.
3: Jo, a to je teďka, co s ní seš teď?
1: To je...
4: S tou maminkou seš teď,
3: to,
4: myslí. No.
3: To je ta maminka, ano. Jo. No, tak... No dobře.
4: Kladeš ty otázky hrozně komplikovaně. Víš, já to tady takhle usměruji.
3: Já jsem vůbec rád, že vůbec kladu nějaký otázky. No, to komplikovaně. Já tady mám furt tmu, ale naštěstí. Pěte si, já se v tom nevyznám.
4: Ty máš vybitej telefon, ne?
3: Nemám, ale to musím, a teď musím dát heslo.
4: Heslo.
3: To je moje dcera, Viktorka tady mám. Vidíš tam. No nic, ale...
4: Nech kolovat, třeba se ti nevrátí, ale...
3: Už tady na mě ukazuje Nikolka, že jsme jako... Takhle, asi jsme příliš dobrý, takže by byla potřeba to pro dnešek nechat. Přátelé, já vám moc krát děkuji, vám děkuji za pozornost a vám děkuji, že jste přijeli a přišli. Našimi dnešními hosty dnes byla Ivana Chýlková a Zdeněk Žák.
2: Naschledanou.
4: Naschledanou.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: U ženy, která se vrátila z Ugandy, se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Zámecký park Hradiště v Blovicích je pro návštěvníky stále uzavřený. V Řecku u Korinského zálivu stále pomáhají čeští hasiči. Dnes čekejte zataženo až polojasno s teplotami do 30 stupňů. Pěkné nedělní dopoledne přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Podle Chatové zůstává pacientka v péči lékařů na Bulovce, kde pokračují v upřesnění diagnózy. Zámecký park Hradiště v Blovicích na jižním Plzeňsku zůstává kvůli bezpečnostním rizikům dlouhodobě uzavřený. Po záplavě v roce 2024 došlo k silnému zavodnění půdy, kdy hrozí vyvrácení stromů. V nevyhovujícím stavu jsou taky některé historické mostky, říká ředitelka Muzea jižního Plzeňska v Blovicích Radka Křížková-Červená.
2: Pokračuje ta uzavírka, zároveň probíhají vlastně místní šetření, odborné expertizy, zpracovává se projekt odvodnění zámeckého parku Hradiště a zároveň projekt revitalizace vlastně stromů. V rámci toho se pak bude obnovovat i cestní síť, mobiliář a tak dále.
0: Na zámku v Boru u Tachova mají novou expozici původní zámecké knihovny. Vrátila se tam po více než 80 letech. Založil ji kníže Karel z Levensteinu a doplnil jeho syn Alois. Po válce byla sbírka knih zabavena a uložena v depozitáři Národního muzea. Teď ji má zámek zapůjčenou na 5 let, říká kastelánka zámku Galina Mariana Kortanová.
3: Máme tady kolem 1000 knih, pocházejí hlavně z 18., 19. a počátku 20. století. Z největší části je to katolická literatura, jsou tam misijní knihy. Ty knihy se nachází ve dvou velkých skříních, je tam okolo 25 polic a některé knihy máme umístěné i ve dvou řadách.
0: Zámek v Boru můžete navštívit denně kromě pondělí. Řecké úřady zadržely dva muže podezřelé z neúmyslného způsobení jednoho z rozsáhlých požárů. Plameny měly zažehnout jiskry z kabelů, propojujících větrnou farmu s hlavní rozvodovou sítí. Oba muži se na výstavbě farmy podíleli. V boji s požáry v zemi pomáhá také tým českých hasičů. Včera zasahoval u města Navpaktos na pevninské části země u Korinského zálivu. České jednotky k požárům vyjeli i během dnešního rána. Sport. Českou premiéru světové série cyklistů v disciplíně gravel vyhrál v Hlinsku Dan Lindberg. Nejlepším z Čechů byl Petr Vakoč, který skončil třetí. Počasí. Dnes čekejte zataženo až polojasno, na Šumavě se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 22 až 25. Vanemírný severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky, dobré nebo velmi dobré, a biopředpověď na stupni 2, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta se srazila na trase Merklín-Horušany na jižním Plzeňsku. Na místě je policie. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
4: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se griluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, víte, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: To možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuj, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no, někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není zarojem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z Chrkovice, někdo je udělá i z buču. A jestli se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku houpíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková, napodobně na skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tam třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem Ladu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice, jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano, miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z buču, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl těla, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 sloučků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme je vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme prvně základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku.
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Uděláme vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová, aby byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
2: Plátky uděláme, budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
3: Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A Patríku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
3: To je zelí.
4: Mm-hmm. To je zelí.
1: Bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá.
2: Ano, to se bez tak jako pak uvaří, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty tři lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo?
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
2: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový

0: Byl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
0: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
0: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš zaalpský závitek.
0: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejvíc zatáhnout a pak to takhle vzít.
1: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
0: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
0: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
0: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobno nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
0: Můžou se opít, ale já je neopíčám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespora, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
0: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
0: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
0: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišku. Jo, tak aby to bylo ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
0: Ano, a budeme mít šlupáče k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst?
0: No, já teda to doufám, ochutnej.
2: Bomba.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 77.
0: Ale Patriku, když to řeknu, jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí. Mm-hmm.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
0: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Jana Hlačeka na to, tak zabrzdí.
1: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
0: Tak si to vychválíme, viď.
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni ale najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
0: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každej.
1: Jo.
0: Na tom není složitý, jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: V téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný, trvanlivý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale ten hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá lecos poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Janí.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
2: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak v květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí z konívku a zalévá někde majoránku?
2: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě, kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
2: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
2: Jo, to je ta chalupa, ano, ano.
1: Chalupa a proč se tam říct?
2: Tak říká. Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli.
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
2: no,
0: nebo?
2: No já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
2: No tak to jsme jedli opravdu špatně, chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny, ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný a do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no, ze zelím, no. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
1: Jejda.
2: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule. A jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, něco jo, jako jo, na způsob jo, ledvinek. A jsem si říkala, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
2: Děkuju a nashledanou.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i se známými osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Jedenáct hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: České domácnosti kvůli špatné distribuční sazbě přeplácí přes miliardu za elektřinu. Na Plzeňsku je voda v koupalištích dál kvalitní. Nýřany jednají se státním pozemkovým fondem o převodu pozemku pro dopravní hřiště. Dnes čekejte zatoženo až polojasno s teplotami do 30 stupňů. Další aktuální zprávy pro vás má Kateřina Ezeldin Dudáková. České domácnosti mohou zbytečně platit za elektřinu dohromady více než 1 miliardu korun ročně. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu nevýhodně, kvůli tomu zbytečně přeplácí stovky korun ročně. Většina z nich přitom o možnosti zvolení jiné sazby ani neví. Vyplývá to z analýzy společnosti Bez dodavatele, která prověřila 1132 odběrných míst domácností. V Plzeňském kraji zůstává kvalita vody v koupalištích dál dobrá. Zhoršení zaznamenali hygienici v horní části Hracholuské přehrady, kde přibyly sinice. Dolní část je dál ke koupání vhodná a výskyt sinic je tam malý. Velmi kvalitní vodu má pak velký bolevecký rybník v Plzni, říká plzeňský hydrobiolog Jindřich Duras.
3: Bolevecké rybníky jsou naprosto bez sinicového vodního květu a nedostatek vody je také příliš nepostihuje, chybí mezi 20-30 cm. Velký bolevecký rybník je největší a průhlednost vody se pohybuje kolem 4,5-5 metrů, což je výborné pro šnorchlování, protože jsou vidět vodní rostliny a různé drobné rybky.
2: Nýřany na severním Plzeňsku jednají s pozemkovým fondem o převodu pozemku vedle volnočasového areálu. Plánují tam postavit dopravní hřiště. To by mělo sloužit jak místní základní škole, tak i dalším spádovým školám severního Plzeňska, pokračuje nezávislý místostarosta Nýřan Zdeněk Zeman.
4: Na tomto pozemku bychom rádi vybudovali dopravní hřiště, které je tolik potřebné nejen pro Nýřany, ale i v rámci bývalého okresu Plzeň-Sever, případně pro účely celého ORP Nýřany.
2: Maďarsko dnes poprvé za téměř půl století provozu zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pax. Uvedl to včera pozdě večer premiér Péter Maďar s tím, že se tak stane v důsledku dalšího poklesu hladiny Dunaje. Jaderná elektrárna čerpá z řeky vodu pro chlazení. Za současný pokles hladiny může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder.
1: Sport.
2: Fotbalisté Plzně ani ve druhém kole šance ligy nevyhráli. Doma remizovali se Zbrojovkou Brno 1-1. 100% naopak zůstávají Slávia a Teplice. Ty zvítězili v Liberci 1-0, obhájci titulu porazili domácí Baník Ostrava 4-0. Historicky první bod v nejvyšší soutěži získal Artis Brno, když hrál v Uherském Hradišti se Slováckem nerozhodně 1-1.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte zataženo až polojasno, na Šumavě se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 22 až 25. Vanemírný severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biopředpověď na stupni 2, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Provoz na silnicích v Plzeňském kraji je klidný a nemáme hlášené žádné dopravní komplikace. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je
5: Je druhý srpnový den a první srpnová neděle. Prázdniny se definitivně přehouply do své druhé poloviny a my se v krátké osvěžovací přestávce nadechujeme, abychom čelili další předpovídané vlně veder. No, já teď předpovím, o čem bude další vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Tak třeba vyrazíme na Srní, kde budeme zjišťovat, jak je na tom nový dům Karla Klostermana, který stále není přístupný široké veřejnosti a prochází testovacím obdobím. Bavit vás bude ta, která to výborně umí, neboli Jiřina Bohdalová. A už za chvíli tady bude fejeton Josefa Fouska s názvem Odvážný návrh. Tak užívejte dne s rádiem vašeho kraje.
1: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: Fouskův svět.
1: Odvážný návrh. Po setkání s několika občany jsem se rozhodl, že jejich úvahy zveřejním. Nekamenujte mne, jen předávám to, co jsem vyslechl. Komu by měli zvýšit pojištění? Těm, kteří v důsledku svého konání plní nemocnice a čekárny doktorů.

kteří se mohou stát obětí vlastní střelby, řezníkům, kteří si mohou useknout jiný út, než zamýšleli. Závěrem musím předeslat, jak se říká smysluplně předjímat. I těm, kteří nic nepodnikají, se musí zvýšit pojištění. Nic neděláním jsou adepty na kardiovaskulární, nervové a pohybové choroby. Málem bych opomenul naše pohřební služby, kde zaměstnancům hrozí kýly, nachlazení z pronásledování zlodějů věnců, křížů a svícnů. Speciální navýšení pojišťovacího poplatku by měli platit politici při svém sedavém povolání, kdy vytvářejí ducha plné novely a zákony, jsou ohroženi hemeroidy. Moje babička Kristýnka z Nemanic říkala, chudí se bojí o život a bohatí o peníze. Proto souhlasím, abychom platili my občané vyšší zdravotní pojistné, protože jsme všichni budoucí pacienti ústavů, které platí stát z našich daní. Pamatujme, že život a stáří jsou vleklé choroby, které začínají naším zrozením. Nikdy nelitujme peněz, o které přijdeme. Asi nám nepatřili. Myslím, že by se mělo zvýšit zdravotní pojištění hlavně staré generaci otců a pradědů a prababiček, od kterých jsme geny a náklonnost k hazardu se svým zdravím zdědili. Každý může mít jednou vozík, ale smutné je, když není nikdo, kdo by ho tlačil. Moje žena přečetla tenhle můj fejton a řekla, ne abys to řekl v rozhlase Plzeň, někdo by ti mohl uvěřit, a platil by zdravotní pojištění třikrát vyšší.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 2. srpna. Svátek má opora Gotlandianů, nositele jména švédského původu Gustav. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Měnová reforma proběhla v Rakousku-Uhersku v roce 1892. Zlaté tehdy nahradila koruna, v kurzu jeden zlatý za 2 koruny. Dodnes díky tomu říkáme 10 koruně pětka. 10 korun bylo prostě 5 zlatých. Průkopník moderní taneční hudby, legendární muzikant, skladatel, kapelník, zpěvák a herec, R.A. Dvorský zemřel přesně před 60 lety v roce 1966. Bylo mu 67. Rodným jménem se jmenoval Rudolf Antonín, ale jelikož se narodil ve dvoře Králové nad Labem, říkal si Dvorský. Na první medaili jsme na loňské olympiádě v Paříži čekali až do 7. dne. Nejdřív zazářilo družstvo šermířů.
3: Ty brďo, ale je to napínavý, je to...
2: Kordisté nejdřív senzačně porazili francouzské mušketýry a získali v malém finále bronzové medaile.
4: Češi jsou bronzoví! Olympijská medaile pro české kordisty.
2: O několik hodin později rozehráli finálový duel blondýnka Kateřina Siňaková se svým tehdy asi týden bývalým Tomášem Macháčem.
5: Zlato je doma! Nakonec to dopadlo!
2: Číňané vzdorovali až do super tiebreaku. Ale pak se naplno mohli Katka s Tomášem radovat z olympijského zlata.
6: Jsem rád, že jsem to zvládnul po boku s Katkou, protože je to něco, co úplně se neděje každý den a je to prostě nádherný pocit a budeme to mít doma, takže je to krásný.
7: Já jsem udělala strašnou věc.
2: Paní Hnátková z okresního Přeboru má dneska kulatou 80. Herečka Jaroslava Pokorná.
7: Pepit byl do fotbalu blázen, to víš.
2: A já přeju hezkou neděli.

0: prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: No a teď už dostává slovo Jiřina Bohdalová.
2: Po skončení útrap, po té vyčerpávající dvojjazyčné konferenci mě pozval Valda Matuška, který taky v tom programu účinkoval, do hotelového baru na Skleničku. No mě zajímá všechno. I krásně zařízený bary. A tak jsem šla tam v šeru a v takovém přítmí, poměrně takového malinkého sálku, se leskly nákladné toalety. Bylo tam několik stolků, takový malý pódium s tanečním parketem a místečko pro kapelu. A bylo tam taky ale totálně plno. Všechna místa byla obsazená až na jeden takový jediný malinký taburetek těsně u tanečního parketu. A Valda mi povídá, hele, sedni si na ten taburetek a já klesnu k tvým nohám. Nějak se srovnáme. Těm světákům to tady určitě vadit nebude. A skutečně mi nonšalantně klesl k nohám. Čili usedl skoro na kraj parketu. Zazněla příjemná barová hudba. Ševelily turty, tu bankovky. No u nás spíš ty rty. To všechno jsem plně vnímala až do chvíle, kdy mě na malém taboretku našel kužel světla. Já jsem herečka, takže mi kužel světla dávno přestal vadit. Koukám a směrem ke mně si to brousil fešák. Knírek, šerpa u pasu a takovej jakoby sněčí. Já bych spíš řekla člověk tmavé pleti, spíš černoch. Přišlo mi trošičku divný teda, že byl do pasu nahej. Ale řekla jsem si, že je to buď místní vlámskej zvyk, nebo zkrátka nějaký výkřik západní módy, který se zatím nedostal do Čech. Tak sedím a ten člověk se ke mně po parketu takovým tanečním krokem stále blížil, pak mi podle mýho soudu zjevně pokynul, vztáhnul ruku, já to pochopila jako jasný vyzvání k tanci. No tak tedy vyzvání poněkud jiný, než nás v tanečních učili, že jo? Ale přece jenom vyzvání. No tak jsem si řekla jiný kraj, jiný mrav, vstala jsem z taburetku a nakráčela si to na parket. Jenomže koukám a on, ten tanečník mě nevzal jaksi tak normálně, jak se to dělá dokola. On si to začal vytáčet sám. Tak jsem si myslela, aha, další místní zvyk. A začala jsem tančit taky. Po svém. Abyste si to tak dovedli představit, jak to bylo. Černoch stepuje. Já se pokouším taky. On rozhazuje rukama do všech světových stran, já to dělám taky. Černoch se sví, já taky. Prostě on neměl úniku. Cokoliv udělal, to já udělala po něm. Až se ozval první smích. Teprve v ten moment mi došlo, že my jsme na tom parketě vlastně sami. A že vlastně ten pravzvláštní tanečník asi patří jaksi ke vstupence do baru. Jako číslo večera. No a pochopila jsem taky to, že jsem se mu vlastně připletla do jeho každodenní lopoty. Ale stalo se. A já jsem zvyklá věci, které natropím, nějak řešit. A tak jsem v tanci pokračovala. Lopota, nelopota. Tanečník se chvíli, já ten chvíli vypadal hrozivě, střílel po mně takovým okem, abych už šla pryč. Mu to nekazila. No ale posléze po dalších salvách smíchu, jakoby rozstával. Najednou mě přijal do hry. Myslím, že jsme se tenkrát vyblbli oba. Já i on. A co víc, i publikum bylo spokojený. Za svý bankovky konečně obdrželo kvalitu. A Valda na tom parketě, ten byl mrtvej smíchy. No hudba přestala hrát, produkce skončila, já se uklonila, tanečník mi vyseknul poklonu a pak jsem se skácela na ten taburetek. Ale po chvíli se ten můj tanečník objevil znova, byl v civilních šatech, byl to dokonce elegantní mužský, vyhledal mě u taburetku a německy se mnou domlouval. A to byste nevěřili. Nejvíc ho zajímalo, jak dlouho se zdržím v knoke. A moc ho mrzelo, že už druhý den odjíždíme. On mě chtěl k dalšímu tanci. No jo, on tvrdil, že za tu dobu, co v baru tancuje, takovej úspěch ještě neměl. Takže vidíte, já bych se možná uživila i tancem.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Přesně 11:15 a 1 minuta posloucháte Český rozhlas Plzeň. Unikátní interaktivní expozice o životě a díle Karla Klostermana a jeho pohled na Šumavu umírající i romantickou, ale také třeba přednáška režiséra seriálu Policie Modrava. Dům Karla Klostermana na Srni prochází první testovací sezónou a jak se mu daří, to vám řeknu už za chvíli.

0: Dům Karla Klostermana na Srní se snaží vzbudit zájem o život a dílo spisovatele Šumavy. Unikátní expozice dává jedinečným způsobem nahlédnout do světa Klostermanových románů. Vedení obce nyní hledá funkční způsob provozu nedávno otevřeného domu a také jeho programovou náplň, jak v Srní zjišťovala redaktorka Jitka Doubravová.
1: Program se nám povedl udělat velice bohatý, máme tam na každý čtvrtek něco. Začínáme tématem Policie Modrava, kde pan režisér Soukup bude vyprávět nejen o natáčení, ale i o svém životě a jiných dílech.
2: Popisuje recepční Denisa Sýbová.
1: Pokračujeme Hajnou ze Šumavy, místní paní, která zde bude v září křtít svoji vlastní knihu. Následně si s dětma budeme šít plyšové medvídky, což bude velice krásná akce, takové rozloučení s létem, a završíme to povídáním o historii Srní a historii našeho domu. Tuto přednášku bude mít pan Václav Sklenář.
2: Dům Karla Klostermana byl otevřený v prosinci roku 2025, to znamená, že probíhá první sezóna. Co funguje nebo nefunguje, popisuje nezávislá starostka obce Marcela Drexlerová.
3: Nám hlavně dobře funguje tady dole to návštěvnický centrum. I ty programy, to se nám jako osvědčilo, vychytáváme i třeba to, co se děje během těch přednášek. Musíme dělat určitý úpravy, což třeba bude zrovna ta přednáška Policie Modrava, že bude hodně o ní zájem, tak vlastně ten prostor upravit, aby se nám tam vešlo co nejvíc lidí.
2: Co se týká personálního obsazení?
3: Že bylo zrušený jako místo, to vlastně nemá nic společného s tím, jestli bude dům vlastně otevřený nebo zavřený. Prostě dům Karla Klostermana je, žije a žít bude dál, ať je tady nějaká vedoucí nebo není. Fungovat bude, musí.
2: Jaká je vaše představa ohledně fungování, co domu Karla Klostermana přejete?
3: Ať se mu daří, ať opravdu jsou ty přednášky zajímavé a ty lidi to opravdu přitáhne. A aby nad tím nelámali hulaně ty místní a přijali ten dům i s kavárnou, kde si můžou posedět úplně v klidu a dát si ten koláč a i vlastně tu expozici, že vemou svoje známí a půjdou se sem projít.
2: Místní obyvatelé tedy dům zatím nepřijímají?
3: Trošičku je to takový nahnutý. No. Já si myslím, že když potom přizpůsobíme trošku i ty programy a vlastně to, co třeba i plánujeme do budoucna pro ty místní, až nebude sezóna, až tady nemáme turisty, tak máme domluvený třeba s charitou programy pro starší lidi.
2: Před domem Karla Klostermana stojíme s autorkou expozice Terezou Krejčí.
4: Já jsem ráda, že to funguje. Když děláte expozici, já jsem ji dělala vlastně jako skoro 6 let, tak dokud to není hotové a nechodí tam lidi, tak vlastně nevíte. To riziko nesete dlouho sám a potom, až když to začne fungovat, tak vidíte a ta expozice se vlastně povedla nadmíru. Nejsou tam poruchy, lidi jsou hodně spokojení, doporučují to, vrací se. I ta obec je na něj hrdá. To je samozřejmě jako pro mě jako veliký úspěch a jsem za to hodně vděčná.
2: Vy jste mluvila o neshodách a komplikacích během dokončování expozice a otvírání domu.
4: Ten závěr té realizace byl jako tak dramatický, že si to obec začala zajišťovat sama. Po svém, jak tomu můžu mít z nějakého odborného hlediska, nějaký výhrady, ale v zásadě to jako funguje, ty lidi, kteří tady pracují, tak si k tomu našli vztah a to je pro mě to klíčový.
2: Dům Karla Klostermana je otevřený každý den, kromě soboty. Příští pátek, 14. srpna, kdy je na Srní pouť, bude pro návštěvníky v rámci dne otevřených dveří vstup zdarma a výjimečně bude otevřeno i v sobotu 15. srpna. Ze Srní Jitka Doubravová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála, s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: U ženy na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. Demolicí nevyhovujících objektů začala v Kralovicích na severním Plzeňsku přestavba nových dílen základní praktické školy. Chodské slavnosti v Domažlicích letos připomenou skladatele Jindřicha Jindřicha. Odpoledne bude oblačno až polojasno, na Šumavě ojediněle přehánky a teploty do 30 stupňů. Pěkné nedělní poledne vám přeje Lenka Lupínková. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kokův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
4: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
3: V Kralovicích na severu Plzeňska začali s přístavbou nových dílen základní praktické školy. Stavbaři nejdřív zbourají staré dílny, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Na jejich místě následně postaví nové moderní zázemí dílen. Pokračuje nezávislý starosta Kralovic Karel Popel.
5: Odborná firma převzala staveniště na přístavbu dílen základní školy praktické. Vysoutěžená cena zakázky je 8,7 milionů korun včetně DPH a financována bude částečně dotačními prostředky z integrovaného regionálního operačního programu. Půjde o maximálně 60% uznatelných nákladů.
3: Tři pódia, 782 účinkujících, téměř 50 pořadů v hlavním programu a další doprovodné akce nabídne od 14. do 16. srpna 72. ročník chodských slavností v Domažlicích. Jeden z největších a nejstarších národopisných festivalů v Česku. Letos mimo jiné připomenou výročí skladatele Jindřicha Jindřicha. Nedílnou součástí programu jsou sobotní a nedělní dopolední poutní mše pod širým nebem na vrchu Vavřineček, řekl starosta Stanislav Antoš z KDU-ČSL. Novou podobu bude mít slavnostní páteční zahájení a letošní hlavní postavou bude hudebník Josef Kuneš. Další novinku, první chodskou pouťovou tancovačku pod širým nebem, nabídne sobotní pozdní večer v zahradě Chodského hradu. Sport. Tenista Dalibor Svrčina nezvládl závěrečné kolo kvalifikace kanadského turnaje Masters v Montrealu a v hlavní soutěži nenastoupí. Ostravský rodák podlehl Francouzovi Droguetovi 6-4, 3-6, 4-6. V hlavní soutěži se představí trojice Čechů Jiří Lehečka, Jakub Menčík a Vít Kopřiva. Ženský turnaj letos hostí Toronto, kde bude startovat 8 českých tenistek. Jako první vstoupí do turnaje Sára Bejlek, která se dnes večer utká s Číňankou Wang Shiyu.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude oblačno až polojasno, na Šumavě se mohou ojediněle vyskytnout přehánky, večer pak výrazněji ubude oblačnost, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vát bude mírný severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biopředpověď na druhém stupni, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 mezi 52. a 51. kilometrem ve směru na Prahu stojí porouchané auto. Mějte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
6: Ano, zase je tady ten pořad, jehož hlavním úkolem a smyslem je udělat někomu radost. Komu? To už je tak trochu na vás, protože vy můžete volat na telefon číslo 221 554 222 a zanechat na něm nějaký ten vzkaz nebo nějaké to blahopřání buď k svátku nebo k narozeninám. Pokud jde tedy o ten svátek, tak dnes 2. srpna má svátek Gustav, což není jméno zrovna obvyklé u nás, i když jsem se trochu divil, ale Gustavů je u nás jen necelých 1700. Tak můžeme začít, telefonní linka už je volná a u mikrofonu i telefonu je s vámi Roman Stupka.

0: No a už je tady první telefon. Jako první se dnes dovolal pan Vlasta ze Stříbra, tak já přeji dobré poledne, Vlasto.
1: Dobrý den, pane Romane, zdravím Český Plzeň a jeho písničku na Hracholůvsky pro Vlačku, Janu a Karla z Plzně. Jen tak pro radost, včera jsme se sešli v Bezdružicích na parním léče, jsem jim to slíbil, že jim nechám zahrát, tak slíbil. Se krásně a naschledanou.
0: Tak já si myslím, že i když ta kvalita byla technicky špatná toho telefonátu, že jsme to hlavní slyšeli a že ti, o kterých jste mluvil, pokud jste jim to slíbil, tak teď poslouchají vás to, že?
1: No, snad jo, říkali, že budou poslouchat.
0: Tahle písnička je tedy od vás pro ně. Mějte se hezky.
1: Děkuju moc krát a naschledanou.

0: No a do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň se teď hlásí Dolní Lukavice, odkud volá Iveta. Iveto, zdravíme, dobrý den. Halo, halo.
1: Dobře.
0: Posloucháme
1: tady
0: vás.
1: Zdravím.
0: Ano.
1: Ráda slyším, chtěla bych nechat zahrát moji tetě, Aleně Křížkové.
0: Jen tak pro radost.
1: Jo.
0: Dobrá.
1: Měla i...

0: 12 hodin 18 minut, posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň, kam se před chvílí dovolala také Eliška ze Strašic. Eliško, zdravím, dobrý den.
1: Tak. Dobrý, můžu?
0: Povídejte.
1: Dobrý den, já teda chci popřát své sestře nesměš dnešním narozeninám, které má kulaté ve jubileum, nemusím říkat, i když každý by jí hádal nejméně o 15 méně. Tak jí chci popřát, aby byla stále zdravá, zdraví, které někdy trochu pokulhává, vitální, šťastná, veselá a aby mě stále byla, a chci si poděkovat taky sama za sebe, protože je pro mě oporou, že vším se s ní můžu poradit a mám vlastně k ní takovou, sestra je to prostě moje starší sestra, kterou ráda, mě na ty její rady ráda dám a přála bych jí, aby se jí ta dnešní oslava tam dobře hezky vydařila, aby to bylo všechno proběhlo OK, no a aby se měla hezky. Tak to jí přeju celého srdce a přeji to taky ještě teda přítel Jirka a tady pes Čilinka, kterého má taky ráda. Tak děkuji vám za zahrání a protože má ráda třeba toho Karla Gotta, tak mi dejte něco od toho Gotta.
0: To určitě za...

0: Hrajeme.
1: Díky vám taky.
0: A Eliško, můžeme děkuji se zeptat, jak se sestra jmenuje?
1: Jo, sestra Soňa Štěpánová, promiňte, to jsem asi opomněla.
0: No, tak Soně teď zaspívá Karel, co říkáte?
1: Ano, a to tam Karel šoupne.
0: To tam šoupe, nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou, moc vám děkuju, hezký den vám přeju.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

prosím o zahrání písničky pro naši milou sestřičku Lotku Honzovou z Líšan, úžadce k jejím dnešním narozeninám. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a životní pohody do dalších let. To vše jí přeje sestra Maruš s rodinou a všichni sourozenci z jižních Čech. Milá Lotko, hezky si to oslav. Prosím o zahrání písničky od Zmoška Panenka z Kouta. No, Panenka z Kouta se bude hrát ještě pro jednu oslavenkyni, protože tady mám další vzkaz. Dobrý den k vám do studia a všem posluchačům. Prosím vás o zahrání této písničky k narozeninám pro moji kamarádku Janu Říhovou. Milá Janičko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: No a také Karel Skolovče se stihl dovolat do dnešních písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Karle, zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu Plzeň a celý Český rozhlas Plzeň. Dnes 4. srpna oslaví své narozeniny Libor Kněz ze Stanětic. Hodně zdraví a spokojenosti tomu přeji především rodiče, bráška Daník, a tomu patří tato písnička taky, který bude mít 13. srpna taky narozeniny. Hodně zdraví a spokojenosti mu přeji především rodiče, babi s dědou Knězovi ze Stanětic, teta Alena Kopecká s rodinou ze Stanětic a oba dva strejdové Skolovče s rodinou a všichni, kteří je mají rádi a znají je. A vám, pane Stupka, děkuji a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou posíláme kaskadéra.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.

Je 7 minut po půl jedné, posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň a přede mnou leží další vzkaz. Milé rádio, chtěla bych nechat zahrát písničku pro mou maminku Bohunku Keplovou ze Štítovek, která má v pondělí narozeniny. Milá maminko, přeju ti, aby tě na každém kroku provázelo štěstí, radost a spousta elánu. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohody a spoustu dalších společných chvil s tebou. Mám tě moc ráda. Vše nejlepší ti přeje tvůj manžel Petr a tvoje dvě dcery Pája a Petra a také ostatní příbuzní.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Ještě několik vzkazů je třeba vyřídit v dnešních písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň, jako je třeba ten následující. Prosím, zahrajte mému kamarádovi Mojmíru Manichovi z Mariánských Lázní písničku Řidič tvrdý chleba má. Pan Manich má dnes 71 let. Přeji mu hodně zdraví a další pěkné dny. Podepsána je kamarádka Hana.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas. Povídá hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

si, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát, chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá, protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: si připluty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty. Pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze.
1: Tak to jsme zahráli Mojmírovi a další vzkaz je tady přímo přede mnou. Dobrý den, zdravím Český rozhlas Plzeň a jeho posluchače a prosím o písničku pro dobrou náladu a jako vzpomínku na dovolenou v Mariánských Lázních. Byla by to hudba pro fontánu od Petra Habky. Moc děkuji Kleisnerovi. Tak si dáme Habku.

12 hodin 52 minuty a to mimo jiné znamená, že písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň s datem 2. srpna pomalu končí, ale ještě se dostane na jeden vzkaz. Milé a nejlepší rádio, prosím o písničku Šenkýřka pro paní Maruš Posavádovou z Nepomuku ke krásným 80. narozeninám. Přeji jen to nejlepší, moc a moc zdraví, štěstí, pohody a lásky, ať se ti splní všechna přání a do dalších let vykročíš správnou nohou. To a ještě více všeho dobrého ze srdce přeje Věra.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hekři. Strážov má po 6 letech praktickou lékařku. Plzeň podporuje kampaň proti online predátorům. Odpoledne bude oblačno až polojasno, na Šumavě ojediněle přehánky a teploty do 30 stupňů. Příjemný poslech vám přeje Lenka Lupinková. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
2: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
1: Ve Strážově na Klatovsku zítra otevřou novou ordinaci praktického lékaře. Se tam podařilo zajistit po 6 letech, kdy ten předchozí odešel do starobního důchodu. Nově tam bude ordinovat mladá lékařka, místní rodačka Radka Vítovcová.
3: Já jsem původně chtěla být neurolog, nicméně pak jsem si pořídila 3 malé děti a chtěla jsem nějakou pracovní dobu, která by byla slučitelná právě s péčí o ně. Tak když pak přišel pan starosta, tak jsem to přehodnotila a vlastně jsem si řekla, proč ne. Já jsem tak nějak pořád měla pocit, že pro strážovský občany mám něco dělat.
1: Lékařka bude ve Strážově ordinovat každý den. Policisté z Plzeňského kraje spustili 3. ročník preventivní kampaně To se mně nestane, která reaguje na rostoucí kriminalitu v online prostředí. Letos se zaměřuje na fenomén sextingu a poprvé, kromě dětí a rodičů, aktivně oslovuje i pachatele. Na projektu se podílí i město Plzeň přes odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení. Jak informuje na svém webu, policisté loni zaevidovali v Plzeňském kraji 82 případů mravnostních trestných činů a téměř polovina se týkala dětí do 14 let. Pachatelé často vyhledávají oběti na herních kanálech a po navázání kontaktu se snaží přesunout komunikaci do soukromých chatů a děti vydírat. Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo, vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v újezdě nad Lesy v Praze, kde se srazila dodávka s motorkářem. Dosud nejtragičtějším dnem v roce byl 27. červenec, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku pak policie eviduje 227 obětí.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude oblačno až polojasno, na Šumavě se mohou ojediněle vyskytnout přehánky. Večer pak výrazněji ubude oblačnost. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vát bude mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biopředpověď je na 2. stupni, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Mezi obcemi Budětice a Lipová Lhota na Klatovsku srazilo osobní auto cyklistu. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu. My vám ve 13 hodin a téměř 4 minuty přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Protože si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cilinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kněžti vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kněžtí vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba z Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii.

0: dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
1: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
0: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě, on si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
1: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
0: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
1: Vy jste se narodil kdy a kde?
0: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
1: Co jste vystudoval? Co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
0: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii, protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandsko, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde, jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduché. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijď se podívat, přijď se zajímat, aby si věděl, co se děje.
1: Jsem na zámek.
0: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrým stavu, protože, a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to pravděpodobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže a už moje pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. A uhlí jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnice jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fideikomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenní.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: Ale ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na Chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil
4: s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená po dvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočár z pohádky, Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržíš, mluvíte jako koženkový a tak?
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, byste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Ale.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu. Ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
5: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je tu nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, ne, ne, mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratila, bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. to teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho.
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíce smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, Sirnej. Najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Koruna, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačů 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, asi připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. By si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. Kašperské hory staví školní naučnou a výukovou zahradu. Zámecký park Hradiště v Plovicích je pro návštěvníky stále uzavřený. Zítra bude jasno až polojasno, na Šumavě ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty do 630 stupňů. Pěkné nedělní odpoledne vám přeje Lenka Lupinková. Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky, konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávali na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. V případě například inzulínu na stabilním místě v lednici. Dlouhodobě špatné skladování léků a následné jejich požití by nemělo být život ohrožující. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ale můžou nastat komplikace.
2: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózný, že to mohlo uškodit.
0: Podle lékárnické komory jsou na teplo nejvíc náchylné čípky nebo masti. Školáci v Kašperských horách budou mít novou výukovou a naučnou zahradu. V části před školou bude trvalá výsadba a naučné tabule. Ve druhé prostor pro praktickou výuku. Hotovo by mělo být do začátku školního roku, říká Jan Voldřich ze Sdružení nezávislých kandidátů.
3: Ta druhá část se bude realizovat u nové venkovní učebny, kde v tuhle chvíli máme pouze travnatou plochu, tak tam zase vznikne nějaký systém pro nakládání s dešťovou vodou, vyvýšené záhony a nějaký nový vlastně pěstební prostory pro ty děti, tak aby si taky mohli vyzkoušet, jaký to je trošku se rejpat v líně.
0: Zámecký park Hradiště v Blovicích na jižním Plzeňsku zůstává kvůli bezpečnostním rizikům dlouhodobě uzavřený. Po záplavě v roce 2024 došlo k silnému zavodnění půdy, kdy hrozí vyvrácení stromů. V nevyhovujícím stavu jsou taky některé historické mostky, říká ředitelka muzea jižního Plzeňska v Blovicích Radka Křížková-Červená.
4: Pokračuje ta uzavírka, zároveň probíhají vlastně místní šetření, odborné expertízy, zpracovává se projekt odvodnění zámeckého parku Hradiště a zároveň projekt revitalizace vlastně stromů. V rámci toho se pak bude obnovovat i cestní síť, mobiliář a tak dále.
0: Dnes je památný den romského holokaustu. Přesně před 82 lety v noci z 2. na 3. srpna 1944 nacisté zlikvidovali cikánský rodinný tábor. Jednalo se o součást koncentračního tábora Osvětim, kde nacisté přes noc zavraždili více než 4000 Romů a Sintů. Speciální program si na dnešní odpoledne připravili také v areálu památníku Lety u písku. Sport. Čeští hokejisté do 18 let porazili v generálce na Hlinka Grécký Cup domácí Kanadu 6-0. V Edmontonu udrželi čisté konto oba brankáři Jaroslav Martínek i Krištof Štěpánek. Prestižní turnaj zahájí svěřenci Jaroslava Nedvěda v pondělí večer zápasem proti Američanům. V loni v Brně čeští mladíci skončili pátí, předtím brali dvakrát stříbro.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se na Šumavě může ještě objevit slabá přehánka. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a k večeru se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou na Šumavě ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Plzeňsku až 36, na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Pád bude slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Starém Plzenci v ulici Svatopluka Čecha se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jak už jste mohli zaslechnout i v našich zprávách, Strážovu na Klatovsku se podařilo zajistit praktickou lékařku. Ve městě tak budou mít svého lékaře po 6 letech, kdy ten předchozí odešel do důchodu. Tak více se dozvíte v reportáži tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po 14:30. Nachystány jsou pro vás také hvězdy, hity, legendy, kde bude hlavní postavou zpěvák Chris de Burgh. A za chvíli seriál nebo rubrika Co v učebnicích nebylo. Tady bude zase řeč o želvách. Taky nadále zůstaňte s námi. Hezké nedělní odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: A nabídka je celkem pestrá. Na plzeňskou náplavku na Mži můžete zajít s dětmi shlédnout loutkové divadelní představení Zlatá ryba. Klasická ruská pohádka o všemocné carevně širého moře, chudém rybáři a ženě, co si přála víc a víc, tam začíná v 15 hodin. Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje zahraje koncert od 15 hodin v Národním muzeu přírody v Selském dvoře u Matoušů na Bolavecké návsi v Plzni. Koncert se koná v rámci 11. ročníku letních kurzů interpretace lidové hudby českých regionů. Řídí Dalibor Bárta. V Bezružicích pokračuje až do 18 hodin akce Bezružické parní léto. Hlavním bodem je jízda zvláštních vlaků v úseku Bezružice-Cebiv na místní dráze z Pňovan do Bezružic. Vlak složený z historických dvounápravových dřevěných vozů táhne parní lokomotiva Kafemlejnek. Koncert 6. ročníku Plaského varhanního podzimu proběhne v 18 hodin v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Plasích. Učinkuje varhaník Adam Viktora a sopranistka Gabriela Ajbenová. Akce je věnovaná plzeňskému rodákovi, advokátovi, malíři a propagátorovi historie Pavlu Anzenbacherovi. No a v Kašperských horách pokračuje pouť Panny Marie Sněžné. Právě teď na náměstí probíhá tradiční setkání harmonikářů Šumavy. V 15 hodin pak v kostele Panny Marie Sněžné proběhne požehnání poutníků s hudebním doprovodem. Tolik tedy nedělní tipy a už za okamžik Petr Novák zavzpomíná na děvče z krásných začátků.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: naschovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, skákání panáka přes gumu, ale třeba kvarteto, prší, pexeso, halma, dáma, mlínek, vrchcáby, anebo jen tak hokej s tenisákem na plácku před domem. Čili, jak jste si v dobách bez mobilu, internetu a kabelové televize hrávali s vašimi kamarády? O hrách vašeho dětství totiž bude dnešní noční linka. Ve 23 hodin vás u ní přivítá moderátor Borek Kapitančík. No ale my teď 3 minuty po 2:30 tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň zamíříme do Strážova na Klatovsku, kde otevírají novou ordinaci. Po 6 letech tak bude ve městě opět ordinovat praktický lékař. Přesněji mladá lékařka, místní rodačka. Město pro její ordinaci opravilo prostory ve zdravotnickém středisku a první pacienty tam přivítá už zítra.
1: Starší lidi nemají kolikrát jak se dostat do Klatovu k lékaři, takže jako je to jenom dobře, že naše místní rodačka.
2: Prochází okolo budovy zdravotního střediska paní Tomanová. No a k nové paní doktorce chce přestoupit paní Michaela.
3: Svý doktory máme, ale máme daleko, takže to určitě uvítáme, že to budeme mít blíž.
2: S lékařkou Radkou Vítovcovou jsme právě vstoupili do sesterny, první z místností.
4: Tady je vyšetřovací lehátko, kde bude natáčet EKG a další různá jiná vyšetření.
5: Akorát ta váha tady zatím rohem.
4: Ta váha, no.
2: Tu váhu si pan starosta nepřál, ale je tady. Musím říct, že to rozhodně není takové sterilní prostředí, na které jsme někde zvyklí u lékaře, ale opravdu příjemný prostor. To dřevo dělá moc.
4: Tady dál vstupujeme ke mně do ordinace.
2: Vy jste místní rodačka. To byl i ten důvod, proč jste se rozhodla dělat praktickou lékařku právě tady.
4: Já jsem původně chtěla být neurolog, nicméně pak jsem si pořídila 3 děti a chtěla jsem nějakou pracovní dobu, která by byla slučitelná právě s péčí o ně. Tak když pak přišel pan starosta, tak jsem to přehodnotila a vlastně jsem si řekla, proč ne. Já jsem tak nějak pořád měla pocit, že pro strážovský občany mám něco dělat.
2: Je to výhoda nebo nevýhoda, že tady každého znáte a každý zná vás od malinka?
4: Pro mě je to výhoda v tom smyslu, že ty rodiny víceméně znám, budu moct propojovat informace, ale drobná nevýhoda je to v tom, že když pak přijde nějaká nehezká chvíle, myslím, že to budu prožívat trošku víc než s osobami, který neznám vlastně vůbec.
2: Když jste se rozhodla, že byste sem šla, tak co bylo nejtěžší?
4: Celé to stálo na tom, že jsme měli strach, že pojišťovny se k tomu nepropůjčí, nicméně pan hejtman, pan doktor Škanta, všichni jsou lidé na svých místech a podařilo se jim domluvit smlouvy a díky panu starostovi obci se nám tohle podařilo a můžeme ordinaci rozběhnout.
6: To Strážovské zdravotní středisko spolu s hasičskou zbrojnicí bylo vybudováno v roce 1983 a od té doby všechno samozřejmě zastaralo.
2: Tady do té ordinace zainvestovala i obec. Starostou je Josef Rousek ze Sdružení nezávislých kandidátů.
6: Náklady téhle akce dosáhly necelých 4 milionů korun. My jsme zainvestovali do veškerých veřejných prostor, do prostor ordinace, čekárny, sociálního zázemí a zároveň jsme postavili novou výtahovou plošinu, aby ten přístup sem nahoru byl bezproblémový i pro i mobilní občany.
2: Tady lékař už není zhruba 6 let.
6: Původní pan doktor tady skončil ordinovat na konci roku 2019, kdy odešel do starobního důchodu a od té doby je naším velkým snem a přáním, abychom obnovili provoz ordinace a zároveň abychom splatili určitý dluh generacím, který si středisko stavěli a dneska dospěli do věku, kdy lékaře potřebují, aby za ním nemuseli dojíždět daleko.
2: Ordinace tady bude otevřená každý den, poprvé už zítra. Ze Strážova Jitka Englová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 2. srpna a přesně tento den v roce 1986 se dostal největší hit Lady in Red zpěváka jménem Chris de Burgh na první místo hitparády. Zpěvák se narodil 15. října 1948 ve Venado Tuerto v Argentině jako Christopher John Davison, otci britského diplomata a matce irské sekretářce. Vyrůstal v mezinárodním prostředí, které ovlivnilo jeho hudební kariéru. Ze začátku ho uhranul jazz, country a folklor. Na konci 70. let se přiklonil především k milostným baladám. Jako malý chlapec žil v Nigérii, Maltě nebo Kongu, než se rodina usadila v Irsku. Jeho dědeček z matčiny strany byl britský generál, který sloužil za druhé světové války v Indii. Rodina později koupila zchátralý irský zámek a přeměnila ho na hotel, kde Chris občas zpíval hostům. Hudební kariéra Chrise de Burgha trvá už přes 5 dekád, během kterých prodal více než 45 milionů alb a odehrál bezmála 4000 koncertů. Koncem 70. let si získal obrovskou popularitu v Norsku, kde jeho alba pravidelně bodovala na nejvyšších příčkách. Celkově má na kontě přes 25 studiových alb. V roce 2004 opustil po dlouhých 30 letech vydavatelství AM Records a založil si vlastní nezávislou značku Ferryman Productions, pod kterou vydává dodnes. Zatímco v Británii jeho popularita po roce 1990 opadla, v Německu zůstal obrovskou hvězdou. Jeho velkým projektem se stalo album The Legend of Robin Hood z roku 2021, které posloužilo jako základ pro úspěšný divadelní muzikál v Německu. Největším hitem zpěváka Chrise de Burgha je bezesporu Lady in Red z roku 1986, který se stal celosvětově úspěšným a v několika zemích se dostal na první místa hitparád. Hit svého života složil při vzpomínce na první setkání s jeho budoucí ženou Diane a psal ho s lehkým úsměvem při myšlence, jak málo mužů si dokáže vybavit, co měli na sobě jejich ženy ve chvíli, kdy je poprvé spatřili. Chris de Burgh a jeho Diane jsou manželi od roku 1977. Mají 2 syny a také dceru Rosie Anne, která se v roce 2003 dokonce stala Miss World.

0: vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí.
2: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Záchranné stanice evidují rekordní nárůst ošetřených zvířat. Zvířat zároveň upozorňují na nedostatek personálu kvůli dlouhodobému podfinancování. Nířany jednají se Státním pozemkovým fondem o převodu pozemku pro dopravní hřiště. V Česku chybí v lázních pracovníci na různých pozicích. Zítra bude jasno až polojasno, na Šumavě ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty do 630 stupňů. Zprávy připravila Lenka Lupinková. Pěkné odpoledne. Záchranné stanice pro volně žijící živočichy za první půl rok evidují rekordní nárůst zvířat. Celkem jich přijali přes 22 tisíc, což je zhruba o 20% víc než loni za stejnou dobu. A to i kvůli letošním vysokým teplotám, které přehřívají hnízda. Často ale narážejí na kapacity, jak kvůli dostatku lidí, tak dlouhodobému podfinancování. To navíc vyúčtovávají zpětně a letos se zpožděním musí počítat i se státními penězi z Ministerstva životního prostředí. Proč, vysvětluje Kateřina Pacíková z tiskového oddělení.
3: Kvůli nezbytným škrtům totiž nebylo letos možné čerpat finance na podporu záchranných stanic přímo ze státního rozpočtu, konkrétně z programu Péče o krajinu, a bylo proto nutné udělat změny v nastavení programu. Náhradní řešení jsme našli skrze Státní fond životního prostředí a díky tomu stanice nepřijdou o 25 milionů korun na svůj provoz.
2: Podle ochranářů by ale na zajištění chodu záchranných stanic byl potřeba zhruba 4násobek. Nířany na severním Plzeňsku jednají s pozemkovým fondem o převodu pozemku vedle volnočasového areálu. Plánují tam postavit dopravní hřiště. To by mělo sloužit jak místní základní škole, tak i dalším spádovým školám severního Plzeňska. Pokračuje nezávislý místostarosta Nířan Zdeněk Zeman.
4: Na tomto pozemku bychom rádi vybudovali dopravní hřiště, které je tolik potřebné nejen pro Nířany, ale i v rámci bývalého okresu Plzeň-Sever, případně pro účely celého ORP Nířany.
2: Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu, ale taky po fyzioterapeutech. Chybí ale také lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
5: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
2: Dnes začínají platit některá ustanovení unijního aktu o umělé inteligenci. Nově budou muset chatboti a další interaktivní AI systémy upozornit uživatele, že jednají s umělou inteligencí a ne s člověkem. Také obrázky a videa upravené nebo vygenerované umělou inteligencí budou muset být speciálně označené. Evropská unie tak chce bojovat proti takzvaným deepfakes, kterým ale někteří uživatelé věří, že jsou skutečné.
0: Sport.
2: Tenistka Sara Bejlek dnes nastoupí v prvním kole kanadského turnaje Masters v Torontu. Od 6:30 večer našeho času se utká s Číňankou Wang Shiyu. V dalších dnech do turnaje nastoupí také Karolína Plíšková nebo úřadující wimbledonská vítězka Linda Nosková. Mužskou část turnaje hostí Montreal, kde se v hlavní soutěži představí trojice českých tenistů. Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se na Šumavě může ještě objevit slabá přeháňka. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a k večeru se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou na Šumavě ojediněle vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Plzeňsku až 36 a na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Vák bude slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď bude na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni v Tylově ulici se srazila dvě osobní auta, stejně jako ve Starém a Plzenci v ulici Svatopluka Čecha. Projíždějte těmito místy opatrně a počítejte s omezením v provozu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je 15 hodin a 5 minut a já už se dívám do programu vysílání následující hodinky tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. No a vidím, že vás zavedu do přírodní rezervace, která má zvláštní název Smraďoch. Je poblíž Mariánských lázní a tu nejzajímavější část je možné si projít po krátké naučné stezce. Právě na ní krátce po půl čtvrté vyrazíme. Soutěž je rovněž připravena tentokrát o nádhernou knížku. Kopie vzácných mincí a medailí nejsou jen dílem padělatelů a podle vědců se hodí vyrábět i takové kopie, které se od originálu výrazně liší. Proč to se od nás dozvíte už za chvíli. Taky nadále hezké odpoledne a příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Vzácné medaile a mince vystavené v muzeích jsou někdy ve skutečnosti kopie. Na první pohled by to skoro nikdo neřekl. Kdybyste se ale mince dotkli, hned rozdíl poznáte. Vědci dodneška vylepšují postupy, aby byla kopie navenek co nejvěrnější. Vyzkoušel si to i náš reportér v přenosné laboratoři vědců z Vysoké školy chemicko-technologické.
1: Je to medaile, pamětní medaile Národního divadla. Originál máme v kanceláři.
2: Je to k nerozeznání na pohled, ale v ruce je měkké gumovité.
1: V podstatě vyrobíte lukoprenovou kopii.
2: Šárka Msalamová z Vysoké školy chemicko-technologické mi ukazuje kopii medaile. Vyrobená je ze silikonové hmoty, potažené vrstvičkou lesklého kovu.
1: To třeba používají, když muzea dělají nějaké výstavy, které jsou interaktivní. Chtějí ukázat nějaké třeba cennější věci.
2: Základem takové kopie je odlitek původní mince nebo medaile. Kovovou vrstvičku odborníci nanesou elektrochemicky.
1: Pak se to natře grafitovým práškem, ponoříte do roztoku.
2: Kádinka s sítě modrou kapalinou.
1: To je roztok modré skalice nebo síranu měďnatého pentahydrátu. Při správném nastavení proudové hustoty dojde k vyloučení mědi na tu kopii.
2: Postup se přesně jmenuje galvanoplastika. I když je to skoro 200 let stará metoda, pořád je na ní co zkoumat a vylepšovat.
1: Obrovská otázka jsou takzvané leskotvorné přísady. Když se podíváte tady na ty neumělý,
2: to je takové
1: matný,
2: zašedlé, matné, to je věc. Jako ohmataná mince, bych řekl.
1: Vy chcete úplně perfektní povrch, hladký a lesklý hlavně.
2: Kromě výstav se kopie uměleckých předmětů používají také při výzkumu. Třeba když se nějakého díla

0: přesně odpovídala originálu.
1: Z pohledu restaurátorské etiky, aby vlastně ten doplněk byl rozpoznatelný od toho původního originálu.
0: Když tedy na hradech a zámcích uvidíte vyspravované části, které na první pohled působí nově, není to jenom tím, že by je odborníci neuměli udělat stejně. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: A na řadě je dnešní, tedy nedělní soutěž. Hned na začátku řeknu číslo, na které se můžete zapojit. 221 554 222. Mnozí z vás už to znají. Doplním, o co že jde. Tak, mám tady nádhernou knížku z letopisů dobývání olověných rud u královského horního města Stříbra. Je to reprezentativní publikace, plná nádherných i dobových fotografií. Tak, myslím si, že to bude ozdobou každé knihovny, kdo tenhle ten kousek vyhraje. Samozřejmě, že správně musí zodpovědět soutěžní otázku, která už je teď pro něj připravena. No a mám ten dojem, že už se nám někdo hlásí, zkusíme to, koho že máme na telefonní lince momentálně. Tak hezké odpoledne, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, tady Jarka.
0: Jarko, odkud?
1: Od Plzně.
0: Od Plzně, takže ne ze Stříbra.
1: Ne, ale mám tam příbuzní ve Stříbře.
0: No výborně.
1: Tam jezdili.
0: Možná budete mít výhodu. Celá ta knížka je prakticky o tomhle městě a o dobývání olověných rud tam. A i ta otázka bude o tom městě. Já se vás totiž, Jarko, ptám, jestli náhodou nevíte, kdo položil základy k budoucímu městu Stříbro. Takže buď za A. Václav I. v roce 1240, nebo za B. Karel IV. V roce 1348, nebo za C. Přemysl Otakar II. V roce 1263. Jarko, jak to bylo s vámi a dějepisem?
1: No, tak to nevím, ale zkusím teďko.
0: Říkáte Přemysl Otakar II. 1263. Tak vás musím zklamat, bohužel.
1: Nic se neděje.
0: Tak typla jste si, zavolala jste, děkujeme, zkuste to zase někdy.
1: Já taky děkuju,
0: Nashledanou. Tak zbývají nám už jenom dvě možnosti, já si myslím, teď už je to daleko, daleko jednodušší. Koho máme momentálně u telefonu? Haló, kdo je tam?
2: Tady Magda.
0: Magdo, tak odkud voláte vy?
2: Já volám ze Stoda.
0: Ze Stoda, tak to také není Stříbro, ale máte to 50 na 50. Kdo položil základy k budoucímu městu Stříbra? Václav I. anebo Karel IV.
2: Já zkusím asi Václav I.
0: Václav I. zkusíte? Proč to neskusíte jistěji? Protože tohle je pravda.
2: Tak děkuju moc.
0: Vůbec nemáte zač. Ano, je to tak. Václav I. roku 1240 položil základy k budoucímu městu Stříbro. No a vám to zajistilo nádhernou knížku, ke které vám ještě jednou gratuluji. A zůstaňte mi u telefonu.
2: Ano, děkuju.

0: Jsou 3 minuty po 15:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď už je tady ten slibovaný výlet. Přírodní rezervace Smraďoch se nachází asi 6 kilometrů severně od Mariánských lázní na Chebsku. Rezervací bylo území o velikosti necelých 12 hektarů, vyhlášeno už v roce 1968, a to především z důvodu ochrany unikátního lesního rašeliniště. Vstup do rezervace je možný po značených turistických cestách, které Janě Strejčkové popsala Jana Rolková ze správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
1: Do přírodní rezervace Smraďoch můžete vstoupit vlastně z odstavného parkoviště pro auta, buď po bezbariérové cestě, která jde po vaší levé ruce, kde je sice delší, ale rovnější cesta, anebo hned přímo, kdy přijdete přímo proti dřevěnému chodníku, ale ta není úplně bezbariérová, protože zde spousta kořenů.
2: My právě stojíme před povalovým chodníkem.
1: Je to chodník, který už tady byl téměř 50 let, respektive ne tenhle přímo, ale jeho předchůdci, protože vlastně dřevěný chodník jako naučná stezka přírodní rezervace Smraďoch je tady už od roku 76.
2: Jak je ten povalový chodník dlouhý?
1: Povalový chodník je dlouhý zhruba 70 metrů a má dvě takové větší plošiny, které vlastně vybíhají do toho rašeliniště, abyste měli několik pohledů vlastně i na otevřené jezírko, i vlastně vstup přímo nad ty mofetová pole.
2: Název Smraďoch je všeříkající. Kdy ucítíme to, co máme cítit?
1: Myslím, že už ho cítíme, jakmile přicházíme trošku blíž, protože ta vůně, to je vlastně syrovodík nebo taky sulfán, který se vlastně uvolňuje v rámci jako jeden ze dvou plynů hlavních, který se uvolňují tady v těch mofetách. Krom toho, že tady Smraďoch podle svého názvu opravdu smrdí, tak mnohem nebezpečnější a vlastně neviditelným plynem je tady oxid uhličitý, který v těch mofetách způsobuje vlastně takový pasti pro menší drobné živočichy. A když budete mít možná trochu štěstí, můžete vidět jako dneska my tady třeba mrtvého kosa, který právě přišel sbírat pravděpodobně uhynulý hmyz, který se tady v těch pastech nachytal, protože se nadýchal oxidu uhličitého, tak se vlastně omámil a otrávil, udusil, právě tady zůstal v tom místě.
2: I když je po dešti, tak je velmi sucho a to je vidět i tady. Chybí nám tu voda.
1: Chybí nám tu voda v rezervaci, přestože teda rašeliniště jsou velký rezervoár vody. Právě i pro třeba tu lázeňskou oblast a třeba takové rašeliníky dokážou mít až 20% objemu vlastně své hmotnosti nasát vodou, tak je vidět, že i tady v těch rašeliničních lesích obvora ubývá, je to hodně zaklesnuté.
2: Vidíme jenom drobné bublinky právě toho plynu. Za normálních okolností je to nejenom viditelné, ale také slyšitelné.
1: Za normálních okolností ta voda docela probublává, je to tady teda do povrchové vody, není to minerální voda, je to do povrchové vody právě dešťové, takže když není, tak ty jezírka jsou mnohem menší a vlastně vidíme spíš bublat jenom ten plyn, ne tu vodu.
3: Necelé 2 kilometry od naučné stezky Smraďoch se navíc nachází i další turisticky zajímavé místo, a to dřevěný altán s vývěrem lahodné farské kyselky. Ze Slavkovského lesa Jana Strejčková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Turisté, pozor! Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10 hodin. V cíli vás čeká zasloužená odměna. Opékání buštů z řeznictví Dobřany. Rozhlasová 25. Projděte se s námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: A slovo už má Stanislav Jurík a odbornice na češtinu z Plzeňské pedagogické fakulty.
2: Možná občas narazíte v tisku na články věnující se pražskému orloji a restaurátorským pracím na jeho výzdobě. Čím častěji se o tomto mechanickém zázraku mluví, tím víc mi vrtá hlavou jeho název. Orloj. Je snad tradiční součástí výzdoby orloje nějaký orel? No, odpoví Ružena Písková z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
3: Dobrý den. Slova orloj a orel spolu vůbec nesouvisejí. Orel je slovo praslovanského původu, považujeme ho tedy za slovo domácí. Naproti tomu slovo orloj domácí není. Do češtiny se dostalo z němčiny, kde existovalo v podobě orlaj, orlej nebo urlej. Ani tam ale není jeho původ. Ve skutečnosti jde o zkomoleninu latinského slova horologium, které neslo význam stroj na sdělování času, časostroj, zkrátka hodiny. Možná si řeknete, a jsme doma, za původ slova orloj mohou Římani. Ale i oni si toto slovo, stejně jako mnoho jiných slov, vypůjčili, a to od Řeků. V řečtině existovalo slovo horologion se stejným významem, tedy hodiny. I toto slovo je složené, a to ze slova horá a slova logos, a potom zdrobňovací přípony ion. Slovo horá později také přešlo do latiny, znamená čas, období, roční nebo denní dobu. Vyskytovalo se ale i ve staré frančtině a dnes ho známe z angličtiny, kam přicestovalo v polovině 14. století v podobě slova hour s významem hodina. Slovo logos nám také není neznámé. Ve staré řečtině znamenalo řeč, sdělování, úvaha a podobně. Do dalších jazyků se promítlo v podobě přípony logie, kterou vidíme například ve slovech astrologie, geologie, psychologie, teologie a podobně. U původu slova orloj stojí tedy starořecké slovo horologion.
2: Promiňte, já to slovo zopakuji. Horologion. Zní mi to skoro jako horoskop.
3: To máte pravdu. Na rozdíl od orla slovo horoskop s orlojem souvisí. Jeho první část tvoří opět lexém horo, o kterém už jsme dneska mluvili. Druhou část pak lexém skop, který nese význam sledovat nebo pozorovat něco. Známe ho například ze slov mikroskop, stetoskop nebo gyroskop. A také jako příponu skopie, v cizích slovech označujících názvy oborů, které se pozorováním něčeho zabývají, například daktyloskopie, gastroskopie nebo endoskopie. Za původem slova horoskop se musíme vypravit do Egypta. I staří Egypťané si totiž půjčovali slova od Římanů a Řeků. Ve starém Egyptě byl horoskop kněz, který měl za úkol sledovat pohyby hvězd, měřit čas a ohlašovat hodiny příznivé nebo nepříznivé pro zamýšlené dílo. Horoskop byl tedy název povolání, které mělo co dočinění s časem a jeho sledováním. Později se význam slova posunul a v češtině tak horoskop chápeme jako schéma postavení hvězd, slunce, měsíce a planet v určitém okamžiku, ze kterého pak astrologové předpovídají lidský osud. Přeneseně pak tímto slovem označujeme i výsledný text předpovědi. Slova orloj a horoskop nám tak připomínají, že naši předci přemýšleli o čase v souvislosti s pohybem nebeských těles i s předpovídáním osudu.
2: Slova orloj a horoskop nám dnes v jazykovém koutku vysvětlila Ružena Písková. Díky, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: No já když se tak dívám na ten náš orloj tady, tak tam je 15:53. To znamená, že za rohem je 16:00, s ní další aktuální zprávy s Lenkou Lupínkovou. No a pak Hvězdné návraty, tam se můžete těšit na známé scénky, tentokrát v nich uslyšíte takzvaného nahrávače jednoho našeho slavného komika. Spolupracoval totiž léta s Felixem Holzmanem. Na začátku mu pomohl v kariéře, ale nakonec se rozešli. Takový byl ve zkratce umělecký život Františka Budína. Obšírněji to vezme Patrik Rozehnal a přidá samozřejmě řadu slavných dialogů této dvojice. Všechno tedy ve Hvězdných návratech, které začínají už za chvíli po 16. hodině po zprávách. No a Roman Stupka přeje i nadále příjemný poslech pořadu Rádia vašeho kraje.

ona mě zmizela, zmizela jako laň u lesa v hnízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.
2: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. V Domažlické sportovní hale přibude po rekonstrukci malá tělocvična. Tradiční život kočovníků v Kyrgyzstánu mapují archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni. Zítra bude jasno až polojasno, na Šumavě ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty do 630 stupňů. Hezké nedělní odpoledne vám přeje Lenka Lupinková. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale mohou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
3: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
2: Ve sportovní hale v Domažlicích vznikne malá tělocvična. Po rekonstrukci prostor přibude i výtah s dalším vstupem do objektu. Náklady jsou zhruba 8 milionů korun. Město teď ve výběrovém řízení hledá zhotovitele. Jak dodává místostarosta Viktor Krutina, zvolený za Piráty, za 2 týdny by mohlo být jasné, kdo zakázku provede.
4: Tam se má v prvním patře v bývalém takovém volném prostoru, nějakém tom foaje, kde byly stoly k té restauraci, vybudovat tělocvičná a z té tělocvičny budou vstupy do jednotlivých rekonstruovaných dalších prostor, což tam bude nějaká posilovna, nějaký fitness, WC a malý bufet.
2: Práce by měly začít ještě letos a hotovo by mohlo být za 4 až 5 měsíců. Opuštěná zimoviště kočovníků zkoumají v Kyrgyzstánu archeologové z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Spolupracují přitom s tamní akademií věd a univerzitou. Cílem je vytvořit záznam o tradičním způsobu života kočovníků v podhůří Pamíru, říká vedoucí českého týmu Pavel Vařeka.
5: V těch údolích si budovali tábory, vlastně zimoviště, kyšlaky, a tam provádíme povrchový průzkum, nějaké fotografie z dronů a mapy, fotoplány a tak dále, ale provádíme i sondáž, takže se díváme i pod podlahy domů a mapujeme ten tradiční způsob života před kolektivizací, jak ti kyrgyzští kočovníci žili, jak byl jejich hospodářský systém, takže tam provádíme i vykopávky.
2: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naděja Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocovala přes noc Kochův institut v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Podle Chatové zůstává pacientka v péči lékařů na Bulovce, kde pokračují v upřesnění diagnózy.
1: Sport.
2: Novým hlavním trenérem hokejového Litvínova je Robert Reichl. Bývalý vynikající útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na webu. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se na Šumavě může ještě objevit slabá přehánka. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a k večeru se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou na Šumavě ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Plzeňsku až 36, na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Vát bude slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď bude na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: U Skvěřína na Tachovsku ve směru od Holostřev opravují silnici a tento úsek je neprůjezdný.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
7: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
6: Byl to Franta Univerzál.
7: Co kdo?
6: No náš komik.
7: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
6: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
8: Já jsem doktor Vobtáhlo.
6: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
8: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
6: Ale jen si vzpomeňte, František Budín. Budín.
8: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
6: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
9: Ale že koukám jako blázen.
6: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

Souvenir, souvenir. Kupte dřív, než rozprodám. Lola Bridgidina smlouva, v rohu její autogram. Jste prvá Čeplínova bota, ta levá v muzeu je kdes.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu, já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malej blonďák. To je,
2: ale no. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no. Já už vím. Je.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvím. Snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě, to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
3: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no. Dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, aby se přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No tak se něco zeptejte, no teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, kde ano. Je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže nevím, přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holcmanem, měli bychom začít právě u pana Holcmana. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holcman měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holcmana dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině s Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holcman navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holcman napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No, to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, no je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je, mládě.
1: Banjo a basa, to
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím
2: víte?
1: Vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem. No.
1: A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět.

0: prosím.
1: A chytrej kluk je to.
0: Tak, jako táta, že jo, no jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
0: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
0: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
0: no,
2: víte?
0: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá. A uděláme hulála.
0: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
0: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
0: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
0: No tak
2: nějakou...
0: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
0: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
0: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
0: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
0: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
0: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
0: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
0: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b, enjoy, já říkám banjo, že jo? A jak si vědět, kde ten pan Kulel bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
0: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo. A jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, ví. Tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej, že?
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Felixe Holzmana s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo. No.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak,
2: jestli chcete... Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohl.
3: No ovšem.
2: Aha, no.
3: No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což pochcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste chcete nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslíte?
3: Pro Krista pána,
2: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
3: Ovšem.
2: Papoušek, no. Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš samozřejmě?
3: To bychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou, kde by to?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No, tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících,
3: no. Tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím, jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Takový. František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmanna. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojice připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzmann pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmannova nechápavost pak vytáčí vaší brány.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu. Neviděl jste tady náhodou? Tak,
0: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blondiák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jsem mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: A to je tak, že jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No to... nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ano. Já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Co? Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, všem, že
1: jo. Ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo,
1: a jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčo, kvečvíčo,
0: ečvíčo,
1: zkrátka, to je zkratka a přijde sem, zkrátka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo,
1: Já to tak prolítnu, víte, když náhodou to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka? No ano,
1: to je
0: žena, se kterou prostě jenom žijete, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak jsem a nejsem, no jak se to veme, že jo?
0: Jak to jsem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: A proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Už se manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je
0: budíš,
1: pravý,
0: ale...
1: divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felix se dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady.
3: Vlastní nějakou básně?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
2: No to mě mimo to, ano, ještě to.
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou básně jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši básně.
2: Jo, tak já řeknu tu básně.
3: No,
2: to, když
3: prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, já to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se teď přece zase nemůžu lehnout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, jdeme. Blbý písmo tohle, ale... Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou. Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň? No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Vážného? Je to hodně vážný.
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrát. Jak jí nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. zlý jsem měla v noci trudý, seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, tak je pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Já bych si zakouřil, nemáte tady vajgle nějaký.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: no,
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když to bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No tak, on nechce, no, ale on musí. No.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mi tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teďko...
1: Cože jste?
2: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
2: Zlepšovatel, jako...
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Jo, takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete se tak vysvětlit obecenstvu, o jaké vynálezy
2: no,
1: asi...
2: No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento noncietón. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. No, různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří oko.
1: Umělé kuří oko?
2: Umělé kuří oko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří oko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte umělé
1: kuří oko? No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: No, ano.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří oko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no.
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když to tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
3: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
3: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
2: A co?
3: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte? No.
3: Jo.
2: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: Zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takový sešlej. Jo?
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No jo.
2: A co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mi vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mně třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijel to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No moreť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no,
2: píchá, jo.
3: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zas mám jiný bodí, že víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: A no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a tak, víte.
3: Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už 3x, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: A já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
3: to
2: že?
3: To bych
2: no,
3: teda řek.
2: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je no, pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté, takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tváři.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nemocnice v Domažlicích do října postaví parkoviště pro 80 aut. Plzeňský Škoda Sport Park má nové multifunkční hřiště. Je světový týden kojení, lékaři poukazují na zdravotní benefity mateřského mléka. Zítra bude jasno až polojasno, na Šumavě ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty do 630 stupňů. Klidné nedělní odpoledne vám má přeje Lenka Lupínková. Nové parkoviště pro 80 aut buduje nemocnice v Domažlicích. Odstavná plocha bude sloužit zaměstnancům. Díky tomu se navýší kapacita na centrálním parkovišti i pro pacienty. Náklady jsou 2,5 milionu korun a hotovo má být do října. Následovat budou ještě drobné úpravy u vchodu do nemocnice, říká mluvčí Jiří Kokoška.
2: Chceme zamezit, aby auta vyjížděla na chodník přímo před hlavní vchod, proto tam budou nově osazeny sklopné sloupky, zajišťující bezpečný pohyb chodců. Zároveň ale vytvoříme podél chodníku 3 místa pro rychlé vystoupení a nastoupení pacientů. Sanitky a zásobování budeme odklánět k jiným vchodům do nemocnice.
0: Úpravy mají být hotové do konce letošního roku. Ve Škoda Sport Parku v Plzni vzniklo nové multifunkční hřiště, nahradilo původní asfaltové. Lidé si na něm můžou zahrát badminton, basketbal nebo hokejbal. Sportovní vybavení si navíc můžou půjčit v novém kiosku. Pokračuje za realizátorskou společnost Pavel Čiha.
3: Ty povrchy jsou komplet nové. Starý povrch se dal pryč a udělal se vlastně komplet skladba a ten povrch, který tady je, tak asi jako lepší povrch na venkovní sportoviště není. Je to v podstatě to, co vidíte na atletických dráhách, je to jako velice podobný. Nazveme to polyuretanovým povrchem. Ten povrch je, řekl bych, nechci říct, že je věčný, ale ta jeho životnost je poměrně vysoká.
0: Je světový týden kojení. Lékaři při této příležitosti připomínají, že mateřské mléko snižuje u dětí riziko alergií, astmatu nebo obezity a pomáhá chránit je před infekcemi. Podle odborníků prospívá kojení také zdraví matek. Přínosy podle nich převažují i v případech, kdy se dítě kojí jen částečně a přikrmuje se. V Řecku se srazily dva vrtulníky, které pomáhaly hasit lesní požáry západně od Athén. Podle řeckých hasičů teď po posádkách pátrají záchranné týmy u letoviska Psata. Deník Katimeriny informuje o tom, že podle prvních zpráv se podařilo osazenstvo jednoho stroje zachránit. Po dalších lidech pátrají. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě nemají vrtulník, jen vozidla. Hašení v regionu v posledních dnech komplikuje mimo jiné silný vítr. Sport. Bratři Kopečtí skončili v cyklistickém etapovém závodu kolem Dánska v první desítce. 26-letý Tomáš obsadil 7. a o 3 roky mladší Matyáš 9. místo. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se na Šumavě může ještě objevit slabá přehánka. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne a k večeru se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou na Šumavě ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Plzeňsku až 36, na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Vád bude slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď bude na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech neprojedete ulicí 5. května, opravují tam most, objížďka je vyznačena.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň, blahopřejeme písničkou.
4: Děkujeme za zprávy, začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Až do 18. hodiny budeme hrát na vaše přání. Já jsem Jiří Trnka, pojďme na to.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou vysíláme pořad Blahopřejeme písničkou. Vážená redakce, prosím, zahrajte písničku Sotva se narodíš od skupiny Hoptrop pro pana Jaroslava Nového, který tento týden slaví narozeniny. Obec Klášter mu přeje vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenost do dalších let.
2: Sotva se narodíš, už ti koně kovou. Sotva se narodíš, už ti koně kovou.

Dne 4. srpna oslaví pan Jan Vavruněk z Tlumačova u Domažlic 85. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí přeje Marie, manželka, syn Jan, dcera Jana s rodinou. Dále se k přání připojují vnučky Jana s rodinou a Barbora s rodinou a také celé široké příbuzenstvo. Písnička Tam, kde je svatobor od Malé muziky na uše Pepíka.

Sobota a neděle, čas mezi 17. a 18. hodinou je pravidelně na vlnách rádia vašeho kraje vyhrazen pro pořad Blahopřejeme písničkou.

prosím, plňte nám ho vašimi gratulacemi. Ta úplně nejsnadnější cesta je vstoupit na stránky rádia vašeho kraje. V dolní části příslušný formulář, ten vyplňte, napište, pro koho budeme hrát, co budeme hrát, od koho to budeme hrát a také, kdy to máme zahrát. No a my to zahrajeme.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Milá redakce, prosím vás o zahrání veselé písničky, a to v neděli 2. srpna. To plníme pro paní Růženku Kublovou z Toužimi. K jejím krásným narozeninám, neboť v tento den slaví krásné 88. narozeniny. Písničku po vašich rozhlasových vlnách jí 100% potěší, neboť žádný váš pořad už dlouhá léta nevynechává. To nás těší a děkujeme. Prosím o písničku ze Šumavy, kde se narodila naše drahá babičko. Přejeme ti hlavně pevné zdravíčko, taktéž pohodičku a stále dobrou náladičku. Krásně se usmívej, žádné těžkosti nemívej, právě ti hrají, ať se ti dechtají. Písničku si užívej a s plzeňákama si s chutí zaspívej, ty naše zlatíčko. Máme tě moc rádi a posíláme moc pusinek. Z celého srdce přeje dcera Eva s rodinou.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vážená redakce, obracím se na vás se žádostí o odvysílání blahopřání písničkou ve stejnojmenném pořadu v neděli 2. srpna pro člena fanklubu myslivecké kapely Atlas pana Miroslava Chrásku z Hrádku u Rokycan, dlouholetého člena našeho fanklubu a sběratele písniček o růžích. K jeho životnímu výročí mu touto cestou blahopřejeme jménem celého fanklubu a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu, také optimismus a trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku o rudé růži od kapely Atlas. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Atlasu, pan Josef Koubek. Josefe, my vás zdravíme.

pořad blahopřejeme písničkou, jeho nedělní vydání už za malou chvíli skončí a tak je čas, abych se rozloučil. Já jsem Jiří Trnka a opět příští sobotu po 17. hodině tady budu nastoupený, budu mít sebou vaše gratulace a ty všechny vyřídíme. Tak prosím, posílejte nám je třeba přes naše webové stránky, kde v dolní části vypište náš příslušný formulář, vyberte, který den, pro koho budeme hrát a pak už jen poslouchejte. Těším se. Co vy?

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Ve Strážově na Klatovsku zítra zahájí provoz nová ordinace praktického lékaře. Plzeň vybrala zhotovitele nové sportovní haly na Borek. Součástí bude i ubytování pro sportovce. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu. Jeho provoz není ohrožený. Zítra bude jasno až polojasno, na Šumavě ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty do 630 stupňů. Příjemný poslech vám přeje Lenka Lupinková. Ve Strážově na Klatovsku je po 6 letech opět praktický lékař. Ordinaci tam zítra otevře mladá lékařka, místní rodačka. Potřebné zázemí pro ní za zhruba 4 miliony korun zrekonstruovalo město v bývalém zdravotnickém středisku. Pokračuje starosta Josef Rousek ze Sdružení nezávislých kandidátů.
4: V souvislosti s otevřením nové ordinace jsme zainvestovali do veškerých veřejných prostor, do prostor ordinace, čekárny, sesterny, sociálního zázemí a zároveň jsme postavili novou výtahovou plošinu, aby ten přístup sem nahoru byl bezproblémový i pro i mobilní občany.
3: Lékařka bude ve Strážově ordinovat každý den. Na Borských polích v Plzni začne stavba nové sportovní haly za 700 milionů korun. Plzeň už vybrala zhotovitele projektu. Využívat ji budou místní sportovní kluby, jako třeba házenkáři plzeňského talentu, a parametry umožní pořádat i závody na národní a mezinárodní úrovni, říká mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.
5: Hala bude disponovat zázemím, jehož součástí budou šatny pro sportovce, sociální zařízení, také občerstvení pro návštěvníky, posilovna, prostory pro ubytování sportovců nebo například tiskové středisko pro novináře. Pro sportovce i návštěvníky haly bude k dispozici vlastní parkoviště. Hala bude mít hlediště s kapacitou zhruba 2,5 tisíce diváků.
3: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera stále nefunguje. Napadli ho hekři. Ústav o tom informoval na síti X. Podle něj útok neovlivňuje chod instituce ani neohrožuje citlivá data, laboratorní výsledky nebo jeho provoz. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. Požár ve francouzském departmánu Var u Středozemního moře se zatím dál nešíří. Většina evakuačních opatření tak už neplatí. Podle agentury AFP to oznámil prefekt departmánu Simon Baber, podle kterého plameny sežehly 1800 hektarů půdy. Místní hasičský sbor uvedl, že dostat požár pod kontrolu bude trvat ještě několik dní. V regionu jde o největší lesní požár od roku 1949. S hášením pomáhají i čeští hasiči.
0: Sport.
3: Fotbalisté Olomouce v druhém kole první ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. Skokan na lyžích Roman Koudelka se i ve druhém závodě letní Grand Prix dostal do nejlepší desítky. Na sobotní pátou příčku, která byla jeho nejlepším výsledkem v tomto seriálu od roku 2018, dnes v Polsku navázal sedmým místem.
0: Počasí.
3: V noci bude polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty 18 až 15, na horách 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a k večeru se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou na Šumavě ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Plzeňsku až 36, na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Vát bude slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a bio předpověď bude na třetím stupni, tedy vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Klatovech je až do 15. srpna uzavřena Vaňkova ulice. Důvodem jsou stavební práce. Jděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Editor doporučuje. Aneb rozhovor týdne.
1: Naším dnešním vzácným hostem je paní Anna Košanová. Narodila se 27. května 1926 a každý si jistě dovede spočítat, že slaví z té narozeniny. Paní Košanová, vítám vás u nás v rozhlase. Dobrý den.
2: Děkuji vám za krásné přivítání a opravdu za velké překvapení.
1: Pojďme si v nadcházejících minutách vyprávět o vašem dlouhém a také velmi pestrém životě. Tak uvidíme, kam nás ten dnešní rozhovor zanese. Začneme v místě vašeho narození a to je Vinoř.
2: Vinoř u Prahy, dneska už je to Praha 9.
1: Ano, od roku 1974 součást Prahy.
2: Ano.
1: Paní Košanová, kde vás zastihl konec války?
2: Ve Vinoři. My jsme byli totálně nasazení studenti a válka skončila v tom 45. To jsme ještě byli mladí.
1: V roce 1947, teď jsme skočili o 2 roky, už jste pracovala v Liberci.
2: My jsme byli taková parta, která se dala dohromady v tom totálním nasazení za války. Když válka skončila, tak jsme prostě tou partou zůstali. A byli to 2 kolegové a 3 děvčata.
1: Pracovali jste v rakouské pojišťovně?
2: My jsme tenkrát, když končila válka, dali žádosti asi na 3 místa a první nám právě odpověděla ta rakouská pojišťovna Dunaj Concordia, tak jsme tam všichni nastoupili.
1: A do tohoto okamžiku Československý rozhlas vyhlásil konkurs na reportéry. A kamarádky vás tajně přihlásily. Vy jste o tom opravdu nevěděla, co je k tomu vedlo. Vy jste byla nějaká upovídaná?
2: To nevím, jestli upovídaná, ale rozhodně jsem se nebála na nic reagovat. Na to si vzpomínám. A to, že mě přihlásili, o tom jsem neměla tušení. Jenom jsem tak podvědomě konstatovala, že mě v určitou dobu jakoby víc hlídali. A když přišla pošta, tak vždycky někdo kolem mé kanceláře chodil. Až jednou se stalo, že mi kolegyně přinesla dopis a já hledím a obálce bylo Československý rozhlas. Tak mě to vyděsilo, co mě může psát Československý rozhlas. No a teďko otevřu obálku, v tom se otevřely dveře a ta naše parta vběhla do kanceláře. A já jsem v té chvíli ten papír jako odhodila, co to je, když já jsem se nikdy nehlásila. Ale když jsem je viděla, tak mi došlo, že oni mě přihlásili. Já jsem to okamžitě odmítla a dovedete si představit 20-letou mládež, a začali mě přemlouvat. A jedna, která mě dobře znala, začala říkat, máš pravdu, když to neuděláš, bude to nepříjemný, půjdeš. A v tu ránu já jsem se vzepřela a řekla jsem si, žádné prohry se nebojím, jdu do toho. A tak to začalo.
1: Vzpomenete si, o čem byla ta první reportáž, díky které jste se do toho rozhlasu dostala? Co to bylo za téma?
2: My jsme při té zkoušce přijímací všichni dostali hodinu čas, úkol určitý a měli jsme z toho úkolu udělat zprávu na 0,5 stránky, obřádek psané, dostali jsme k tomu přesné dispozice. A já jsem dostala za úkol udělat reportáž z té akce, která právě ten den v Liberci probíhala a to bylo promítání dětských filmů v jednom kině odpoledne. Měla jsem to štěstí, že jsem kousek od kina potkala pána se 2 malými dětmi, tak jsem ho zastavila, omluvila se, zeptala se, jestli o tom ví, tak všecko věděl, tak jsem si zafixovala, co mi vyprávěl, pak jsem šla do toho kina, tam jsem se zeptala na detaily a tak dále, když si to dovedete představit. No, přišla jsem do kanceláře, napsala jsem zprávu a bylo to. A čekali jsme. A když jsem přišla na řadu, tak ten vedoucí té zkušební komise vstal a řekl, že ho těší, že jsem to udělala. Já jsem tomu absolutně nemohla uvěřit. Já si vzpomínám na tu zprávu, kterou jsem udělala, že v ní akorát jedno souvětí, kde byla spojka, udělali tečku a udělali z toho dvě věty. A vysvětlili mi, že to je kvůli nádechu. A večer tu zprávu vysílali jedinou z těch 23. A já si vzpomínám, jak jsem ten rozhlas poslouchala. Teď odříkali moji zprávu. Já jsem se tak zadumala a říkala jsem, a lidi ani nevědí, že jsem to napsala já.

0: Povídáme si dnes s paní Annou Košanovou, která slaví své narozeniny. Takže už známe vaši cestu do rozhlasu. A možná, že bychom posluchačům také měli říci, že vy jste se potom, když už jste v rozhlasu pracovala, na jedné reportáži z vojenské akce seznámila s vaším budoucím manželem. Potvrdíte mi to? Je to správná informace?
1: Je to naprosto správná informace. A docela mě to pobavilo, protože mě nenapadlo, že na toto téma dojdem. A tam to ještě bylo totiž zajímavé tím, že dcera velitele té posádky byla trochu moje kamarádka a my jsme tam byli jediné jako dívky svobodné, jinak tam byly samé manželské páry. A jeden z těch důstojníků byl kamarád mého tatínka, tak se zdvořile přišel jako jenom zeptat, jak se mi tam líbí. A já, jak jsem byla trochu taková jako nebojácná na odpověď, tak jsem řekla ano, že se nám líbí a že nás hlavně těší ta taneční hudba, při které sedíme. A to byl pro něj povel, zahlaholil: pánové, sundejte snubní prsteny, mám tu dvě tance chtivé. A už to začalo.
0: V roce 1951 jste přišla do Olomouce a nastoupila jste do olomouckého studia Československého rozhlasu, kde byl v té době ředitelem pan profesor Kanyza.
1: Ano.
0: Tatínek herce Jana Kanyzy, kterého všichni velmi dobře známe. Na čem jste, paní Košanová, v Olomouci nejčastěji pracovala?
1: Tak já jsem hlavně dělala reportáže a pamatuju se na ty dva chlapečky, syny pana profesora Kanyzy. A do dneška nevím, jestli ten menší byl Honzík nebo ten větší, ale oba byli nesmírně takový miloučcí, takový úžasně vychovaní. A na koho nikdy nezapomenu je paní Kanyzová. To byla dáma a to byla úžasná paní, opravdu úžasná paní.
0: Teď asi budeme muset udělat trošičku skok, protože po Olomouci následovala mateřská dovolená.
1: Ano, ovšem. Dcera se mi narodila v květnu a já se pamatuji, že tenkrát potřebovali v Plzni prostě pracovníka a přeci jenom z těch reportáží ti kolegové a ty jsme všichni znali, tak mi nabídli, jestli bych nemohla té Plzni vypomoci. No a tenkrát doktor Mahler, skutečně světlo rozhlasové práce. Myslím, že všichni, kteří pana doktora znali, na něj také nemohou zapomenout. To byl člověk, který by asi dneska některým politickým reportážím dobré slovo neřekl. Ale nic, to nechci zdůrazňovat. Život se mění a svět pokračuje. Práce v Plzni byla nádherná a zdravotní důvody vedly k tomu, že jsem to musela ukončit.
0: Takže vy jste, jenom abychom to upřesnili, odešla do Plzně z Olomouce v roce 1954 a pracovala jste tady v plzeňském studiu Československého rozhlasu dva roky.
1: Dva roky.
0: A vzpomínáte na to v dobrém? Co se vám tak nejvíc z toho plzeňského působení vybaví?
1: Jestli vás bude zajímat jeden úžasný zážitek při natáčení reportáže. Úkol byl jasný, všechno bylo domluvené a přišla jsem na místo, samozřejmě s technikem, řidičem a tak dále, a přivítali mě tam tři páni inženýři, s kterými jsem tu reportáž měla natočit. Dva byli takový starší, rozumní, a jeden takový mladý, a už podle chování bylo evidentní, že mě chce potopit. A teď se stalo, že měl několik takových otázek a já jsem pochopila, o co mu jde. A teďko jsme přicházeli mezi ty lokomotivy. A protože jsem měla skvělého profesora na fyziku a na tohle a pamatovala jsem si, že každá lokomotiva tím číslem, které na sobě má,

0: o sobě říká veškerou techniku. Tak když jsme k té lokomotivě přišli, tak jsem z toho čísla odříkala všechny ty údaje, které to udávalo. On, ten mladík, skutečně zůstal Stífe a jak jsem slyšela, jak mu ti starší kolegové říkají. My jsme ti přece říkali, že ti rozhlasáci nejsou blbí. Pardon, že to takhle říkám. No a okamžitě se situace vyjasnila a natočili jsme báječnou reportáž o výrobě lokomotiv.
1: A pěkně jste je usadila tímhletím výkonem. Když jste sem dneska přicházela do rozhlasu, poznávala jste tady tu budovu, interiér, exteriér, nebo je to za těch spoustu let hodně jiné?
0: Já se za to strašně moc stydím a přiznávám to opravdu dost nerada. Ale i když jsem vystupovala z auta, tak jsem vůbec ještě nevěděla, kde jsem, až jsem si s obrovským údivem přečetla Československý rozhlas. Tak v tu ránu opravdu jsem měla krůček k omdlení z radosti, z překvapení. A do této chvíle cítím tu obrovskou radost, že jsem opět v rozhlase.

0: Povídáme si dnes s paní Anou Košanovou, která slaví sté narozeniny. Tak já ještě za vás doplním, že v letech 1955 až 69 jste pracovala na různých místech ve Šternberku, v Holešově, v Kroměříži a po roce 69 jste se opět vrátila do Plzně, ale už ne do rozhlasu, pracovala jste v České pojišťovně jako likvidátorka škod.
1: Ano.
0: Řekla jsem to správně.
1: Ano, naprosto.
0: No a dneska jste babičkou a taky prababičkou. Kolik máte vnoučat a pravnoučat?
1: Vnoučátka mám 4, 3 děvčata a jednoho chlapce. Mám z nich obrovskou radost a pravnoučátek mám 7.
0: Mě taky vaše děti, váš syn s vaší dcerou prozradili, že jste připravovala vnoučata na různé zkoušky z češtiny a z němčiny, takže trošičku taky paní učitelka, babička.
1: Ano, na to bych měla krásné vzpomínky, kdyby tam nebyl takový škraloupek, kdy mi moje vlastní děti říkají, mami, a s námi si se neučil. A to mi vyčítají a já si to dovedu vysvětlit, říkám si, tenkrát to bylo o něčem jiném, jednak já jsem hodně roků dojížděla, bydleli jsme v Holešově a pracovala jsem v Kroměříži. A to ještě byla doba, kdy ten autobus stavěl nějakých skoro 500 metrů od mého pracoviště. Takže ta cesta dobíhání a ráno jsem musela odjíždět už 6:30. Takže ačkoliv já jsem třeba v noci vařila, pekla a tak dále a děti spaly, tak ráno u nich byl tatínek, který to, co jsem připravila, jim dal. Odpoledne já jsem přijela až později a ve školce nebo v družině je vyzvedl tatínek. Tak si představte, že já, která jsem si myslela, že jsem byla vzorná matka, jsem se v mých 60 letech dozvěděla. No, mami, promiň, ty jsi nás nevychovávala, nás vychovával táta. To bylo překvapení, teda neuvěřitelné, ale musela jsem uznat, protože to bylo v době, kdy ty děti měly těch 8-10 let a opravdu ta základní škola, kdy tu mámu potřebují, tak mě skoro neviděli.
0: Musím říct, ještě jsem se k tomu nedostala, že nevypadáte na 100 let. Ani na ně nevypadáte, ani tak nepůsobíte v tom hlasovém projevu. Jak to děláte? To nám musíte vysvětlit, ten váš recept na takovýhle krásný fyzický i psychický stav.
1: Tak těžko se mi odpovídá, protože co jsem teď od vás slyšela, mi sebralo dech, ale nevím, asi je to tím, já jsem opravdu nikdy nekouřila, nepila. Já jsem měla svou rodinu ráda, měla jsem docela přísného tatínka, takže jsem věděla, odkud kam si, co může člověk jako dítě dovolit. Hodně jsem četla, takže i to na mě nějak zapůsobilo. A pak já musím děkovat Bohu a já nevím čemu všemu za to, že mám báječnou rodinu. Děti jsou prýma, mají ohled na ty moje nedostatky, já vím, že jich je dost, ale oni to berou s humorem. Já se snažím, nemohu říct, že by mi to vždycky nějak vyšlo, ale myslím si, že jsem to doteďka zvládla. Že bych byla nějak zvláštní, tomu nevěřím, ale ještě do 10 umím počítat. Ještě si dokonce zpamatuju, co kdo kde napsal, no ale daleko víc jsem toho už zapomněla, to se přiznám. A dokonce, když už se přiznávám, tak musím říct, že se mi stalo, že jsem stála před fotografiemi mých dětí, vnoučat a pravnoučat a že jsem si na jednu pravnučku za Boha nemohla vzpomenout. To byl hrozný moment, ale nakonec to dobře dopadlo.
0: Paní Košanová, dovolte mi, abych vám za celý Český rozhlas popřála k tomu vašemu nádhernému jubileu všechno nejlepší. Ať vám slouží zdraví. Buďte pořád taková optimistická a veselá a čerstvá, jako jste nám to teď v tomhletom rozhovoru předvedla. Držte se a pokud někdy bude zase příležitost k setkání, tak já budu moc ráda. Díky a naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji za všechno, co jste mi řekla. Děkuji a naslyšenou.

čaj už nám vypil a tu naši písničku už

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: Dnes západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Je 19 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Vysoké teploty můžou snižovat účinnost některých léků. Památky v Plzeňském kraji mají letos o prázdninách vyšší návštěvnost než loni. Kašperské hory staví školní naučnou a výukovou zahradu. Zítra bude jasno až polojasno, na Šumavě ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty do 36 stupňů. Pěkný nedělní večer vám přeje Lenka Lupinková. Během veder by lidé měli dbát na správné skladování léků. Ideální je co nejchladnější, ale suchá místnost. Případně co nejnižší místo v pokoji, třeba na dlažbě, kde se drží teploty nižší. Pokud by léky někdo měl delší dobu uchovávané ve špatných podmínkách, měl by je odnést do lékárny k odborné likvidaci. Vážná zdravotní rizika po jejich požití sice pravděpodobně nehrozí, lék ale může mít sníženou účinnost. Pokračuje Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory.
3: Běžné tabletové formy, většina léků, co se běžně používá, chronických léky na tlak, na cholesterol, tak ty tuto teplotu vyšší nějakou dobu vydrží. Ale čípky, masti, gelové kapsle, spíš jako se to technologicky může rozhodit, můžou být i některé účinné látky, které se prostě teplem rozkládají.
1: Státní památky v Plzeňském kraji mají o prázdninách zatím vyšší návštěvnost než loni. Podle Markéty Slabové, mluvčí Národního památkového ústavu, je letošní červenec návštěvnicky nejúspěšnější za poslední 3 roky. Na 10 památek v Plzeňském kraji si v červenci koupilo vstupenku bezmála 60 tisíc návštěvníků, což je o 1,5% víc než loni. Celoroční návštěvnost je ale nižší. Od začátku roku přišlo na památky skoro 130 tisíc lidí. To je o bezmála 5% méně než loni. Školáci v Kašperských horách budou mít novou výukovou a naučnou zahradu. V části před školou bude trvalá výsadba a naučné tabule. Ve druhé prostor pro praktickou výuku. Hotovo by mělo být do začátku školního roku, říká Jan Voldřich ze Sdružení nezávislých kandidátů.
4: Ta druhá část se bude realizovat u nové venkovní učebny, kde v tuhle chvíli máme pouze travnatou plochu, tak tam zase vznikne nějaký systém pro nakládání s dešťovou vodou, vyvýšené záhony a nějaký nový vlastně pěstební prostory pro ty děti, tak aby si taky mohli vyzkoušet, jaký to je trošku se rejpat v líně.
1: Při srážce vrtulníků, které západně od Athén hasily lesní požáry, dnes zemřeli 2 lidé, Řek a Dan. Informuje o tom agentura AP s odvoláním na řecké úřady.
2: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a k večeru se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou na Šumavě ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Plzeňsku až 36 a na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Vát bude slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď bude na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 mezi Stým a 110. kilometrem ve směru na Rozvadov opravují vozovku a provoz je vedený jen jedním jízdním pruhem. Projíždějte tímto místem velmi opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda? Tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méněcenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
3: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co toho období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
1: Paní Janato.
2: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
1: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
2: 68.
1: Ano. A vám, Iveto?
3: 63.
1: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
2: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? A oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. A začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
1: Ale to asi není ta typická krize.
3: A to je naprosto přesně, co se děje, protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakují v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, byla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to pak přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi tou generací X a Y je 30 let, života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
2: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
4: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně

0: nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním, zatím čím je ten strach z té smrti. A z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
1: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
2: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku z vašeho pohledu, koučky, prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme. Ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v Elpidě, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda. Jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinujou, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já a jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučatama v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když bude babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohle to jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
2: To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
1: A jak se to dělá, aby to nebylo konflikt?
2: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělí děti. Že my se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradní a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Jana, to co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
1: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství. No. Protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátce v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně co. Já to mám to takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak asi nedělám vysloveně plány.
2: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je a koukat, kudy to povede dál a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových klamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
1: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
2: Já jsem nadšená. Že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
1: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
1: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Za dveřmi je den židovských památek. Ohlédneme se za festivalem v Holešově a pozveme na návštěvu židovského Náchodska. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Finkerlandová. Desítky židovských pamětihodností po celých Čechách i na Moravě se otevřou už příští neděli 9. srpna. Bude se totiž konat 9. ročník Dne židovských památek. Zájemci se mohou těšit na řadu míst, která nejsou běžně přístupná nebo v posledních letech prošla nákladnou opravou. Podrobnosti nám prozradí koordinátor cestovního ruchu z židovské obce v Praze Pavel Veselý. Dobrý večer, Den židovských památek se letos koná už po 9. Jsou nějaké novinky?
2: Novinek je docela dost. Zhruba každým rokem, zhruba každou tak pětinu, čtvrtinu těch objektů různě nahrazujeme, takže letos je to asi 10-11 objektů. Mezi nimi například synagoga v Divišově nebo židovské hřbitovy v Květuši, Mirotici nebo v Čičkovicích v severních Čechách.
1: Kdybyste mohl doporučit 3 místa, která letos speciálně stojí za návštěvu, která by to byla?
2: Já si myslím, že by to byla určitě synagoga a židovský hřbitov v Neveklově, protože v Neveklově navíc je ještě poměrně široký doprovodný program ke dni židovských památek, který začíná tuším už v pátek. Samozřejmě, že stojí za to navštívit i právě tu zmiňovanou synagogu, kde v loňském roce byla dokončena unikátní oprava synagogálního stropu. Další například v Pacově, protože pacovská synagoga také vlastně podstupuje dlouhodobou rekonstrukci díky spolku Tikun Pacov. A ze židovských hřbitovů asi třeba židovský hřbitov ve Zbyšičkách v jižních Čechách.
1: Jak se lidé dozví, která místa mohou navštívit? Je potřeba si také nějak zajišťovat vstupenky?
2: Prakticky na všechna místa je vstup zdarma nebo vstup dobrovolný. A pokud je někde něco spoplatněno, jsou to pouze nějaké například komentované prohlídky ještě navíc. A seznam všech míst, která jsou zapojena do Dne židovských památek, najdou zájemci na našem webu www.denžidovskýchpamátek.cz, kde je nejenom seznam s otevírací dobou a přístupností jednotlivých objektů, ale také interaktivní mapa.
1: Den židovských památek se letos koná už po 9. Jak je o něj zájem?
2: Ono se to velmi špatně odhaduje, protože na spoustě těch, zejména třeba regionálních hřbitovů, nemáme možnost, jak spočítat, kolik tam přijde lidí. Ale z našich nějakých průzkumů a odhadů se každým rokem pohybujeme v řádu tisíců návštěvníků, mezi 5-10 tisíci návštěvníky, což si myslím, že je docela zajímavé číslo.
1: My dnes žijeme v době narůstajícího antisemitismu. Setkáváte se i s negativními reakcemi na Den židovských památek?
2: Fyzicky asi ne. Zatím tuhle tu zkušenost nemáme. Jsme za to rádi. Ale samozřejmě v tom virtuálním světě občas pod nějakými příspěvky, které třeba propagují Den židovských památek, najdeme i komentáře, které samozřejmě jsou nenávistné. Ale jak říkám, ten samotný Den židovských památek jsme zatím, a je to tak dobře, nenarazili zatím nikdy na žádný problém.
1: Vy už jste trochu nakousnul, že mezi zpřístupněnými objekty jsou i místa, která nedávno prošla nebo procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Je ještě hodně míst, která takový nějaký větší zásah potřebují, nebo se dá říct, že vlastně většina židovských památek u nás už je víceméně opravená?
2: Ono se to přesné číslo asi nedá úplně vyčíslit, protože je potřeba rozlišit, jsou to židovské památky stále ještě ve vlastnictví židovských obcí, potažmo Federace židovských obcí, nebo památky, a není jich málo, které jsou už dnes v rukou soukromých majitelů, nebo obcí, nebo jiných církví. Ale dá se říci, že asi většina, pokud to budeme brát statisticky, tak většina těch objektů je nějakým způsobem opravená, rekonstruována, ale zase na druhou stranu jsou tady objekty, které na tu rekonstrukci třeba čekají. Některé z nich jsou také do Dne židovských památek zapojeny, například synagoga v Písku.
1: Říká Pavel Veselý z židovské obce v Praze. Děkuji moc a ať se Den židovských památek vydaří.
2: Moc děkuji a naslyšenou.

Vyuč mě, Bože, jak mám jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Na text básníka v jidiš z přelomu 19. a 20. století Avroma Reisena zpívá ostravský soubor Adaš.

0: Šoulet, chala nebo šakšuka, to jsou názvy tradičních pokrmů. Některé z nich byly na jídelním lístku v Holešově, kde se konal festival židovské kultury Hamakom. Kromě besed a koncertů dal totiž také možnost nahlédnout pod pokličku židovské kuchyně. Jaká jídla mohli ochutnat návštěvníci zámku, zjišťovala Blanka Kovandová.
1: Matce, poprosila bych dvakrát játra a jednou šakšuku.
2: Ano.
1: Děkuji.
2: Máme nachystané polévku Zlatý Jojich, jejich klasickou, je to slepičí silně tažený vývar.
3: V kuchyni zámecké restaurace mi šéfkuchařka Marcela Kopecká ukazuje, co připravili pro dnešní den.
2: Pak tady máme krutí játra, šakšuka, jejich klasický pokrm, zelenina zapečená z vejci, anebo jejich klasický pokrm kašu varniškes, to je pohanka s houbami a sýrem.
3: Restaurace na Holešovském zámku se do festivalu židovské kultury zapojuje každoročně.
2: Ze začátku se podle mě lidi toho báli trochu, protože jsou ty názvy pro ně cizí. Chodilo třeba 10-15 lidí z začátku, teď chodí třeba v průměru 40-50.
3: Na jídelním lístku ale upozorňují, že jídla nejsou připravená košer. Filozofii židovského vaření považuje ale šéfkuchařka Marcela Kopecká za prospěšnou.
2: Oni nejí vlastně to mléko a mléčné výrobky s masem dohromady a myslím si, že je to vlastně správný způsob stravování.
3: Rozhodující slovo nakonec ale mají vždycky strávníci, třeba paní Dana a Erika.
4: Jsme se tady zastavili jako v rámci té židovské akce jako na to jídlo, že vyzkoušíme.
5: Polka byla asi židovská, hodně hustá slepičí polévka, byla moc dobrá.
3: A vy jste si teda vybrala?
4: Kuřecí stehno a šoulet. Tak jako, je to taková pro mě jako nezvyklé jídlo, jakože doma si nepřipravuji kroupy s fazolí. Ale chutná mě to určitě.
3: Kavárna Pepe se naopak do festivalu Hamakom zapojila poprvé, vysvětluje majitel Petr Křížek.
6: No, my se nesnažíme být jakože vyloženě košer kuchyně nebo hrát si na něco, co nejsme. My jsme se chtěli vyloženě jenom přiblížit jejich kultuře. My jsme se snažili udělat moderní kuchyni s izraelskými motivy. Nakoupili jsme i vína izraelská.
2: Čím je to pro vás zajímavé, nebo čím si myslíte, že je třeba ten festival pro Holešov zajímavý?
6: Je to zajímavý v tom, že už je to tady opravdu dlouho a chceme podpořit kulturní dění v našem městě.

V repertoáru ostravského souboru Adaš a klezmerové kapely Naches je i jidiš píseň Ale Brider, neboli Všichni bratři. Její slova napsal židovský básník konce 19. a první poloviny 20. století Moris Linčevský.

0: Pozoruhodné předměty, které jsou spjaté s židovskou historií, má ve svých sbírkách Muzeum Náchodska. Pocházejí i z bývalé náchodské synagogy. Najdeme mezi nimi evropské unikáty. Historička Mariana Poláková je představila redaktorovi Karlu Sladkému.
1: Předměty, které se vztahují k náchodské židovské obci, má také Muzeum Náchodska. A já, když se tady dívám, tak jsou docela i unikátní záležitosti, paní doktorko.
2: Ano, máme tu dokonce jeden unikát střední Evropy, možná celoevropský, což je kožené vědro na vodu ze synagogy, kde je jak hebrejský nápis, tak je tam i křesťanské datování. Židé totiž datují malinko jinak než křesťani, oni datují od stvoření světa, takže dneska už mají nějaký rok 5800, nevím přesně kolik, ale my ho máme datovaného jako 1781. A nikde jinde po Evropě takovýto předmět zatím nebyl objeven nebo doložen.
1: A to je přímo z náchodské synagogy?
2: Tady tohle vědro. Je přímo ze synagogy, víme to podle toho hebrejského nápisu, kde je vlastně napsáno židovská obec Náchod.
1: Já vidím, že jsou známy pouze dva kusy.
2: A ten druhý máme v depozitáře, oba máme u nás.
1: A co víme o té náchodské synagoze?
2: Náchodská synagoga, máme ji doloženou, víme, kde se v Náchodě nacházela, ale byla zbourána v 60. letech, protože její stav byl dost neutěšený. Za války se do ní svážely předměty židovské, které pak putovaly dál do synagog v Praze, kde se dělaly obrovské soupisy. A tím, že náchodská židovská obec nebyla po válce nikdy obnovena, tak ta budova chátrala. Nicméně ze vzpomínek pamětníků víme, že ten výbuch přišel nad ránem v ranních hodinách, aby lidi se tam neschromažďovali a tak, a že nebyla ani moc dokonale vyklizená, že přitom lítaly do vzduchu nějaké papíry a z té synagogy se podařilo zachránit jenom pár kusů textilí, právě tohle vědro. A něco malinko z toho tady máme právě v Náchodském muzeu.
1: Odkud pocházejí ty další exponáty, exempláře, které tady máte?
2: Něco máme ze sbírek, třeba ty šábesové svícny, což jsou teda vždycky dvojice svícnů, která se zapaluje při svátku šábes, a máme tady i nějaké půjčené předměty.
1: Já tady vidím i hebrejskou knihu. Mm-hmm,
2: to je z naší knihovny.
1: Pokrývky, také pokrývka hlavy tady je.
2: Taková to, co asi lidé znají. My tomu většinou říkáme jarmulka, ale může se tomu říkat i kypa.
1: Svitek.
2: A ukazovátko na Tóru. Protože Tóra je tak posvátný svazek vlastně, že se člověk nesmí dotýkat jí holou rukou. Tak proto ukazovátko.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. V ukrajinském Hadiači zničil požár hlavní synagogu a poškodil poutní areál u hrobu Šneuera Zalmana z Liady. Ten založil dnes rozšířené chasidské hnutí Chabad. Hadiač jako druhé největší židovské modlitební místo na Ukrajině navštěvovali i po jejím napadení Ruskem tisíce židovských poutníků. Na pražských Olšanských hřbitovech bylo slavnostně odhaleno pamětní místo věnované židovským výsadkářům Chavivě Rejkové a Rafaelu Rejsovi. Jejich život byl spjat s předválečným Československem. Oba se jako příslušníci britské armády zapojili do slovenského národního povstání a po jeho potlačení byli nacisty zavražděni. Zájem o židovskou výuku roste. Uvádí to kyperská filantropická nadace Jael na základě analýzy údajů ze své celosvětové sítě o židovském vzdělávání ve 48 zemích. Zahrnuto bylo 145 vzdělávacích institucí. Ve více než polovině z nich se během uplynulého roku zvýšil počet žáků. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: U ženy na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. V Praze na Vinohradech zasahovali policisté, v bytě se tam zabarikádoval psychicky nemocný muž. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
2: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
0: Psychicky nemocný muž se zabarikádoval v bytě na Vinohradech v ulici Čáslavská v Praze. Na místě zasahovali policisté i hasiči. Muž jim nakonec dveře otevřel a nikomu se nic nestalo, potvrdil mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
3: Na místo vyrazila i zásahová jednotka a policejní vyjednavač. Vyjednávání bylo po několika desítkách minut úspěšné a muž se nakonec z policie vzdal a nyní je v péči záchranářů, který jej převezou do nemocnice na vyšetření.
0: Začala několikaměsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko. Tamní dopravce bude rekonstruovat trať. Až do 12. prosince proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník a Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník, Mikulovice a Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník, Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu, skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně. Je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých drah nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje. Sport.
0: Hokejisty Litvínova povede v nové sezóně Robert Reichl. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Klub o tom informoval na webu. 55-letý bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 před Prahou z Brna je silný provoz od sjezdu na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje a pomaleji se jede nesouvisle až na 16. kilometr. Celé je to asi na 20 minut. A na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž omezují průjezd následky nehody. Na kilometru 255 je průjezdný jen levý pruh. Zdržení je na 15 až 20 minut. Objet to můžete přes Postoupky a Bezměrov. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tady zámecké léto.
1: Zámecké léto.
5: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mág Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Alborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u d'Alborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To d'Alborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty d'Alborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože d'Alborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobílí rodi, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno d'Alborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o d'Alborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na choceňskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk a můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme ho mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1948, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes les a s dvěma malýma dětma pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mý babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduché. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jsem na zámek?
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože, a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoržel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě podobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže. A už moje pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a

0: ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
1: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
0: Ano, ano. Já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let. To bylo v zimě. A obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. A uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
1: V Itálii se netopí?
0: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
1: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
0: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
1: A jak ji říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
0: Perlou, protože to je barokní perla.
1: Kdy jste spal poprvé na zámku?
0: Já na zámku jsem nikdy nespal.
1: Ne?
0: Ne, maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
1: Je to nepohodlné?
0: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
1: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
0: Já jsem jednou tábořil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám 2 jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
1: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
0: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
1: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
0: Ne.
1: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
0: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
1: Máte rád doma modernu nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
0: Jako my jsme přišli na, jako já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
1: Je italský a český zámek hodně jiný?
0: No jasně, jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle staroklad drubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenné.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste Velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli je vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak. A
2: jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím, já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii a nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili. A tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě jí šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, mám spousta klíče, obyčejný a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratila, bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíce smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře...
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, se najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas si i já si pletu.
1: Jako, kdyby jste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínáč a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínáč se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív, v době mého prádědečka, ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Kornuenem, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, asi připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
3: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
3: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. Teplárny Brno po víc než 15 letech prací zruší parovodní síť pod městem. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky. Konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávali na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. V případě například inzulínu na stabilním místě v lednici. Dlouhodobě špatné skladování léků a jejich následné požití by nemělo být život ohrožující. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ale můžou nastat komplikace.
2: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózný, že to mohlo uškodit.
1: Podle lékárnické komory jsou na teplo nejvíc náchylné čípky nebo masti. Dělníci v Brně dokončují předposlední etapu výměny parovodů za horkovody. Práce za 3 miliardy korun začaly v roce 2010. Hotové mají být podle plánu příští rok. Brněnské teplárny teď nahrazují starou technologii za novou, třeba u autobusového nádraží před hotelem Grand. Letošní práce tam skončí na podzim, upřesňuje mluvčí tepláren Radka Mistrová.
3: Ten projekt pokračuje už v podstatě více než 15 let, je to právě rozděleno na jednotlivé úseky a za tu dobu vyměníme, až bude dokončeno, více než těch 96 kilometrů starých parovodů a nahradíme je horkovody, kde budou jednak nižší tepelné ztráty, jsou tam i úspory pro koncové zákazníky a ve finále po nějaké optimalizaci to bude zhruba 67 kilometrů trasy.
1: V Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun.
4: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Olomoučtí fotbalisté remizovali ve druhém kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2. A utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové skončilo bez gólu.
0: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. A na silnici 53 se u odbočky na Dyje srazila dvě auta a je tam jeden neprůjezdný pruh. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
5: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: Tak něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuji, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat. Jo. No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. Tebom to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jakou moc změnit? Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A hezky se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková napodobněná skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až jsou třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělával pod názvem ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice. Jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle. No,
0: takhle. Občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku. Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z křtkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kyselý zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 stroků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme je vepřový joar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podléváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to, nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Uděláme vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchaři některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže. Lehce prosolíme.
3: Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme. Jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A Patryku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
3: To je zelí.
4: Mm-hmm.
1: Bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá.
2: Ano, to se bez tak jako pak uvaří, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty tři lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo?
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
2: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
2: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejvíc zatáhnout a pak to takhle vzít.
1: ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
2: Přijíš přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samodrží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám jeho. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která

0: je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
1: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
0: Kolik času asi?
1: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, tři čtvrtě hodinky. Ale pozvol na něj, by to už jako nechat to táhnout, jo?
0: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
1: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko jí zajišku. Jo, taková by to byla ale přírodně, jenom lehce.
0: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
1: Ano, a budeme mít šlupáči k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
0: Už můžu jíst?
1: No, já teda to doufám, ochutnej.
0: Já jsem v sedmém nebi. V sedmdesátém. Sedmistým.
1: Ale Patriku, víš co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchané zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí.
0: Mm-hmm. Víš, to je tak dobrý, Jardo.
1: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kameraman, ten má od Jana Hlačeka na to, tak zabrzdí.
0: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
1: Tak si to vychválíme, viď.
0: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
1: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každej.
0: Jo.
1: Na tom není složitý. Jo.
0: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný trvalý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale ten hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravená?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Janí.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
1: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak v květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
1: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě, kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
1: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
1: Jo, to je ta chalupa, ano, ano.
2: Chalupa a proč se tomu říká? Tak říká.
1: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli.
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
1: no,
0: nebo?
1: No já si myslím, že jsou hrozně fajn a člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe a musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
1: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no ze zelím, no.
2: Segedin.
1: Děkuju, no, jsem skladinská. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
2: Jejda.
1: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no ale jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcerová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a my jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, ledvinek. A jsme si říkali, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
1: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, a nebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovirok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvaldskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovirok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i se známými osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: větší.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
3: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hekři. V Česku chybí v lázních pracovníci na různých pozicích. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
4: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
3: Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
5: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
3: Autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí ode dneška podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova do Prahy na zastávku Rostyly. Nový přímý spoj povede i mezi Prahou a Pacovem, pokračuje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný ze SocDem.
6: Ta obslužnost vlastně celého Pelhřimovska směrem na Prahu se hodně zlepší, ale celkově z hlediska počtu kilometrů se zlepší dopravní obslužnost Pelhřimovska a Humpolecka.
3: Zámeckou zeď na Pernštejnském náměstí v Hranicích znovu zdobí 5 erbů bývalých majitelů tamního panství. Restaurátoři je obnovili v rámci celkových oprav zdi. Investice vyjde na bezmála 2 miliony korun. Radnici se podařilo na akci získat dotaci. Pokračuje památkářka města Martina Cvešperová.
7: Kolem těch erbů byly takové šambrány, takže zedníci teď musí dotvarovat ty rámečky a potom budeme čekat asi ještě na vrat, která se vyrábí nově, a po osazení vrát dojde k finálnímu barevnému přetření celé zdi.
1: Sport.
3: Fotbalová Olomouc získala další posilu. Ze Slovácka přivedla mládežnického reprezentanta Daniela Baráta. 19-letý křídelní hráč se Sigmou podepsal víceletou smlouvu.
1: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D35 opatrně na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. V Příbrami ve Fibichově ulici se srazila dvě osobní auta. A na silnici 381 u Křepic na Břeclavsku došlo ke střetu osobního auta se zvěří. A na místě tam teď zasahují záchranáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už začínají hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
8: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
0: Velmi málo, ale občas ano.
8: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů. A mohla být herečkou.
0: Asi.
8: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
0: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
8: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
0: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
8: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
0: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži Šest ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: To nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já si domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
7: To je hrozně těžký.
8: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
7: Všecko víš.
5: To budou vedle, viď?
7: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v republice Andorra?
4: Tak dávejte dobrý pozor.
7: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
8: No, ono je to tam na hranici. Tam
4: teď ještě otázka, já se tam používám jinak.
8: Prosím?
3: Buď frank nebo obojí.
8: Já bych řekl, že v obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to bude
3: špatně. Ne, to jsme dvojice prostě.
4: Tak co říkáte? No, žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
3: Ale...
8: Zkusíme to v obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
8: My jsme se... No. Asi...
3: No ano, ano, tak.
8: Jak
3: tak.
8: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
3: No. Tak, něco, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to vím, prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
9: to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, anebo je to zvláštní grafický tisk.
7: No. To je výborný.
4: Jednoduchá otázka.
5: To není, to je jasný, je tam plná víc. To je jasný.
7: To by
5: já
7: nás,
5: ti nevím, ale mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
7: Já?
5: Já nevím, ne, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
7: Tak.
5: Co?
7: Já ho poslechnu.
5: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
7: Ne, no prosím, co bych ti nedával.
4: To znamená, no, říkáte to zvláštní grafický
7: řekni to,
4: tisk.
7: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
7: To má vědět, jaký oblouky.
4: Tak,
8: nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
7: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Ticiánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Tě chválili, tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
9: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, Ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo. Takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat Damu, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jeho kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanslíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech. V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C.A.K. Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky. Každá si měla vybrat nějaký obor. Jedna vařila, jedna tančila. Já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký.

0: obrovský. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
1: Fergel et alim ošas inen sebuf itkin cot, juslit otorps ituch adžib, i džakšan i návstop co.
2: No to je! Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
1: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
3: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
0: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem Mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhávala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. Mm-hmm. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Borešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba. A protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu, a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou, protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad Možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Takže jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky, stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Saskii Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Potom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil, já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný typ, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu. Takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím. Což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučené jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen protože nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, levá tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama, vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl Georges Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů. Myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali. A já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
2: jste to vyzkoušela na sobě?
6: Ano, já jsem to měla vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mě nezbylo nic jiného, než jít do literatury.
2: Jsem viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Já tam
6: mám různé hezké pozice, i třeba na potenci.
2: No pozor, pánové, ano, zbyste jako, každý.
7: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
6: I duševní, a na krásu a na různé, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
7: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstýnky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prsteny na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega, který to takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustl a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo spíš se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku, že jo?
7: Na prsteníčku nebo na středníčku, no? Že jo? No?
6: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
7: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk pošívá se na prsty.
8: Tak to náhodou vím.
6: Ano.
8: Tento prst je zbytečný.
6: Ano. Poseknout, já bych navrhovala.
8: Myslím to vážně.
6: Ano.
8: Skutečně, nemá funkci.
2: Proto se tam nosí prsty.
8: Tak proto se tam nosí prsty.
9: Pro mě teda
8: kromě hudebníků.
2: Pozor, jo. Ale to je zavádějící. Domyslíme jako, pozor, jo.
7: A co kytaristé, ty ho potřebují taky? Klaviristé, to říkáš, no já.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
10: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Šašošuška, haluška, šup, šašovi dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ní neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ní naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá.
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznisem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
3: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné, pak tady mám pod něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice, říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bomboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Mm. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a
3: říká si, to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Takže to je od toho diváka, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Vážení posluchači, především vám přeju krásný závěr neděle 2. srpna. Z ní zbývá vlastně už jen jedna jediná hodina. A tu věnujeme noční lince, stejně jako tu první hodinu srpna 3. Dvě hodiny našeho povídání na jisté téma. To je před vámi na rozhlasových vlnách. U mikrofonu je Borek Kapitančik a posílám vám pozdravy do celé republiky a možná ještě dál právě za pomoci rozhlasových vln. A podobně jako Patrik rozehnal hvězdných návratech, já vás v noční lince, která začíná ovšem za pomoci vašich příběhů, vezmu do minulosti. Na schovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, skákání panáka přes gumu, anebo třeba kvarteto, prší, pekseso, halma, dáma, mlínek, vrchcáby, anebo ten takzvaný hokej s tenisákem na plácku před domem. Jak jste si v dobách, kdy ještě nebyly mobily, kdy jsme ani nesnili o internetu a kabelové televizi, hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami? Bylo to, jak jsme si kdysi hrávali inspirací třeba při prázdninovém pobytu vašich vnoučat? O tom, jak jsme si hrávali, o hrách vašeho dětství, můžete buď napsat na webovou stránku rozhlas.cz/linka, anebo telefonovat, jako obvykle. Číslo je 731 800 900. A už jsem to jednou řekl a znovu to zopakuju. Na vašich příbězích stojí noční linka. Bez nich by nebyla tou správnou noční linkou. Budu čekat na vaše příběhy na téma Takhle jsme si hrávali. Tak ještě jednou dobrý večer, hezký závěr neděle. No a těm, kterých se to týká, zítra plno elánu do nového pracovního týdne.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Máme pořád ještě 2. srpna, i když během těch 2 hodin našeho společného povídání na téma Takhle jsme si hrávali, se to změní. Ale jak říkám, zatím ještě stále mají svátek Gustavové, tak věřím, že jste jim pogratulovali. Ale teď k tématu. Naše posluchačka, která čeká na telefonu, nám chce říct, jak si hrávala v těch dávných, možná ne tak dávných dobách. Jano, váš hlas zní mladistvě, takže se omlouvám, pokud jsem se vás dotknul. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, zdravím všechny, je mě 63 roku.
0: No tak to jsme asi tak stejně velcí, tak to jsme si hrávali určitě podobně. Ale víte co, než mi povíte všechno to, co jste říct chtěla, tak se zkusím odrazit od toho, co možná naši posluchači slyšeli ještě před 23. hodinou, pokud jste poslouchala Hvězdné návraty Sasky Burešovou. Hrála jste si někdy na televizní hlasatelku, když jste byla malá?
1: Tak to zrovna ne, určitě ne. Hráli jsme si úplně na všechno, ale na televizní hlasatelky a na herečky ne. Za to jsme byli princezny a máma, táta a dítě.
0: To asi jenom do určitého věku, že?
1: Ano, ano. To jsme si hráli, když jsme byli malí a mysleli jsme to vážně. Já jsem měla v domě za sousedy zrovna sourozence, to byla holčička a kluk, no tak já jsem s tím klukem byla máma s tátou a holčička byla naše dcera a říkali jsme jí holko. Tak jsme na ní volali, jakože je naše holka, a měli jsme krásný prostředí k tomu hraní, protože jsme bydleli ve starým činžovním domě a tam bylo takové romantické, bohaté prostředí, byl tam dvůr a velikánská zahrada pro všechny a všelijaká krásná zákoutí, takže tam se dalo hrát na všechno. No a hlavně jsme byli venku, hlavně jsme chodili ven a tam to všechno probíhalo a byly to takové ty klasické hry nahoněnou nebo naschovávanou, Honzo vstávej. Taky jsme si hodně hráli na písku a vždycky jsme do těch her byli velice zapálení. Pořád jsme vlastně byli na nohách a taky k nám chodili ještě děti z ostatních domů nebo my k ním na zahradu. Bylo to takové velice družné, uměli jsme si vyhrát, každý den jsme se nadýchali čerstvého vzduchu a i naši rodiče se stýkali. Já si hlavně v té souvislosti vzpomínám na tu vzájemnou družnost a taky, jak jsme se setkávali, když bylo hezky, tak jak jsme se setkávali vždycky v sobotu všichni my děti, který jsme si tam hráli i dospělí u táboráku večer. Jak jsme to chystali a pak jsme tam běhali a povídali si a poslouchali jsme, co říkají ty naši rodičové. Bylo to moc krásný, no ráda na to vzpomínám.
0: Pani Jano, mě by zajímalo, říkala jste, že jste bydlela v činžáku, předpokládám tedy, že tam bylo vícero, jak se říká, partají.
1: A tím sedm.
0: Sedm, no. A tím pádem taky vícero vašich vrstevníků či vrstevnic. Kdo svolával?
1: Ano.
0: Kdo svolával ke společnému hraní po té, co třeba skončili školní povinnosti, hodili jste aktovku do kouta? Kdo vlastně byl tím, kdo svolával k hrám u vás?
1: No hlavně případě? Já.
0: Jo, a jak jste to dělala? Zvonila jste na zvonky, půjde Kája
1: to
0: ven?
1: Taky. Zvonila jsem na zvonky, ať jdou ven, a nebo někdo už třeba venku byl, tak jsem se jala hned organizovat ty hry, nebo i společně, a prostě byla jsem taková vedoucí tam, ale byly tam i starší děti zase, takže když my jsme byli maličký, tak ty se nás třeba ujali. Bylo to hezký prostě, no, byli jsme takový jejich hračky, jako těch starší, když jsme byli malinký. No, když jsme trochu povyrasli, tak jsem to vzala já zase pod svoje křídla. No a když jsme prožívali nějaký hraní, já si pamatuju, že na tom dvoře byl takový vrak auta a já jsem si s tím kamarádem, sousedem do toho vraku jednou takhle o sobotním horkým poledni sedla. A my jsme si s takovým zápalem vypravovali o tom, jak to vypadá na jiných planetách ten život, že tam lidi mají zobáky a jak to tam všechno je, a tak se rozbujela naše fantazie, zase to bylo nádherný, jo, takový prostě, co si jenom děti dokážou vymyslet, no ale pak nás bohužel rodiče zavolali k obědu, ale prostě my jsme se měli moc rádi, jako kamarádi, a bylo to takový, bych řekla, trochu jiný než dneska, no.
0: Něco podobného mám teď před sebou, je to jednořádkový vzkaz našeho posluchače Bedřicha, já se k němu hned dostanu. Ale když už tedy spolu mluvíme a vy jste říkala, že jste si hrávali i na schovávanou, zkuste třeba těm, já vím, že to je velmi nepravděpodobné, ale kdo ví, zkuste těm, kteří poslouchají a nedokážou si vybavit to, ne zaříkávadlo, ale to, co se odříkávalo, když jste vlastně čekala na to, až se vaši spoluhráči, protihráči, já nevím, jak to říct jinak, schovají. Co jste říkala u toho, počítala jste 10, 20, 30?
1: No tak, 30. Když bylo, počítala, ale když byla třeba honička, tak se říká, že jsme si hráli na babu.
0: Ale počkejte, vy mi sem taháte.
1: Nechtělo, tak
0: vy mi sem taháte honičku, já myslím tu schovávanou. Jaká přesně byla ta formulace? Jak jste počítala? Po desítkách?
1: To bylo nějak 10, 20 a teď se řeklo jméno, já už nevím přesně. Mhm. Ale při té honičce, já bych to chtěla říct, to bylo piky na hlavu, že na babu nehraju.
0: Jo, tak to si pamatuju taky. A my jsme měli ještě takové zaříkávadlo, když se tedy při hře na schovávanou stálo třeba u zdi a počítalo se 10, 20, 30 a tam byla taková pojistka. 2 metry za mnou nebo všude okolo mě nikdo nesmí stát.
1: Protože, jo, nebo nebudu hrát.
0: Nebo nebudu hrát, protože byli i tací, kteří vám stáli za zády a okamžitě vás zapikali.
1: Tak tohle my jsme nedělali, no. My jsme byli takový nevinný.
0: Já vám moc krát děkuji, paní.
1: Ale vzpomněla jsem si, nebo nebudu hrát, jo.
0: Nebo nebudu hrát. Já to používám do dneška.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc vám přeju a krásné
1: děkuji
0: léto.
1: Děkuji vám tež.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Když jsem tedy zmínil to, co napsal Bedřich, musím přečíst. Dobrý večer, mě hodně bavilo hra na schovávanou. To byl život. Ne jako dneska, že jsou celý den na mobilu, asi má být krátké, to je hodně špatný. No Bedřichu, já děkuji i za ten zdvižený prst a můžeme si pustit další písničku. Věřím, že po kapele Elán bude čas pro váš další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za zvuku zdalujících se bubnů dávám prostor naší další posluchačce. V noční lince je to Lidka, která nám chce říct, jak ona si v dobách, kdy měla věk, řekněme, jednociferný, anebo jen z počátku dvouciferný, jak si hrávala. Já vás zdravím, Lidko.
1: Já vás taky, Morečku, ráda vás slyším po dlouhé době.
0: Vy jste nevypnula to rádio, že jo?
1: No tak skoro, úplně.
0: Teď nám to dělá vždycky ten dozvuk, ale to bude mást především vás.
1: No jo.
0: To je přesně ono.
1: Je to хорошо?
0: Teď už je to lepší.
1: No.
0: Tak jak jste si hrávala?
1: Už je to tak dlouhé. Ale na to člověk nezapomene, že? Říkám, už jsem 16 nebo 15 let v důchodu, takže konečně přežila jsem covid, já říkám, už přežiju všecko. Protože manžel bohužel zemřel za 2 dny v nemocnici. Říkal mě primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohl nikdo pomoct. Jsme byli druhý týden.
0: To mě mrzí, to mě moc mrzí, paní Lidko.
1: A on už to ten druhý týden v pondělí ráno se zbudil a nevydržel a utek, že musí jít do práce. On se staral o čistotu města. On byl zaměstnán z magistrátu.
0: Rozumím, ale paní Lidko, pojďme si říct, jak jste si hrávala, když jste byla malá.
1: Jo. No, takže smutné věci, na to nerada vzpomínám, ale bohužel, co nás lepšího čeká, už to nebude. Takže dneska, jak si ty děti hrajou, mě je jich líto, upřímně vám řeknu líto, protože oni vůbec netuší ani na které děti, které vyrůstají ve městech, jak vypadá, já nevím, koza, jo, nebo takové zvířata, co nám byly blízké. Já jsem vyrůstala vedle kravina na vesnici. No hned přes dvůr jsme měli kravín, tak jsme chodili za tou jednou tetičkou, ta nám dávala mlíčko přímo od kravičky. Takže to dneska děti neznají. Že?
0: Dobře, tak je poučte. No, jak se dá hrát, pokud by to mělo být z vašich zkušeností?
1: Nejradši jsme si natrhali pampelišky. A hrávali jsme si na školu, víte? Měli jsme takové ty paličky a jsme vyvolávali jako žáky, no, nebo na učitele, nevím, co to dá být. Potom jsme si hrávali na honěnou, na babu, na schovávanou a já nevím, škatule, hejbejte se. A takové, říkám, to byly hry, které dneska ty dnešní městské děti ne.

0: Opravdu líto, no.
1: Já myslím, že tohle bědování si ještě dneska několikrát vyslechnu, ale pokračujte, no. Prosím, dál.
0: No tak říkám, já nejradši jsme si hráli na vojáky, že jo?
1: Na vojáky?
0: Já jsem dělala v Bermaně mrtvoli umírající, to mi šlo. Ale dneska je taková doba, že když vidíte ty pohádky, jo, které samý den, se to jmenuje, no ten lítající, a všelijaké ty obrody, když to člověk vidí, jo, ty pohádky kržené, mě se dělá špatně. Já když si vzpomenu na ty pohádky, co my jsme na nich vyrůstali, Čelkama a já, že motýl Emanuel a prostě takové pohádky, to dneska ani ty dětka nehnají. To je,
1: no,
0: samý,
1: víte,
0: robot.
1: Já myslím, že když třeba... Že když třeba vám bylo 10, 15 roků, tak ti, kterým bylo o 60 let víc, tak možná si říkali, ty dnešní děti si vůbec neumí hrát. To už není jako za nás ty hry.
0: Ne, neumí, opravdu.
1: Ne, myslím, že se to neustále posouvá. Že když my jsme byli malí, tak nám zase nerozuměli ti o 50, 60 let starší.
0: No samozřejmě, no.
1: No, a takhle se to pořád motá dokola.
0: Svět se úplně říká, všichni říkají, svět se zblávnil. A svět je na ruby. Na podzim, jak se začíná pomalu podzim, tak už se ochlazovalo, že? A teď je to naopak. Teďka vlastně už 40-stupňové vedra. Je začátek toho srpna, že? No a já říkám, no všecko je na ruby.
1: Kdyby to mělo být jenom počasí, zajděte si někdy do takového toho velkého nákupního centra a už včera jsem tam viděl sešity, tušky, pera, no, měsíc před začátkem školy. A až bude září, tak už tam pro změnu budou svíčky na dušičky. Lidko, já vám děkuju a přeju vám krásné léto. Mějte se hezky.
0: Vodu bývá, vyšichají řeky a říkám, a co nevyschne, tak zhoří. No a já říkám, co nás čeká, já bych dneska nechtěla mít 20 a nikdy by mě k tomu dali 3 miliony.
1: Tak paní Lidko, děkuji, rád jsem vás slyšel. Přeju vám dobrou noc a zase někdy naslyšenou v noční lince.
0: Přeju všem dobrou noc. A pevné nervy, až to vydržíme, to, co nás čeká.
1: Ty potřebujeme
0: dobré,
1: vždycky.
0: To není.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Docela zajímavé je, že v originále tuhle písničku zpívá byť skoro až falzetem muž, takže to byla právě Hana Zagorová, která se jí ujala pro tu, řekněme, českou verzi. Ale teď naspět k Noční lince, ale především k tématu. Takhle jsme si hrávali. A Radka, která čeká na telefonu 731 800 900, k tomu má co říct. Radko, pěkný večer.
1: Dobrý večer, vám taky pěkný.
0: Tak já bych si teď dovolil jednu prosbu. Jistě byste vyjmenovala několik her, několik možností, jak jste trávila čas, když vám bylo 8, 9, 12 roků se svými kamarády a kamarádkami. Ale kdybyste měla vybrat jenom jednu hru, venkovní hru, kterou jste měla nejraději, která by to byla?
1: Tak venkovní by byla asi naschovávanou na naší zahradě v Bítouchově, vlastně u Semil, kam jsem se teďka vlastně po 20 letech asi vrátila. Tak mě to tady úplně tak na mě dejchlo a zrovna to vaše téma mě tak oslovilo, protože jste zmiňoval i tu halmu, kterou podle mě už spousta lidí dneska ani nezná. Hmm. Tak jako říkáte, venkovní teda tu schovávanou, ale vnitřní právě tu halmu.
0: Jo, takže vy jste byla spíš na ty deskové hry?
1: No moc ne, právě, že jinak jsme vždycky co nejvíc lítali venku, ale právě tu halmu, zrovna jak jste od ní začali mluvit, tak mě to oslovilo, protože jsem jí hrávala se svojí sestřenicí, která mě ji naučila. Dneska si myslím, že už bych ji asi ani nezvládla hrát, ale vlastně jsme ji hrávali v domě, ve kterém právě teďka jsem se tam byla po 20 letech podívat.
0: No já bych si taky musel připomenout pravidla halmy. Já jsem to hrával s Jirkou Kouřilem, ale taky už si nepamatuju, on mě to naučil, taky už si nepamatuju přesně, jak to tam vlastně, jak s tím přeskakováním. No, tak si to budu muset nastudovat. Takže venku na schovávanou, možná nahoněnou. A jaké byly další hry, které jste provozovala, co by, řekněme, předpubertální jedinec?
1: No tak skákali jsme gumu samozřejmě, to byla taková ta klasika. A taky jsme hráli takový to krvavý koleno teda samozřejmě.
0: A tak vysvětlete těm, kteří vůbec neví, protože jsou třeba mladších ročníků, jak se hraje na krvavý koleno?
1: Teď si taky nejsem úplně jistá, jestli to řeknu 100% správně, ale vím, že se církol první hodina odbyla, druhá hodina odbyla a pak se určila ta nějaká konkrétní hodina, by který mělo udeřit to krvavý koleno, který pak běhalo a chytalo teda ty ostatní. Takže ono je to vlastně taky určitě způsob jako hry nahoněnou, když se to tak asi vezme.
0: Navíc ještě hororový.
1: Tak, přesně s hororovou zápletkou.
0: Radko, já vám moc krát děkuju, vy jste mi připomněla opravdu právě tou halmou doby, kdy mě bylo nějakých 8 roků. No, děkuji
1: no,
0: vám za to.
1: No, právě taky.
0: Díky, ale dnes už nehrajete na schovávanou na té zahradě, že?
1: No, na téhle zahradě ne, protože v botu jsme jakoby přišli, ale jinak právě tím, že vlastně už mám jako děti, tak jako pořád ta jako naschovávanou, ta naštěstí mi přijde jako jedna z mála her, která se opravdu drží jako pořád, tak jako naschovávanou to jako pořád ještě jako funguje. I když teda s obměnou zombí dnešní děti, takže s obměnou zombíků, ale jinak pořád jako naschovávanou to se drží naštěstí.
0: Radko, děkuji a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky všem posluchačům a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Nejen telefonáty, ale i vaše psané příběhy, vzkazy, glosy, připomínky. Pokud se týkají noční linky a tématu těchhle dvou hodin našeho povídání, tak v jednu hodinu všechny taky uvidíte na už zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. Pavel napsal. My jsme jako děcka stavili s matrací a dek všelijaké bunkry a místnůstky. A s bráchou jsme stahovali od multiservisu obrovské bedny od televizorů. A nehráli jsme si na hlasatele, ale stavili jsme z nich různé domečky a takové krabicové příbytky. Taky s bráchou jsme, že ze stavebnice stavili domky s vyskladněnýma žolíkovýma kartama, jsme vytvářeli silnice mezi těmito domky. Poté jsme se Angličákama navštěvovali a oba jsme se jmenovali Juranovák. Bylo by toho mnohem víc, ale na to by nestačila noční linka. Krásný noční poslech přeje Pavel ze Židlochovic. A ptáte-li se, když jsem zmínil Židlochovice, zde napsal František, napsal. Uslyšíte během noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když jsem před malou chvilkou četl to, co napsal Pavel ze Židlochovic na téma Takhle jsme si hrávali, on stavil s bráchou z těch obrovských beden od televizorů různé domečky a podobně, no tak na tom je jasně vidět, že muži občas i něco postaví, nejenom, že si hrají nahoněno, tedy mám tím samozřejmě na mysli v tom věku, o kterém se dnes bavíme, tedy, který je důležitý pro naše téma. V těch 8, 9, 10 letech si děvčata natahovali gumu, jo, skákali gumu, skákali panáka, no a my jsme stavěli, ať už to byly bunkry, domečky, anebo aspoň ty branky k pomyslnému hokeji před panelákem na plácku, no tak stačily k tomu dvě lavičky, to byly takový ty šprušlový, co já si pamatuju. Laťové, tak jsem to měl říct. Jak si hrála Mirka? Chce nám to říct? Právě teď čeká na telefonu. Mirko, zdravím na Šumavu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. Já bych chtěla jenom takový malý příspěvek, když jsme byli taková parta děvčat, která měla krabici od bomboniéry, v té jsme měli udělaný malý pokojíček pro panenky a soutěžili jsme, která když navštíví nějakou švadlenu tady místní a dostanou ostřižky látek, která už je pro tu panenku, byť byla malička, 10 cm, maximálně 15 cm, kdo už je hezký obleček, měli jsme zbytky vln, šili jsme, háčkovali jsme a soutěžili jsme, která pro tu svoji panenku utvoří ty nejhezčí šatičky. A když jsme se sešli s partou kluků, kterých bylo tady na vsi taky dost, tak jsme věděli přesně, teď je doba zrání ovoce, na které zahradě mají dobré hrušky, kde mají dobré švestky, kam se podívat, který zemědělec má třeba velký stoh, kde jsme jezdili, skákali ze stohu a byly to takové ty hry v přírodě, v partě a bez zášti, kdo co měl na sobě, čí která maminka pracovala nebo který tatínek byl ředitel nebo obyčejný traktorista, ale byli jsme parta, která jsme se měli rádi. Hrozně moc jsme si užili přírody a takový ty soutěživosti, takový ty zdraví. A teď je mi těch dětí líto, že vlastně ručním pracem se nevěnují, mají jenom takovou tu ruční práci, že jsou sami, hledají něco na počítači, na telefonu a taková ta soudržnost těch dětí stejného věku se prostě v dnešní době vytratila. To je jenom můj malý příspěvek. Hrozně bych jim přála, aby se mohli vrátit do té naší doby, která je zhruba před 50-60 lety. A aspoň na jeden víkend zažili to, co jsme zažívali my každodenně, když jsme hodili tašky do kouta.
0: Já si z toho, co jste říkala, vyberu jenom jednu věc. Vy jste říkala, že v dobách, kdy jste byla malá, tak jste přesně věděli, kdy, v jaké zahradě, kde dozrává, dejme tomu, hruška, kde je rybíz a tak dál, a tak dál, a tak dál. V Brně proto máme, řekněme, nářečový výraz. Jak jste tomu říkali vy, když jste šli do cizí zahrady na ovoce?
1: Došli jsme se podívat, co tam zraje.
0: My jsme chodili na pajkl.
1: No, tak to my jsme teda neměli, tenhle výraz my jsme neměli, ale věděli jsme, která plaňka je uvolněná, no, kterou zítku nejdřív přelezeme a zase třeba o Velikonocích jsme, byť jsme chodili i na Farskou zahradu, tak na tu Farskou zahradu jsme o Velikonocích chodili vyhazovat vajíčka všichni.
0: Paní Mirko, já vám děkuju.
1: Takže pan farář o nás věděl.
0: Mně to bylo jasné. Já vám moc krát děkuju. Nejenom mě jste, myslím, vrátila o hodně let nazpět. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Takhle jsme si hrávali. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přispět svým příběhem do ní můžete na 731 800 900 anebo tím, že napíšete na rozhlas.cz/linka. Ale ne vždy to vyjde tak, jak si představujeme. A já se už dopředu omlouvám paní Daně z Blatné, protože když ji slyšíte v telefonu, tak já si moc vážím jejich příběhů, jejího rozhledu a v žádném případě to nemyslím nijak zle. Ale asi jste si, Dano, nevzala brýle. Takže já teď ten vzkaz budu muset mírně luštit a mírně upravit. První věta ta by ještě šla. Krásný večer a noční linku z Brna s díky za téma a pohodu i zdraví. Ale už ta druhá věta, tam mám problém. Pokračuju. Všem posluchačům i vám, měli jsme mnoho fantazie, a tady už jsem v koncích. A dětství pestré predobila mi. Dodmes nosím bzpinku jak frajovené kinky. Čáp ztratil čepičku, to bych ještě pochopil, jakou měla barvičku. Honzo, bstávej, kolik je hodím. Sochy a moče iž byhadla, jrama infoany i vojáky. Prostě fantastické dětství, no to věřím. Panák a skaláni, to bude skákání, kuličky a tak dál. Leta byla parádní a já dnes s nostalgií vzpomínám a lituji dnešních dětí, závislých na mobilech bez vztahu k přírodě. Vedra mi berou hlas a sílu energie, proto raději píšu a prosím o blahodárný déšť. Paní Dano, já vám děkuji za váš vzkaz, moc se omlouvám, neměl to být v žádném případě ani ironie, neměla to být ani ironie, ani výsměch, ale ten váš vzkaz je tak roztomilý, že jsem ho prostě musel přečíst, tak jak jste to napsala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Ať už to bylo před 20, před 30, před 50 nebo možná před 60 lety. Tady bych poprosil vlastně i paní Drahušku, aby nám umístila tu dobu, o které chce hovořit, trošku přesněji, tedy označila ji trošku přesněji. Zdravím do Prahy, paní Drahuško.
1: Dobrý večer vám, pane Borku, i všem posluchačům. No, všichni, kteří prožili dětství po válce, většinou jsme měli stejné hry. A to by bylo naschovávanou, nahoněnou. Ale protože v Praze jsem si tady hrávala s kamarádkami z jedné ulice, kde jsem bydlela, ty hry se opakovaly hlavně i v Orlických horách, kde bydlel můj dědeček s babičkou. A dědeček měl hospodu a krám, který se potom změnil na jednotu a tak dále a to zaniklo. A my jsme si hráli nejenom na prodavače, nejenom v létě jsme vozili, když jsem byla úplně malá, panenky v kočárku, ale i koťátka místo panenek. Také jsme šili, také jsme vyšívali, hráli jsme si v zimě na betky, protože jsme jezdili na rybníku, v létě jsme tam plavali. Když jsme trošičku povyrostli, tak jsme s místními chlapci, to už bylo takové to, na doktora.
0: Jo.
1: Čaj, na vojáky, na honěnou, rybičky.
0: Rybáři tak, jedou, ano.
1: Bychom se mohli chytnout v řadě za ty ruce a tak dále. No a já si hrozně ráda vzpomínám a všichni, na svatbu jsme si hráli. Soused měli velké kluky, asi o 3 roky starší než my, no tak ty už si nás vůbec nevšímali. Ale když už se jim pak zapalovala rýtka jako i nám, tak
0: to si zase začali všímat, že jo?
1: Samozřejmě, naschovávanou v stěně, naschovávanou ve stohu slámy. Bylo to tolik her, které ty děti dnes bohužel opravdu si hrát nemohou.
0: A už zase bědujeme.
1: Když mám vnučku a sousedovi chlapečka a oni, babi, pojď si hrát, tak na co si hrají? Na policajty. Já musím být ve strážnici, já musím být rozhodčí a pořád se někde schovávají, střílí tamhle za rohem garáže. Já jsem říkala, pojďte si postavit bunkr, aby jsme třeba, je pravda, že jsem to taky hodně organizovala já, hráli divadlo. A hráli jsme divadlo pro půl vesnice, protože babička měla takové dlouhé stoly, které nám dala na zahradu. V tu dobu prázdnin byl rybíz, byla limonáda, tak to jsme tam měli pokladnu, teď jsme to všichni připravovali. A Hrubínovi básničky jsme hráli jakoby divadlo, operníkové chaloupce a tak dále, tak jak to bylo. No a i ty děti vždycky přišly, vstupenka byla zadarmo anebo za korunu, ale než jsme namalovali plakáty, než jsme to roznosili, aby ty ostatní děcka také za námi přišly. Prostě jsme si to obrovsky užívali a když se tam po letech se vracela třeba na Velikonoce, které se tam krásně prožívali, tak všichni ti koledníci vzpomínali na to, jak to bylo hezké, když jsme zimně si udělali iglu ze sněhu. Jezdilo se na kře. Pamatuju se, jak brácha z té kry spadnul no ale měli jsme tepláky, zamrzlé, vůbec to nevadilo. Nikdo nemarodil, všichni jsme se z toho dostali. Jezdilo se takzvaně na šlitář. To znamená, že jeden z vesnice zapřahl koně, saně a my jsme si dům od domu za ty saně svoje sánky zapřahli. Jelo se do kopce a tam odtud my jsme teda sáňkovali až při měsíčku. To nám rodiče dovolili. No a užilo se tolik legrace, že opravdu ještě po těch letech si na to moc rádi vzpomínáme. A o těch deskových hrách to pamatuju si, že tenkrát moje teta namalovala vlastnoručně a slepila, kde se tomu říká biznis. Ale my jsme na to měli namalovaný náš dům, naši vesnici, hotely, Vary, Mariánky. A teď si hrálo kostkami, kdo který hotel si koupil, autíčkem se vždycky popojelo a byl úkol. Zaspívej písničku, řekni básničku, nebo udělej chyby, nebo cokoliv jiného. Takže tam byla velikánská takových třeba 20-30 vystřižených papírků, na kterých byl úkol. A vy, když jste se dostali do čtverečku, kde bylo napsáno jako stát, tak jste třeba nesměl, já nevím, několikrát házet kostkou, anebo jste musel za úkol zaspívat nebo něco přednést, jak už jsem říkala. No a na to si taky moc ráda vzpomínám.
0: Drahuško, vy jste měla tu výhodu, že jste vlastně domů do Prahy mohla přivést od dědečka z Orlických hor třeba i nějaké nové hry. Stalo se to někdy, že jste, řekněme, něco svým kamarádům a kamarádkám v Praze potom předváděla, co jste byla zvyklá si hrát s ostatními dětmi u dědečka na prázdninách a oni to neznali?
1: No, také se to stalo a teď vám přesně řeknu, co to bylo, protože tady v Praze jsme si převážně hráli. Máme tady takový lesík, takže tam jsme chodili a dělali si různé chaloupky z meku a honili se s koukama, samozřejmě nahoněnou, na skovávanou, to je klasika, ale hrála se vybíjena. Když jsme přišli ze školy a bylo nám těch asi 12, tak vybíjena se hrála neustále. Kluci hráli kopanou samozřejmě, ale když potom viděli, že a to se nás sešlo třeba 5-6 a hráli jsme to třeba hodinu, protože nás to velice bavilo. No a tady jsme měli různé ty bunkry, to si staví dneska děti také rádi, lezli jsme po stromech, ale to všechno patřilo k tomu dětství, jak tady, tak v těch Orlických horách.
0: Ono v Praze a vůbec ve větších městech, tam, kde se třeba v 70., 60., 70. letech stavilo, bylo hodně těch míst, které se daly využít, i když samozřejmě to bylo mnohdy nebezpečné. Takže na těch stavbách jsme si taky občas hrávali, třeba na schovávanou v nějakém rozestavěném domě.
1: Tak tehdy... a to u nás nebylo.
0: To nebylo.
1: Že Praha z nás se stala až po několika letech, takže my jsme byli okraj Prahy, které se potom teprve po letech připojili k Praze a stala se z toho Praha 9, Praha 14. Takže my jsme bydleli jakoby na venkově, se dá říct.
0: No já jsem byl na okraji Brna, na sídlišti v Žabovřeskách a tam se stavila mateřská školka, jesle, takže tam bylo kde si hrát i v tomhle smyslu.
1: Byl ten lesík a kolem něj byla velikánská pole, takže jsme přes to pole vždycky běhali k rybníčku, kde jsme se koupali a to bylo v létě, že jo. V zimě jsme tam brusleli a hráli jsme si na krasobruslařky a kluci hráli hokej. Bylo to velice pestré a nikdy jsme se nenudili. Slovo nuda, to jsme vůbec neznali. A já bych přála všem, aby teda na takovéhle dětství se i ty naše vnoučata a jednou pravnoučata aspoň částečně dostala a užila si to stejně jako my. Pane Borku, mějte se moc krásně, ráda vás poslouchám a dám slovo zase někomu dalšímu. Budu ráda poslouchat i dál.
0: Drahuško, děkuji vám a zdravím do Prahy. Přeju krásné léto.
1: I vám.
0: Naslyšenou. Děkuji. Dobrý večer vám přeje i Sváťa z Brna, který píše: tak na co jsme si hráli? No, jak bylo řečeno, na schovávanou, nahoněnou, ale hráli jsme i kuličky, stříleli z praku i z luku, dělali jsme z kůry lodičky a z vrbový zase píšťalky. Na břehu řeky Sázavy, pokračuje Sváťa, byla v Kácově poměrně velká písčitá plocha u fotbalového hřiště. Tak jsme na ní vyryli půdory s větší lodi s kabinami, kapitánským můstkem, strojovnou a rozdělili jsme si úlohy a poslouchali kapitánovi pokyny. Vydrželi jsme u toho včetně koupání celé odpoledne. Postavili jsme si malou nádrž na vodu a po naplnění jsme ji dole propíchli a sledovali, jak voda bere sebou to, co jsme jí přichystali do cesty. Bylo to období radostného života a nic na tom neměnili ani škrábance, ani oděrky. Rodiče u nás věděli a my jsme dodržovali dohodnutou dobu návratu domů. V září budeme mít sraz po 70 letech od ukončení základní školy. Těším se na to, i když to bude zřejmě sraz poslední. Z 32 nás zůstalo asi 10. Sváťo, děkuji za vaše psaní, děkuji za to, čím jste rozmnožil příběhy našich posluchačů v noční lince na téma Takhle jsme si hrávali. A v té příští hodince budete mít znovu šanci dovolat se na 731 800 900. A nemyslete si, pořád vedu v patrnosti i to, co jsem slíbil. Například Františkovo psaní ze Židlochovic. Ale dívám se, že vás přibývá docela hodně. Takže těch vzkazů, těch příběhů na téma Takhle jsme si hrávali bude víc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ještě sice neodbyla půlnoc, ale stane se to za pár vteřin a tím pádem vás vlastně už teď můžu přivítat nejen v novém dni, ale také v novém týdnu. Takže teď už opravdu platí nové datum 3. srpna 2026. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitančik a před námi další hodina noční linky na téma Takhle jsme si hrávali. Musím konstatovat, že v té předchozí hodině to byly vlastně jen samé dámy, kterým se to poštěstilo dovolat si na 731 800 900. Ale podstatné není ani to, jestli jsou to muži nebo ženy, ale vaše příběhy na téma. To je vlastně každý den trošku jiné. Třeba ta příští noční linka, která začne vlastně za nějakých 23 hodin, tak ta bude mít co by téma Můj rodný dům a moderovat i pro vás bude Jitka Lukešová. Nicméně teď si povídáme o tom, jak jsme si hrávali, když jsme byli menší. No možná hodně malý. 7, 8, 10, 12 roku, tam někde bych viděl všechny vaše vzpomínky umístěné. Ale možná mě překvapíte, možná si hrajete dodnes venkovní hry, ať už na školu, nahoněnou, naschovávanou. Ale já se v úvodu té další hodiny budu spíš věnovat tomu, co jste napsali. Moment, musím se podívat, jestli na klávesnici je vedle C-čka klávesa X. Ano, je tam. Takže to zřejmě byl Michal, který napsal jenom tři slova. Na slepou bábu. Tu jsme ještě nejmenovali. Ono to potom s přibývajícím věkem je tahle hra mnohdy oblíbenější a oblíbenější, tedy pokud se jedná o smíšené publikum herní. To víte, děvčata vyspívají, takže potom ta na slepou bábu, víte, co myslím. No, ale další vaše vzkazy, třeba Olga. Já jsem ročník 55, já si vzpomínám na hry s míčem, třeba na prostředního, nebo třeba s malým míčkem, kde bylo potřeba míček odrazit od zdi, klesknout a pak míček chytit. Těch úkolů byla celá sada. Nebo skákání přes gumu. Těch pohybových her bylo také hodně. Chodili jsme domů docela uběhaní. A zdravím všechny ponocující, napsala Olga z Brna. Mimochodem, ta hra na prostředního mě docela zaujala, já ji do dneška neznal, takže jsem se zkusil poradit s umělou inteligencí, ale protože my se sice navzájem respektujeme, ale moc si nevěříme, tak jsem se radši podíval na web předškoláci.cz a víte, jak se hraje hra na prostředního? Dva hráči si stoupnou naproti sobě, jeden z nich vezme do ruky míč, mezi tyhle dva hráče si stoupnou ostatní hráči a hráčky a ten, kdo má míč, se ho snaží přehodit právě přes ten, řekněme, chumel prostřední svému protihráči, respektive tomu, co stojí naproti němu. Prostřední hráči míč chytají a když se jednomu z prostředních podaří míč chytit, vymění si místo s hráčem, od kterého míč chytil. A hraje se to pořád dokola, dokud tahle hra hráče baví. Cílem hry je procvičit si házení a být rychlý. Nebudu vám radit, abyste byli rychlí. Hlavně, abyste měli štěstí, abyste se dovolali na číslo 731 800 900. Nejde o rychlost, ale o tu dávku fortuny. Takže možná po písničce Petra Muka uslyšíme další váš příběh na téma Takhle jsme si hrávali.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na tenhle okamžik si ještě počkáme. Zatím platí časový údaj 6 minut po půlnoci a je tu noční linka, ve které si povídáme o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Paní Zdenu, zdravím do Pardubic, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak já nejdříve pozdravím pro všechny posluchače. A jak jsem si hrála, nejradši jsem měla míčovou školku, to právě před chvílí tady paní taky říkala. Potom lezení po stromech hlavně, protože jsem vyrůstala v podhůří Orlických hor, takže kolem dokola samý kopce, samý lesy, takže do lesa hrát na vojáky, všechny ty hry, které už tady byly vyjmenované, a jednou vám řeknu příběh. Maminka pěstovala husy, všechno možné, to, co se na vesnici dříve pěstovalo. A měli jsme malý kačata a říkala, běžte s nima na potok, za barákem nám tek potok skrze les. A tam byla taková prostě jenom písek a trochu vody, tak ať se tam ty kačata jako pobrouzdají. No tak dobře, tak jsme je tam šli hlídat a jenomže kluci řekli, budeme hrát na vojáky. Tak jsme hráli na vojáky a všechno kačata, jako jsme občas koukli, byli. A pak jsme se tak zahráli, že jsme zapomněli na kačata a když jsme skončili, tak tam leželi chudáci všechny mrtví, protože tam byla asi lasička nebo něco takového a zakouslo je. Takže bylo po kačatech.
0: To jste asi doma měla vojnu potom, že? Když jste si hráli na vojáky, tak jenom na to navazuju. Od maminky jste asi nebyla pochválená.
1: No tak maminka byla dost přísná, takže jako denní vejprask jako byl pomalu jako oběd.
0: Já si vzpomínám, jak jsem vzal druhou od futer, ale pokračujte dál, já se znovu nořím do vzpomínek.
1: Potom, co se nám líbilo, když tatínek šel sekat louku u lesa a my jsme tam museli za ním jako rozhrabovat tu trávu a to víte, v lese světlušky, tak my za nima jsme běhali. A to bylo taky hrozně pěkný. Jinak to víte, lezení po stromech, různý tyhle hry, které už tady byly vyjmenovány všechny. Skákání, když se dovezlo seno na půdu, tak jsme vylezli nahoru na trám a skákali jsme do toho dolu. Nebo se tam uskladňovala sláma. No tak to bylo to samé. A jednou můj brácha, o 5 let starší, tak když mě bylo 10, jemu bylo 15 a to už teda on vymýšlel takový hry, že jako pro nás už byly dost nebezpečný, protože vymyslel, že si uděláme na půdě, kde byly složený jako sláma, tak jsme pod tím dělali tunel a tam jsme prolejzali a teď si představte, kdyby se to bývalo, jako aby za námi ten tunel spadnul, tak jsme se tam udusili, jo. Takový hry on třeba vymýšlel.
0: No to si ani nemusím představovat, protože já jsem si taky hrával na těch, no, stozích. Ano, byl to stoh vlastně se balíky se slámou, že kdo vyleze nahoru, skočíme dolů do té slámy, tam už byla taková hodně, tam už nebyly ty balíky, tam už byla taková rozňahňaná, když to řeknu nespisovně.
1: Jo.
0: Ale tím, jak jsme tam neustále lezli nahoru, tak se uvolnilo to horní patro a jednou do skoku dolů, krásně jsem to zvládl, skoro jako s Kristiánkou na závěr, tak na mě jeden ten balík spadnul. Au, do dneška to cítím, jak mě křuplo v hlavě.
1: Pánečko.
0: Od té doby dělám moderátora. No. Paní Zdeno, moc krát vám děkuju. Vy jste mě znovu vrátila do dětství a Mám už jenom jednu otázku. Lezení po stromech, chápu. Pohybové aktivity, chápu. Míčová školka, chápu. Ale když jste si hráli na vojáky, jakou jste měla hodnost nebo funkci? Byla jste aspoň zdravotnice nebo radistka?
1: Ne, my jsme v lese prostě nazbírali šišky a házeli jsme to po sobě, jako že to jsou střely, jo.
0: Rozumím, takže vřava, to... jako vždycky.
1: Jo, jo. A jinak ještě vám řeknu, to jsme měli, tatínek udělal, že jo, to se jezdilo do lesa, dělalo se dříví na zimu a udělal tyčovinu, protože dělal plot takovej okolo baráku. No a my jsme si vždycky tu tyč vzali a prostě jsme skákali přes potok. Jako třeba skáčou do vešky, že jo, přes tyčku, tak my jsme skákali takovýmhle způsobem přes potok.
0: Jo, jo, jo.
1: Tak to bylo taky pěkná hra.
0: A co třeba chůdy? Zkusila jste někdy?
1: Jo, tak chůdy jsme taky měli, no, to víte, že jo. A v zimě jsme na dvoře prostě, to byl takový velký dvůr mezi barákem a studolou. No tak tam bylo vždycky hodně sněhu, že jo, na horách. A to tak kluci udělali kluziště. Prostě to polili večer, v noci mrzlo, že jo. A my jsme měli pánečku kluziště a jak se hrál hokej, no to byly boje. Takže takových všelijakých her bylo. Krásný téma dneska. Děkuju vám za něj.
0: Paní Zdeno, já děkuji vám. Mějte se pěkně a přeju krásné léto.
1: Vy taky. Všem posluchačům přeju taky krásné léto a mějte se moc hezky. Hlavně zdravíčko.
0: Děkuji.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. My jsme si hráli, píše Inka, na Honzov stávej, kolik je hodin, ale taky na tichou poštu, na schovávanou, na vybíjenou a hráli jsme badminton. Ale zatím nikdo nezmínil, že by si hrál na Vinetu a Old Shatterhanda. Nám rodiče postavili srub v lese. My si vyráběli tomahavky, luky, čelenky z péry a hráli si na indiány. To bylo venku, ale doma to byly karty, halma, Člověče, nezlob se, Mikádo, Město, moře, řeka, jméno a tak dále. No měli jsme pestrou zábavu. Všechny zdraví, Inka z Hradce Králové. Takhle jsme si hrávali. To je téma Noční linky, kterou posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes je to jedna hra našeho dětství za druhou. Ptám se samozřejmě proto, jak jste si hrávali i pana Mirka, který čeká na telefonu a je to vlastně první muž, který nám přijde, nebo už je tady, řekne, jak si hrával on, když mu bylo 10. Mirku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No já jsem byl velice rád, že paní přede mnou řekla, že třeba indiáni a kovbojové nebo takhle, jo, to si hrála moje máti v roce tam 70, jo. A jinak já jsem to měl jako všichni ostatní, takhle ty hry, jo, karty, všechno. Ale já bych vám spíš radši řekl, co mi povídal můj táta. Oni měli taky hry. Oni byli tři bratři, ale oni si hráli trošku jinak, jo. A oni třeba taky raubíři a oni třeba někde ukradli slepici, no i když nebyli hladem, ale taky podle receptu nasolili, obalili plátem, upekli pod zemí, že jo. No a pak to rozbili a ono to bylo spálené na uhel, takže se nenajedli. No tak zkoušeli taky různý věci. To byli prostě kluci, no.
0: To jako jo. Skutečnou živou slepici upekli?
1: Ne, tak oni samozřejmě předtím zabili. Jo.
0: Tak to je, to žení hra, to je příprava na život, jo.
1: No tak oni byli takový, no když vám řeknu další, tak třeba to už bylo zakázané v té době, tady u nás po strání chytali vždycky, našli někde na hrnec starý a nazbírali si raky, jo, a prostě uvařili vodu, i bez soli prostě, uvařili si raky. A vždycky, že tam chodil mladý myslivec z lesa a kluci, to vy nemůžete, ale to se nesmí. No a tak oni, ježišme, tak si mějte s náma, tak si dejte. A tak on vždycky sedl, tak mu dali ze pár raků, že to byla strašně dobro, to krásně. On to krásně prej voní, když se to vaří, tak on vždycky je prej vyčuchal, jo, teď ten myslivec. Vždycky mě přišel kluci, ale to už je naposledy. To už je naposledy, to už nesmíte.
0: Ano, a to oni, je 685. vážné varování, je to naposledy.
1: Tak si za náma sedněte, ano, a vždycky ho dostal si taky, že jo, klepíčka, tam je to nejlepší, že jo.
0: Ano, ano.
1: To masíčko, a takže jo, to jsme oni tak dali takhle, jako, že jo. No, a samozřejmě to bylo tady, no, tady bylo za to, tady utíkali Němci, takže oni místo myčili, kolikrát našli německou helmu, jo. Takže oni si kopali německou helmou, to byl taky takový malý příběh krátký. No a taky jednou našli jednou brašnu a tam byla malá německá pistole.
0: Jej.
1: Nábojníci do toho a oni si chodili, táta tenkrát, on táta byl nejmladší ze tří bratrů, a oni si chodili po baráku tady o kilometru a půl dolů, do lesa, tříli do stromu, jo. No ale pak přišel jedno

0: Tak takhle si, takhle to bylo, můj, to bylo takový moje otce dětství. Jinak třeba, jak dřív byly ty vozy, tak oni si udělali z toho pružidla kuš. No, a u sousedů oni to už to poprvé zkoušeli, blbci, tak normálně to jim to vystřelilo a proletilo to oknem sousedům do druhého patra a bylo to zaseklý půl metru ve stropě, jo. Takže kdyby tam někdo stál, tak taky taková blbá hra, no.
1: No a to jsem si myslel, že dáme mladým, kteří třeba náhodou, nějakou náhodou zaslechnou aspoň kousek Noční linky, dáme návod, jak si hrát. No tak tohle teda ne. Tohle radši ne.
0: Ale ještě teda mám jednu. Oni našli, když jsem si stěhoval tady k nám do baráku, tak oni našli ten nejstarší hrabal v sně. A říkali, dívej, člověče, co tady je. Člověče, tady je toto. Oni vyhrabali celou motorku postupně. Protože ono asi za války to někdo zkoval, aby to Němci nenašli, jo. A oni to prostě nějak prostě složili. A pak se Crnec naproti, ona to sedl, že to zkusí, jo. No mu si zasekl plín a on projel u vrata v Ostrově s tím, jo. Ale to byl motocykl takový ten starý, že se ještě řadilo pravou rukou od pod u motoru.
1: Jo,
0: nějaký ten Triumf, nebo prostě.
1: Jo.
0: No teďka by to mělo strašnou hodnotu a pak dědek se na něm nasral, prodal to někomu na trakturek.
1: No, Mirku, já vám moc krát děkuju. Chtělo to sice trošku dávku představivosti, ale já přímo vidím toho chlapíka se zaseklým plynem, jak proráží vrata. Děkuju.
0: Jo, a to byl malý kluk, to bylo tenkrát asi 12-13 roku, jo, nejstarší ním, asi 15, jo. To byli malí kluci, jo. A to stejno s tou pistolí, no.
1: No, to už je trošku horší zábava.
0: Dívejte, ve městech se děti hrály jinak, ale tady na venkově se válelo. Jak to bylo v tom filmu, se sedím na konáři a je mi dobré.
1: Jo, anebo v obecné škole.
0: Děti hrály, jakože s tím vším možným, ano, tak tady vlastně oni místo míčili si kopali do německé helmy, no.
1: Jo.
0: A ještě vám řeknu jednu věc, víte, na to se nejlépe hodí německá helma?
1: No, na...
0: No, dáte na ní takhle ze strany asi tak 3-metrovou, 4-metrovou, pěkný dlouhý klacek. A s tím vybíráte synchronu a dáváte to po stromy.
1: Ano, ano.
0: A to se to hodí nejlíp.
1: Ano.
0: Německá helma. Tak se na mě nezlobí, že jsem...
1: Ne, vůbec. Absolutně ne.
0: Protože všichni mluví o míčích, ale můj táta si hrál i takhle.
1: Já vám naprosto rozumím. No tak po druhé světové válce, já to mám z mnoha míst a z mnoha zdrojů. Podobné příběhy, některé skončily bohužel tragicky, ale v tomhle případě... Konec dobrý, všechno dobré. Mirku, mějte se hezky. Dobrou noc. Dobrý večer vám přeje i František. Já vám slíbil, že bez jeho vzkazu prostě nemůže být Noční linka. Jako kluci jsme si dokázali vyrábět různé hračky, na které jsme byli patřičně pyšní. Byly to hlavně praky, luky a taky šipovky. To bylo vyřezané z desky, píše František. Trochu to připomínalo jakoby pažbu. Místo hlavně tam byl vyřezaný járek, rozumíte rýha. Do toho járku se vložila jehlice na pletení, která měla na konci dřevěný špalíček. Potom se tam připevnila guma, která se natáhla za ten špalíček. A ještě tam byl kohoutek na spuštění té gumy. No a ta jehlice letěla tak 15 metrů, třeba po slepici. Byla to dost nebezpečná zbraň. V Kupšicích je kus lesa, kterému se říká džungla. Tam jsme si hrávali na vojáky. Nakonec jsme se i poprali. Hračky jsme si hlavně dělali ty, které bouchaly a dalo se s nimi střílet. A taky jsme uměli chytat holuby a vrány do řitice, tak tady bych potřeboval vysvětlení. Bylo toho mnohem víc, ještě dneska bych to mohl dětskám ukázat, píše František ze Židlochovic a dodává, mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. Vždycky si na to vzpomenu při venčení. Vodit dva psy a ještě potkat kamarády je dost náročné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Právě nám odbíjí půl jedné. No, takže už jen necelou půl hodinku na noční linku. Mám tím na mysli na tu aktuální noční linku na téma Takhle jsme si hrávali. A v té první části, když se dovolali samé dámy, jsem si o to vlastně řekl sám, že jsem si říkal, a vlastně i nahlas jsem říkal, to jsem zvědavý, jestli se ozvou pánové. No, ozvali se, ale v těch jejich vzkazech a příbězích a všem tom, co zmínili, ať už Mirek, anebo citovaný František, to hodně bouchalo a střílelo. Tak jsem rád, že se nám znovu dovolala dáma. Paní Marie, jak vy jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak, víte co, já jsem totiž tady už všechno vyslechla, takže všechny ty hry docela znám, ale ještě se tady nemluvilo o školce ve skákání na švihadle.
0: No tak to musíte vysvětlit, jak se to hraje, protože to já to nikdy neuměl.
1: No tak vidíte, tak 10krát musíte si nás skočit s nožmo. 10krát. 9krát jednou nohou dopředu. 8krát druhou nohou dopředu. 7krát střídavě nohy. 6krát po jedné noze. 5krát po druhé noze. 4krát dozadu. 3krát se skříženýma nohama.
0: Smímu ta hlava.
1: A potom dvakrát. Dvakrát, že se to švihadlo jenom tak jako to se dalo, že se s ním jako zametalo a to se přeskočilo a jednička byla to vajíčko. No a potom to šlo od devítky, od osmičky a takhle jsme se naskákali až. Tak o tom se nemluvilo. Pak se tady nemluvilo o přehazované, což je teda přes volejbalovou síť, ale protože tady byli akční rodiče, kteří hráli volejbal, tak ta přehazovaná, to znáte, to se...
0: Ne.
1: Hraje tak, že jako vybíjená, že se přehodí ta síť a musí to někdo tam chytit. Čili jako volejbal, ale není to pinkání, je to házení. A tam to někdo buď chytí, nebo nechytí. Když to chytí, tak je to dobrý, přehazuje zpátky. Když to nechytí, tak jako to mají bod špatný. Tak.
0: Něco podobného jako hra na prostředního, kterou jsem tady citoval.
1: Ano, ano, to jste citoval. No. Pak jsme hrávali na sochy. To je taky velice inteligentní hra. To jsme prostě, jako se nějak, vždycky jeden je roztočil ty sochy a každá socha něco dělala. A taky ta socha se mohla potom, přišel nakupující a říkal, dobrý den, prosím vás, máte nějakou sochu, tady se podívejte, máme jich habaděj. A co ty sochy umějí? Tak on jako je natáhl ty sochy a pak třeba tam vodník začal chodit a říkal, takový docela blbý, ale...
0: Vy to máte v živé paměti, Marie, to je krásný.
1: Kdo si to vymyslel? A pak jsme ale taky ještě zimní hra. V zimě, aby tady jsme měli činžák u lesa, že nás tady bylo vždycky hodně těch dětí, jsme hráli, to byl ještě sníh, to už ani vy nepamatujete. A ten sníh, prostě jsme hráli na stopovanou. Ale ne po cestách, ale v tom lese. A to už jsme měli taky finty, že třeba ten sníh nebyl u stromu. Těsně u stromu ten sníh nebyl. Tak jsme takhle vymýšleli trasy, aby nás ty druhý jako nemohli najít. No. Tak to bylo pěkný a pak jsme hrozně rádi jsme hráli ještě to země město, to teda to jsme hráli spíš doma, jako to mě hrozně bavilo. A na pikolu, to taky nikdo neříkal.
0: Jak se hraje na pikolu?
1: Na pikolu stojíte někde u stromu nebo někde a teď počítáte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát nebo nebudu hrát.
0: No to je schovávaná.
1: Ostatní, no dobře, ty ostatní se rozběhnou, no ale my jsme tomu říkali na pikolu.
0: Jo, no tak
1: no, takže,
0: krajová specialita.
1: Takhle si, a víte, že to děti neznali, tak já jsem potom jako učila a když ty děti to hrozně milovali. A když vám něco řeknu, jak se tady naříkalo, že děti dnešní nebudou jako mít, děti dnešní budou mít krásné vzpomínky na dětství, jako máme my. Víte, o co já spíš mě jde? Mě jde o to, že dneska děti mají všechno, na co si vzpomenou. To se mi nelíbí, jako my jsme třeba si stany postavili dvě kůly, přesto pro vás, přesto deky, ale my jsme v tom i spali. A dneska to by děti snad ani, já nevím, prostě každý toho má hodně. Hraček, habaděj a všeho dost. A bojím se jenom, aby jednou v životě jim ten luxus neskončil a měli potom třeba, jako nepřeju to nikomu, ale mám obavy, aby prostě se neměli potom nějak hůř, než se mají teď. Neříkám, moc... že to mají všechny děti, ale někdo opravdu má všeho moc už, no, tak.
0: Já vám moc dobře rozumím, paní Marie. Konec konců ukrajinské děti taky asi měly víc hraček, než jsme mívali my. A teď už nemají nic. Mají tam občas nějaký dron, to jo. Ale sem se radši nebudeme pokládat.
1: Nebudeme se o tom bavit, protože to mi vadí. Na obou stranách mi to vadí. Je mi líto každého umřitýho člověka. Já jsem to zažila v nemocnici, tam pracovala Ukrajinka, uklízečka, jednou tam přišla taková úplně to nebyla ona. Já říkám, tak pojďte sem, co se vám stalo, ona nic. Já pan tady si, a že mě poslechla, co se divím, tady si sedněte. To já jsem se snažila mluvit rusky, ale očeň plochu asi, ale. A tak ona si tam sedla a já pan, co se vám stalo. A ona říkala, mě zabili syna jako na Ukrajině ve válce. Hele, já jsem fakt brečela s ní, no to je ale potom strašný, když se s tím setkáte takhle jako v realitě. Když si představíte tu maminku, že jo.
0: Přesně. No. Paní Marie, já vám děkuju. Vrátíme se k tématu, takhle jsme si hrávali. Noční linka končí za 25 minut. Ještě další dostanou šanci. Ale vám samozřejmě patří dík.
1: Nashledanou.
0: Mějte se hezky. Všechny posluchače zdraví Zdeněk z Ostopovic a píše, jak jsem zjistil téma, hned jsem si vzpomněl, jak jsme trávili čas venku po škole. Prakticky každý den venku, fotbal, kolo. A pak byly speciály. Jsem ročník 68. A bavili jsme se tak, že se jednou za týden jsme se sešli se všemi vrstevníky ve Velké Meziříčí a třeba hráli turnaj v pingpongu. Taky Ameriku kolem stolu. To je taky vlastně varianta pingpongu. Nebo každý donesl svou autodráhu a dělali se závody na čtyřech pruzích. A podobně. A jak jsme byli starší, tak se nosili fošny, tedy LPčka, LP desky, a kopírovali se Beatles a ABBA z desek na pásky a později na kazety. Jo, to byly doby. Taky pamatuji poslech desek na VKV a nahrávání třeba AC/DC. To dnešním mladým nevysvětlíš. Jo, Zdeňku, tohle si pamatuju. A ještě Kája. Na hry v dětství se nedá zapomenout, i když je to téměř 70 let. Na slovácké vesničce, kde jsme měli jako děti absolutní volnost, jsme se scházeli a hráli jsme hry Už je půcka v důlku, na krvavého dětka, na četníky a na zloděje, vybíjenou, na ovečky a na vlka a skákali jsme panáka, hráli jsme kuličky. Zabavili jsme se až do večera, kdy se dospělí vraceli z polí a nás vzali domů. Dnešní děti neznají žádné venkovní hry a ani neví, o co přichází. Všechny zdravím a přeju dobrou noc. Kája.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Drobným omylem jsem připsal Františkovi to, co napsala Blanka. A hned se to taky pokusím napravit, protože Blanka se ozvala vícekrát, tedy mám tě na mysli písemně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, dnes na téma Takhle jsme si hrávali a nejen telefonáty na 731 800 900 už čeká další posluchačka, ale i to, co napíšete na rozhlas.cz/linka je přínosné. Blanka píše, přestože jsem už usínala, tak jste mě rozesmál tím vzkazem od paní Dany. Musela jsem tím pádem napsat. Já jako malá holka jsem si většinou hrála s klukama na indiány, na policajty a lezla jsem po plotech a s partou jsme vyráželi krást třešně. Taky schovky, švihadlo a různé bunkry. No a pak už jen to, co jsem omylem připsal Františkovi. Mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. A teď jsem se dopustil dalšího omylu, protože to napsala Eva z Litvínova a Blanka píše ještě jednou, možná by bylo dobré téma noční linky nepovedené a zkomolené vzkazy. Sám jsem si teď jeden lajznul. Jano, dobrý večer nebo hezké ráno.
1: No, hezký večer nebo dobré ráno, to už je jedno jak.
0: Jak jste si hrávala, když jste byla malá? To znamená tak před 10 lety.
1: No, tak já jsem 90. ročník a chtěla bych se pochlubit, že jsem asi ta poslední generace, která nebyla postižena, když to řeknu blbě, internetem a tou virtuální realitou. Já jsem ještě zažila, co to znamená plné sídliště dětí a hráli jsme si takové ty klasické hry, co tu zazněly, to už bych se nerada opakovala, že mnohé posluchačky to tu říkali, to jsme hrávali taky, ale já bych se chtěla pochlubit, že já jsem měla takovou speciální panenku, jsem si dokázala vyrobit a to z toho, když jsem mamině pomáhala utírat nádobí, tak jsem si pak vždycky odložila takovou vařečku a tu vařečku jsem jí udělala šatičky, my jsme měli takové pestrobarevné utěrky, pěkné, květované, tak z toho jsem jí omotala šatičky.
0: Ale to já si vlastně pamatuju, to bývalo v televizi, to bylo v pohádkových dívankách, kdy Pavlína Filipovská dělala návod, nebo vykládala dětem, jak se dělá právě z vařečky a jak se to musí... Ano, to jsem...
1: No vidíte to?
0: No, si pamatuju, jsem viděl.
1: No a vlásky, co mi udělala, jestli pamatujete, to se ještě prodává, myslím, že dnes, jak jsou citrony v takové té žluté síťce, nebo cibule, ty oranžové, takové ty, tak z toho jsem mi udělala vlásky a to jsem si šeli, jak třeba omotala gumičkama, no a musím říct, že mě to teda stačilo ke hře, no, měla jsem takovou pěknou panenku z toho a vyhrála jsem si teda pěkně, no, s tím.
0: No vy jste šikovná, Jano, podle toho, co říkáte...
1: A tak ještě toto taky nikdo nezmínil a to myslím, že taky spoustu hlavně holčiček zažilo a to bylo to, že když jsem si chodila hrát k babičce na zahradu, tak tam měla spadaný jabka a já jsem z toho udělala takovou vždycky moji specialitu, jsem to říkala, že jsem si vzala ty jabka a ty jsem, na to jsem nakydala rozředěnou hlínu s vodou a říkala jsem tomu, že to jsou jablka v čokoládě, no. To
0: bylo jabka v županu. Specialitka.
1: No, tak, s čokoládem v županu, třeba, jo.
0: Okoštoval někdo, který třeba, ochutnal no. Někdo?
1: No, tak jako doslova ne, ale přikládala jsem to k ústům babičce a mamce, no. Dělali a tak, ano. No.
0: Jano, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Dobrá zpráva, Dana už si nasadila brýle. Ano, dětství je kouzelné a dětská tvořivost nemá mezí, píše na rozhlas.cz/linka. Učím vnučky mnoho her a odstup od mobilu a návrat k přírodě. Z krabic od margarínu jsme stavili domky a šili na panenky a na pastvě stavili posedy a vařili. No prosím, Jana pekla. Dana vařila. Co kdo donesl a hlavně tvořili? Mnohé. Halmu a prší hrajeme dodnes. Děkuju moc krát, Dano. A děkuju vlastně i za jedno vysvětlení, protože jsem potřeboval pomoct s tím, co je to řitice. Tak František znovu napsal, řitice je kulaté síto, se kterým se přesívala třeba čočka, fazole. Síto jsme dali na zem, jednu stranu jsme zvedli, tu druhou jsme podložili kolkem, na kterém byl přivázaný provaz, ten vedl někam bokem a pod tu řitici jsme nasypali pšenici. Jak tam přišel třeba holub, tak jsme cukli provazem a holub byl náš. Ti muži, ty jejich hry. Schovávaná v kanalizaci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: No to už byly potom hry od zhruba 15 let, tedy mluvíme-li a zpíváme-li o laciném víně. Ale mě spíš zajímá, jak jste si, když vám bylo dejme tomu 10-12 roků, hrávali v těch dobách, kdy bylo Hinkovi 10-12, tak to byla 60. léta, že Hinku? Dobrý večer.
1: Asi tak, dobrý večer, Bolku, tobě i všem. Já vzpomínám na to, protože dneska jsem se zúčastnil pouti v mých rodných na Loučanech a byl to zážitek zase tak jako vždycky, co máme, stačí nám to na rok. Protože tam jsme se sešli všichni kamarádi, nebo většina, někteří už mezi náma nejsou, ale většina těch kamarádů, s kterými jsme to mládí trávili, a pochopitelně jako ti dědoušci jsme seděli pěkně na lavičce a klimbali a kecali o tom, jak vzpomínali jsme opravdu na to naše mládí, co jsme tam zažili, kde jsme to vyvedli. Takže to byl dneska zážitek, já jsem to ještě plnej, protože to byla zase nádherná neděle a jak říkám, nejenom, že jsme si vzpomněli na ty hry, ale taky jsme si vzpomněli na to, že jsme taky museli pracovat. Že i jako děcka, tak aspoň ty kozy jsme chodili pást, že jo?
0: No,
1: takže
0: no.
1: I to byla práce, anebo chodili jsme králíkům na trávu, takže to byly povinnosti, které dneska děcka moc neznají už, že se taky něco muselo dělat. To, když přišel pro mě kamarád, jestli můžu jít ven, tak automaticky zaznělo, a máš už obraný brambory na vaření na pařák? No a to prostě, to se muselo udělat. Když jsem přišel k němu, tak tam to bylo, oni měli hospodářství větší, takže tam to bylo ještě větší záhul. Ale prostě všechno se udělalo a pak se šlo ven. A šli jsme taky, ještě nikdo to neříkal, no to, že jsme chodili třeba na ryby. Jo? Takže chodili jsme chytat u nás jako potok Jasinka a tehdy byl plný pstruhů, takže nebyl problém prostě, když se vyrazilo na pstruhy, tak dokud jsem neměl 10 pstruhů, tak jsem tomu nešel.
0: A chytali jste do ruky?
1: Prosím?
0: Chytali jste do ruky nebo na udici?
1: No, oba dva způsoby. Kde byly větší tůně, tak tam se muselo chytat na udici, ale samozřejmě nejkrásnější bylo to šáhnout pod kořeny nebo pod kamen, to obstruhat, tam namakat, vzít si ho a to se, když se zadařilo, tak i dva najednou jsem vytáhl.
0: No jako tak to byl větší frajer než já. Mně se to nepovedlo nikdy.
1: Jedna z ryb, který vydrží, dotek. Jo, on neuteče. Jak je si ho pod tím kamenem ošaháš a až jsem ho držel tak, aby mě nemohl utíct, tak samozřejmě jsem ho vytáhl a bylo to hotový. No. A už se nemá cenu opakovat to, co všechno tady zaznělo. Já jsem jenom zoufal, dovolám se nebo nedovolám, abych se taky tady do toho zapojil, protože to naše mládí, ale ještě nikdo neřekl, že třeba když přišla bouřka, tak jsme si stavili hrázky, protože tekla voda po silnici a stavili jsme hrázky a dělali jsme takový malý přehrady a nic nám nevadilo, že prostě jsme byli špinaví, protože jsme se cechtali v blátě a přišlo se domů nebo se skočilo ještě do řeky vykoupat a aby byl člověk čistý a bylo to hotový, no. Takže takhle jsme vzpomínali dneska právě v těch Naloučanech na to naše mládí.
0: No tak ty jsi to vlastně natrénoval, Hinku, a teď už to jenom zopakoval. No.
1: To je pravda, ano. Je to tak, jako, protože sešli jsme se a vzpomínali jsme na to, co jsme tam vyváděli. My jsme nevyváděli jako žádný špatný věci. Ono tak nikdo se nezapojil, že by vyváděl něco špatného. Ale
0: mnohdy si to děti neuvědomí, že třeba to, co dělají, není zrovna bezpečné. Jo? To už byl ten mnou zmíněný skok ze stohu a na mě potom spadl ten balík slámy. No. Ale pády ze stromů můžou být velice nebezpečné třeba, jo? Ale prostě neuvědomí si to děti.
1: Protože jsem skočil do slámy a on tam byl vahadlo, jak se dával na zvůz, a já jsem padl zádama na to vahadlo, vyrazil jsem si dech a chvilku jsem o sobě nevěděl. To se taky stávalo, to se dalo dělat. To by patřilo už k tomu, no.
0: Hinku, děkuji za tenhle exkurs do tvého dětství, do dob, kdy jsme si nejdřív museli splnit povinnosti a teprve potom byl čas na zábavu. Mimochodem, na čem sáňkoval jsi? Já jsem to už tady chtěl někomu položit tu otázku, ale nedostal jsem se k tomu. Měl jsi vlastní sáňky, protože tehdy asi boby nebyly. My jsme jezdili třeba i na igelitech, protože jak se žabovřesky tehdy stavěly, tak tam bylo vůbec plno stavebního materiálu a odpadu. No a ty igelity k tomu sváděly.
1: Já už jsem tady to zmiňoval v několika těch nočních linkách. Pamatuješ, že jsem vykládal o tom, jak jsem jezdil na Slavněnkách?
0: No právě proto se ptám, abys to znovu řekl.
1: To bylo ono. Můj táta byl pekař, a takže ty vyřazené Slavněnky, to byly prostě ošatky, na kterých se dával kynout chleba, aby potom se pekl. Takže to bylo to, co jsme používali. Samozřejmě jsem taky tátovi občas šlohl nějaký tu, která ještě nebyla vyřazená, no ale to už patřilo k tomu. A on to toleroval.
0: Slaměnky.
1: Zbytová byl kopeček, tak jsem se polil, to jsem taky jedna paní vykládala o tom, že se udělalo kluziště, když jsme polívali ten kopeček a z toho kopečka jsme jezdili. Takže takhle, a ty Slavněnky, to si pamatuju, že se mi ptával, co to vlastně je. No.
0: No právě proto jsem si to chtěl zopakovat. Hinku, děkuju moc krát a protože se blíží jedna hodina, budeme muset ukončit náš hovor stejně jako noční linku. Byl s tím posledním, kdo řekl, jak jsme si hrávali.
1: Já děkuju, že jsi mě zvedl a chtěl bych tímto pozdravit všechny ty naučáky, kteří poslouchají, protože i o tom jsme se bavili, že mě slýchávají vlastně v té noční lince, takže zdravím do Naloučan, do mý rodný jediný.
0: Díky a naslyšenou.
1: Hezkou dobrou noc, ahoj.
0: Vzkazy, které jsem stihl přečíst, i ty, které jsem nestihl, tedy to, co jste napsali k tématu na rozhlas.cz/Lomítko Linka, už za chvilku na zmíněné webové adrese uslyšíte. A pokud jste se dnes nedovolali, patří vám moje omluva, ale 2 hodiny nejdou nafouknout. Víc toho nešlo slyšet. Nebylo možno přijmout a tím pádem nebylo slyšet. Takže zase příště naslyšenou a ta další noční linka, začínající za 22 hodin, bude s Jitkou Lukešovou na téma Můj rodný dům. Dobrou noc přeje Borek Kapitančík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, směřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce. Voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s míňatou třikrát na půl prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá. Jaké plavky se hodí na Riminy, jaké do Podolí, jak se dělá kachna po Portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří, a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout. Domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla, a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníku.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského, objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhati nám budou žáci této školy, Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno Toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.
0: No vidíte, jak jste přemýšlivý. Pane lásko, bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
1: To je ale hrozné.
0: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
3: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
0: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu pojďte se mít rádi.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
5: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No, no.
0: Já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Jak se nejíváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, kdybyste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste těm dvěma, na kterých žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá, ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový, já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představa. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano. Jo? Mně to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivost, najednou z ní zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ale, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem. Naloží, že jo, říká, ven okamžitě, a on říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastrává.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš s takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že
0: to říká, ne? To pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak ji nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že to patří prostě, že to musí. Já řeku, že to tak úplně není. Dovolíte má expoze?
3: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no protože ne, ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, no, to nic. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne, k švestkovým knedlíkům mu fuk, ale chutná mu, že jo? Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovým knedlíku, když jde jít snem dolů. Rozumět, jak je jemu. Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
3: A z vás mluví moudrost, jak
0: staletí,
3: si určitý...
0: Staletí, já bych se chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku, svoji ženu nad tou nejvyšší, takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak jí dokonce nevěru přeje.
0: No ano! Ano, asi, ale já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu, se přiznám, že taky vím, ne. Jak je to.
3: A to je moderní trapný. Teorie.
2: Ano, no tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A,
3: myslím,
2: a ne
3: se,
2: moje tedy. Prostě.
3: A ta se objevovala v literatuře.
0: No ne, ale něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslí, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to je jako s tím ošidným slovem věrnost, že jo. Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se budu vymáčknout, někdo řekne, tak já jsem věrnej té a té myšlence, já jsem věrnej té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrný? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu s ní. Ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím být? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Myslím, jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
3: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.

0: jsem rozložený.
1: Já se vás taky jako jsem, no ano,
2: tak bych měl ještě cigaretu.
0: Já vám dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor, když, co je to platné, když, teď dávejte, teď prosím, soustředíte se tak, jak já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
1: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že teďko, ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
2: Ano, to je velice špatný, ale to je skutečně
1: špatný. To je špatný, no.
2: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jaksi dal ostruhy a vyprovokoval k lásce, to je vždycky vedle. Nutně musí vedle. Jestliže ten ideální člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
0: Co no a teď co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
2: co dělají ženy.
0: Ano.
2: Je doma, a je-li to... doma, je doma sama.
0: Ano.
1: No, že bychom si šli za
2: to. Je-li sama s kým je?
0: A dozvíme
2: a jestli,
0: se to.
2: Jestliže s někým je, jaký je?
0: Ano.
2: A jestliže je takovej, co dělají?
0: A uvědomíte se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
2: Jistě, že
0: no jistě. Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
2: Ano, nikdy tak, se to velmi správně.
1: To a naplně vás to
2: o některých věcech se nikdy nedozvíte.
0: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
1: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
0: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie, než žena ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
1: To si nejsem jistý.
2: Pardon, abych vám...
1: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist. Tvrdí se to skutečně? Vy to tvrdíte?
0: Pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí,
2: co jste, já jsem nepostřehl.
0: Já vám to řeknu ještě jednou. Cituji, schovávám se za autora Eysenka například. Tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
1: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, že ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
2: Vidíme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů s odpuštěním. Vidíme-li z toho, že žena je příroda, a muž je duch, který má být, že? Duch. Tak je logický, že to, co říká doktor Plzák, asi tak je. To není že o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
0: Ano, to není méně.
2: Nesrovnané, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná. Že, než mužský. A ženy jsou reálnější. Realističtější tvorové.
0: Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, protože my si to velice levně představíme.
2: Ano.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom, prosím, z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná. Nuže, pane doktore P., začněte, prosím.
3: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se jako nám vždycky může stát až po silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebevraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. Tak se mu navrhla, že budeme hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrává.
4: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
3: Měl bych ho podotknout, že kolega je psychiatr.
2: Ano.
3: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává všelice, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíše. Já mám kuriozní dopis, kde je napsáno, pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
5: No. O bodu jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal, vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A říká, na který nástroj hrajete? A pacient říká, já jsem prosím bubeník.
3: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl, jednou přivedl vlastně sám sebe, pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl, a najednou on říká, no snad se oblékáš kvůli mně. On říká, kvůli tobě se oblékám, ale nepřej si vědět, kvůli komu se slíká.
4: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v Vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného. Pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka, ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Naschledanou.
2: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, no. Jeden lékařský vtip.
6: Samozřejmě.
2: No, tak, no, takový venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a háju, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu. A teď jde po takové pěšině a potká starou babičku a ta ho z dálky zdraví, křičí na něj: dobrý odpoledne, pane doktor. A on říká: dobrý odpoledne, Horáčková. Poslouchejte, dáváte starýmu ty teplý obklady, jak jsem vám ráno říkal? A ta se lekne a říká: ježíš, pane doktore, vždyť jste říkal, že mu mám dávat studený. A doktor se zamyslí, říká: no jo, ale od té doby medicína značně pokročila.
3: Pokročila. Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži vyhypnotizovat, aby jí měl rád. Jo. Tak to byl rybář, tedy musím podotknout. A tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on jí řekl: Heleno, přivíš na mě jako chcíplá plotice. Co to má znamenat?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem, to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
7: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřivdí jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních zálib. Rozumíte, jsou záliby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřena ekonomicky může být velice malá. A to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečnou, nekonečně velkou trpělivost. Že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět. A ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí, sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem, a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těma si vědí radit, to nevadí. Ale nechtějí, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje, a i v tom je trošku toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, kteří třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu, a je rád a je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuros a tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mne tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil obalvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou dopalen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počuvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počuvadlo položené přímo pod legendární sytno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojel s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napěla, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.